byla další hezká česká ve vysílání Blaníku. Vlasta Suk je stále s vámi, noční vysílání v plném proudu. No a teď také koukneme do minulosti, jaké události se staly poslední srpnový den. Třeba v roce 2008 tehdy skončila platnost 50 haléřů nejmenších drobných mincí v oběhu. Už je to 18 let. Pamatujete ještě, když se s nimi platilo? Já docela dost dobře. A teď už si to dokážu málo představit, že bychom měli ještě takhle drobné v pěšinkách. V roce 2004 pokstila své debutové album Spousta andělů Aneta Langerová. Už je to 22 let, bylo to chvíli potom, co vyhrála Superstar. A ještě třeba rok 1997, tehdy nás opustila Lady Diana.

0: Nebe nad Českem je teď polojasné až oblačné. V ránu ale čekáme spíše zataženou oblohu a na některých místech může sprchnout. Teploty klesají na 18 až 14 stupňů a počasí v poslední prázdninový den. V první polovině pondělka nás čeká oblačno až zataženo a na většině území bude pršet. Lokálně mohou dorazit úřky. Kolem poledne srážky ustanou, postupně se protrhají i mraky a pak bude nebe většinou polojasné. Teploty vyšplhají na příjemných 21 až 25. Na jihovýchodě bude kolem 28 a v 1000 metrech na horách ukáže teploměr okolo 17 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
1: Kdekoliv na světě
2: a 24 hodin denně.
1: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
2: na našem webu radioblaník.cz.

Krásný a ničím narušený poslech nočního vysílání vám od mikrofonu přeje Vlasta Suk. Posloucháte Rádio Blaník. Máme poslední srpnový den, je 31. pondělí a dnes svůj svátek slaví Pavlína. Tak přejeme všechno nejlepší. 77. slaví americký herec Richard Gere. 55. narozeniny má česká modelka Tereza Maxová. Pak tady máme taky Michala Hrůzu, který slaví 55. má český hokejový brankář Ondřej Pavelec. Český herec Ondřej Rychlý slaví 34. a 31. narozeniny má taky český zpěvák Vojtěch Drahokoupil. Takže blahopřejeme, no a teď už posíláme další hezké české písničky. Tady jsou pro vás.

0: počasí.
1: Nebe nad Českem je teď polojasné až oblačné. V kránu ale čekáme spíše zataženou oblohu a na některých místech může sprchnout. Teploty klesají na 18 až 14 stupňů a počasí v poslední prázdninový den. V první polovině pondělka nás čeká oblačno až zataženo a na většině území bude pršet. Lokálně mohou dorazit i bouřky. Kolem poledne srážky ustanou, postupně se protrhají i mraky a pak bude nebe většinou polojasné. Teploty vyšplhají na příjemných 21 až 25. Na jihovýchodě bude kolem 28 a v 1000 metrech na horách ukáže teploměr okolo 17 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
0: Trápí vás špatná okna? Neděsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit, vyřešíme to. Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu. Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: Stále posloucháte noční vysílání Blaníku s Vlastou Sukem. No a taky připomínám, že třikrát v týdně vyrážíme za vámi v roli blanických krajánků. Já a kolega Martin Císař v úterý, ve čtvrtek a v sobotu zveme na zajímavá místa, možná taková, o kterých jste třeba nikdy neslyšeli. Taková podvodní pozorovatelná na západě Čech v Lomu Lomeček, ta vás dostane. A jak to funguje, to tady všechno je, to mi prozradil správce Zdeněk Zrůst.
1: Tak v podstatě je to taková obrácená rozhledna nohama nahoru. Slezete po žebříku, koukáte dolů.
0: To je hodně zajímavé. Tak to specifikujte ještě posluchačům?
1: Je to v podstatě roura, která má na výšku celkových 12 metrů. Návštěvník se stupuje do 8 metrů po 27 špriclích, kde je dole 8 kulatých 60 cm oken a lidi mají možnost přímo se dívat do toho jezera, jak to vypadá.
0: A je to dokonce rarita, tuším.
1: No, jsme asi jediný v podstatě v Evropě.
0: Tak to je důležitá věc, co tady posluchači uvidí.
1: Tak v podstatě se u nás nacházejí všechny ryby, které můžete zažít v těch českých nebo vůbec sladkých vodách. My máme tu pár takových rarit z asijských řek, nějaký jesetery, máme tady tolstolobiky, amury, ale jinak v podstatě všechno, co je v českých vodách, sumce, štiky, candáty, kapry samozřejmě, cejny a tak dále.
0: Celou reportáž a další najdete na našich internetových stránkách v sekci Krajánek na adrese radioblaník.cz.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: A k tomu samozřejmě spousta fotek a videí z každé zastávky. Tolik tedy reportáž z Lomu Lomeček z podvodní pozorovatelny a teď už opět hrajeme pohodové písničky. A v pět se na vás těší skvělý kolega Martin Císař.
4: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Blaník, očekávané události.
1: Přeji vám hezké ráno. Je pondělí 31. srpna, svátek má Pavlína a před námi jsou očekávané události. Končí kontrolní akce hasičů zaměřená na noční podniky, bary nebo diskotéky. Byla reakcí na novoroční tragický požár v baru ve švýcarském středisku Kran Montana. Během září se budou kontroly vyhodnocovat. Nejvyšší kontrolní úřad ráno zveřejní stanovisko ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok. A zároveň nejpozději dneska musí rezort financí předložit vládě návrh státního rozpočtu na rok 2027. V Říčanech se slavnostně otevře nová budova základní školy. Ta je největší dřevostavbou školy v České republice. Na Vysočině pak začíná soustředěný vojenský výcvik ve výsadkové přípravě. Bude v Jihlavě a taky v okolí obcí Velký Beranov, Ždírec, Dobronín, Stříteš, Měšín a Smrčná. Potrvá nejdéle do 4. září. A ještě se podíváme do světa sportu. V Brně pokračuje mistrovství Evropy volejbalistek. A do osmifinále postoupily i Češky. Ty se dneska v 7 večer utkají v play-off se Švédkami. To byly očekávané události. Hezký den přeje Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

Baník. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střínek se stávají, zatáčky, točí se svět.

0: Trápí vás špatná okna? Neděsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to.
1: Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
0: Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: Pěkné ráno, hezký den, posloucháte Rádio Blaník. Před námi poslední prázdninový den, 31. srpnový. Já vám přeji hezké ráno. A co si dáme za chvíli, tak třeba Helenu Vondráčkovou. Dále tu budou Marek Ztracený.
1: To se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám.
0: A nebo Hana Zagorová, Nešlap neláme. Česká hodinka mezi 5. a 6. je tu, hrajeme si hezky česky a přejeme krásný dobrý den.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Ráno a dopoledne nás bude přecházet slabá studená fronta, očekávejte oblohu většinou oblačnou, místy zataženou a může lehce i zapršet. Teploty přes den ale vystoupí už na příjemných 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28, protože odpoledne už nám začne ubývat oblačnosti. A jak vypadá předpověď na ty další dny a především na ten zítřejší, kdy třeba prvňáčci vyrazí poprvé do školy? Zeptám se Vojtěcha Umloupa, za chvíli přidám i tyhle informace pro vás.
2: Martin Císař
3: na Rádiu Blaník.
0: Teď už není co řešit, pojďme si hrát. Hezká česká hodinka je tady, tak hezký poslech.

0: jak všechno mám.
1: Pěkné ráno, hezký den, posloucháte Rádio Blaník a ten den je 31. srpnový, tedy poslední prázdninový. Jaké počasí přinese on a dny další?
2: Rádio Blaník, počasí.
1: To ví velice dobře meteorolog Vojtěch Umlauf. Vojto, hezké ráno, pověste nám, jaký bude tento týden od pondělí do středy.
3: Dobré ráno vám i posluchačům. Tak převažovat bude spíš velká oblačnost, jen místy bude polojasno. Pokud jde o pondělí, tak tam bude oblačnosti nejvíce, také nejvíce srážek. Bude převažovat oblačno až zataženo, od západu na většině území déšť nebo přehánky, lokálně může jít i obouřky. Nicméně ta studená fronta, která v pondělí bude přecházet, tak přijde docela rychle, to znamená už dopoledne bude v Čechách oblačnosti srážek ubývat, na Moravě ve Slezsku až během odpoledne, no a teploty kolem 23 na jihovýchodě a východě až 28 stupňů Celsia. V úterý už ráno může být místy i skoro jasno, ale jinak tedy, jak jsem už zmínil, taky spíš oblačno až polojasno. Přehánky ale jen ojediněle, hlavně na severu a severozápadě Čech, teploty kolem 22 stupňů během dne, ráno kolem 13, no a ve středu zase většinou oblačno, jen ale ojediněle slabý déšť nebo přehánky a teploty velmi podobné, zase kolem 22 stupňů odpoledne, jen na východě a jeho východě teplej až 26.
1: Tolik vyčerpávající informace, které se týkaly počasí. Vojto, já vám moc děkuju, hezké ráno, ať se vám daří, naslyšenou.
3: Krásnou neděli a celý týden i vám.
1: Teď už na Blaníku skvělá Hana Zagorová, za chvíli Rybičky 48 a písnička Léto. Tak ať je hezké dál.
2: Rádio Blaník.
4: Hezky česky celé léto.
1: Skvělé ráno, posloucháte Blaník a díky za to.

Skvělé ráno, krásné pondělí, poslední prázdninový den, 31. srpnový, kdy svátek slaví Pavlíny, tak všechno jen to nejlepší. Aktuální zprávy z domova i ze světa už za chvíli pro vás. A co si budeme hrát, mám tu třeba Krištofy. Tak je jak málo tenčím, zpívám, brečím, líbám. Damien. Mám tě rád, každé ráno víc. Helena Vondráčková, Pavel Vítek, Petr Kotvalt a spousty další. Hrajeme si hezky česky celou hodinku. Dobré ráno.

0: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristovo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu. Oh.
1: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
3: Drobný máš?
4: Nepotřebujem, mám apku.
5: Některé cesty začínají výhodněji. V Pitlítačce koupíte jízdenku levněji než u řidiče. Pitlítačka, aplikace, která spojuje.
6: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
7: Levels.
8: Pamatujete si?
9: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
10: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
9: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
11: 12. září, Johan V. Třebíblice.
9: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
12: Rádio Blaník, zprávy.
13: Rádio
14: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Premiér Andrej Babiš se ve Slovensku zúčastní Bledského strategického fóra. Vystoupí na něm s projevem o podpoře ekonomického růstu a příštím rozpočtu Evropské unie. Bude také jednat s tamním premiérem Jančou. Pražští radní dnes projednají pojmenování stanic budované linky metra D. Řešit budou také výběr firmy pro rozšíření základní školy v Šeberově, strategii teplárenství a nebo vypsání tendru na provoz sběrných dvorů. Berlín připravuje reakci na dronový incident v Lipsku. Včera to prohlásil německý kancléř Friedrich Merz. Podle jeho slov tak činí ve spolupráci s evropskými partnery a partnery z NATO. Tenista Vít Kopřiva do druhého kola tenisového US Open neprošel. Prohrál s Argentincem Echeverim, se kterým utkání ztratil po 2 hodinách hry. Stejně dohrál i Tomáš Macháč a Barbora Krejčíková. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Ráno a dopoledne bude postupně od západu zataženo s deštěm nebo přehánka. Lokálně i bouřkami. Kolem poledne bude od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek a oblačnosti ubývat na polojasno, jen ojediněle se objeví přehaňky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Na jeho východě a východě bude tepleji až 28 stupňů Celsia. Toliko počasí. Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: Dobré ráno, skvělý den, je tu poslední prázdninové ráno. A zítra už školáci půjdou zase do školy. No konec konců, dobré ráno, Rádia Blaník i dnes mezi 6 a 9. 9 až 10 tam je opět připraven pořad, který já pravidelně hrozně rád poslouchám. A doufám, že vy taky. Je to Tajemný rok, kolega Petr Slíva a Adélka Zahradníčková. No a co se týče hudby, až do 6. jenom hezky česky. A vlastně od pondělí za týden, to znamená už ten příští týden, nás čeká den, kdy si budeme hrát jenom hezky česky. A to celých 24 hodin, protože to příští pondělí bude první měsíci. Tak ještě jednou hezké ráno, ať se vám všechno daří a když to bude s Blaníkem, budeme rádi. Díky za to.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Atención!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Jasno!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par. Živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád. A že ti to přsteku, chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zase

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vidne.

0: Tak to byla báječná ženská Michal Tučný na Blaníku. Ta první písnička, která z Blaníku zazněla v roce 1999. Ale pozor, teď už se píše rok 2026. Máme tady 31. srpen a za chvíli udeří 6. a po ní se z Blaníku ozve třeba Lenka Filipová. Saza? A mimo jiné i tahle písnička od Jelenu s Hradišťanem. Hezky česky to na Blaníku bude i po 6. Teď je 5.54. Rádio
1: Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
1: Hele, nezaseko ses?
2: Ne.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Krásné ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní obloha bude z rána a dopoledne oblačná až zatažená, místy také s deštěm, lokálně i s bouřkami. Během dopoledne začnou srážky od západu ustávat a oblačnost bude ubývat většinou na polojasno. Odpoledne se vyskytne také přehánka. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Tolik o počasí a teď už Monika a zprávy.
5: Rádio Blaník.
7: Nejvíc pohody
5: a nejvíc českých písniček.
7: Za každého počasí.
5: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Kabinet se dozví detaily úprav státního rozpočtu. Na jezero Most se sjeli desítky potápěčů. V Norsku pokračuje státní smutek.
7: Rádio Blaník.
8: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Vláda se na dnešním jednání bude zabývat podobou návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová má kabinet seznámit s úpravami od posledních jednání s jednotlivými ministry. Následně pak návrh formálně předloží a zveřejní také plánovaný schodek. Ten má být vyšší než ten letošní 310 miliard, ale nepřekročí 400 miliard korun. Na jezeře Most proběhlo další velké pátrání. Kolem 120 dobrovolníků se zapojilo do hledání po 19-letém mladíkovi, který se ztratil počátkem srpna při bouřce. Pátrání, do kterého se zapojili i desítky potápěčů z celé republiky, ani nyní úspěšné nebylo. Na školách finišují prázdninové opravy. Na Vysočině ale řada investic pokračuje i s blížícím se začátkem nového školního roku, jak potvrzuje mluvčí hejtmanství Monika Brotánková.
9: Největší stavební akcí je výstavba nového areálu pro odborný výcvik střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice v ulici Chelčického. Na střední škole v Třešti kraj dokončil čtvrtou etapu modernizace pokojů. Dalších 24 místností bude od 1. září k dispozici přespolním studentům.
8: A 2. zářový den se poprvé otevřou nové dílny odborného výcviku střední školy technické v Chotěboři. Norsko se chystá na pohřeb zesnulého norského krále Haralda V. Podle informací Královského paláce se uskuteční 9. září v katedrále v Oslu. Do té doby bude v zemi pokračovat státní smutek. Ve všech radnicích a katedrálách po celé zemi jsou nyní k dispozici kondolenční knihy. Tolik zprávy na Rádio Blaník a teď je tu Petr Slíva.
7: Dobré ráno, Rádio Blaník.
5: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, tak my už jsme teda s Adelkou připraveni na značkách odstartovat ten poslední den prázdnin roku 2026, protože tady máme 31. srpna. Speciálně zdravíme všechny Pavlíny, které mají dneska svátek. No a v tomhletom týdnu, světe div se, nás čekají hned 2 letní koncerty Rádia Blaník. Tak o tom bude řeč už za malou chvíli. Za 2 minuty bude 6.

0: Tak to byla slza a lhůta záruční v dobrém ránu na Blaníku. Máme za sebou další z letních koncertů Blaníku. V pátek jsme za vámi byli v Tišnově. Ale jestli si myslíte, že s tím skončíme, jenom proto, že končí prázdniny, tak to jste na velkém omylu. Teď do toho teprve šlápneme. Léto totiž zdaleka nekončí.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A na tento týden jsme pro vás nachystali hned dva letní koncerty. V pátek za vámi dorazíme tentokrát do Prostějova. A slza, která před chvílí dohrála, tam bude taky. A co vám zaspívají?
2: Co budete hrát těm lidem? Já vím, že písničky, to mi říkají všichni. Předpokládám, že písničky od slzy, ale jaký repertoár máte připravený? Kdo z vás se toho chopí?
3: No, jako bys, vlastně teď můžeme říct docela jako originální odpověď. Normálně bychom řekli klasika, že jo? Ale teď můžeme říct originální odpověď, protože my jsme překopali playlist. Takže vlastně zahrajeme i některé nové věci a i některé staré jsme jako tak poupravili, přearanžovali trošku. Máme úplně nový intro, takže pokud nás třeba Blaníci slyšeli loni na blanických koncertech, tak letos to bude trošku jiný.
0: No a v pátek v Prostějově začínáme ve 4 odpoledne na náměstí TG Masaryka. Kromě slzy vám tam zaspívají taky Janek Ledecký, Petr Kolář a samozřejmě naše blanická kapela. Tak to je ten první koncert tohoto týdne a ten druhý je hned o den později, v sobotu. A to přijedeme do Pardubic. Tam začínáme v 11.30 dopoledne, ano, už takhle brzy, na Prnštinském náměstí a tam vám dovezeme Petra Nadě. Bude Olga Lounová, Vojta Nedvěd, blanická kapela samozřejmě a taky skupina No Name. A vstupné se na našich letních koncertech neplatí. Fakt, je to zadarmo, jak v Prostějově, tak v Pardubicích. A navíc pro vás máme speciální dárek, sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která někomu z vás vynese spoustu peněz, jednomu z vás dokonce rovných 100 tisíc, jenom považte. Tak buďte v pátek v Prostějově nebo v sobotu v Pardubicích a přijďte si i pro samolepku.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Pečo Boys a Go West na Blaníku v 6 hodin a 12 minut. Takže poslední prázdninový den a před námi první školní týden. A jaký bude ten poslední prázdninový den a jaký bude ten první školní týden, dozvíte se právě teď.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Příjemné pondělní ráno, jak to bude s počasím tento týden, tak to probereme s Šimonem Kolářem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno i vám, jak to vypadá aktuálně?
3: Krásné dobré ráno, aktuálně máme v Čechách oblačnou až zataženou oblohu a místy se vyskytují přehánky nebo občasný déšť, na Chebsku i bouřka. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 16 až 12 stupni Celsia.
2: Jak bude vypadat zbytek toho pondělí?
3: Pondělí přinese ráno a dopoledne od západu postupně zataženo. Vyskytne se déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. V bouřkách se může přechodně objevit i intenzivnější déšť se srážkovými úhrny až kolem 20 mm za krátkou dobu. Kolem poledne se od západu začne v Čechách a odpoledne i na Moravě a ve Slezsku oblačnost roztrhávat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty naměříme mezi 22 až 26 stupni Celsia, ale na jeho východě a východě našeho území bude teplej až 28 stupni Celsia.
2: Na co se těšit v tom následujícím týdnu?
3: Následující týden přinese převážně polojasnou, během dne přechodně až oblačnou oblohu a jen v severní polovině území se vyskytnou výjimečně přehánky. Nejvyšší denní teploty naměříme nejčastěji mezi

0: 21 až 26 stupňů Celsia. Ty ranní budou nejčastěji mezi 15 až 11 stupňů Celsia.
1: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
0: Rádo se stalo, naslyšenou.
2: Tak jsme to dostali naservírováno přímo z Českého hydrometeorologického ústavu. Teď už Jelen, Hradišťan a miluju tě. Za okno.

0: Zůstanu svůj a Karel Gott v Dobrém ránu na Blaníku. Ten, kdo už nezůstane svůj, respektive svá, tak je Adélka, protože po tomto týdnu už nebude zahradníčková. Adél, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Proč nebudeš zahradníčková? No dobře, já si odpovím sám, protože se asi zřejmě vdáváš.
1: Je
0: kdy to
1: tak
0: bude?
1: No, čeká nás to v neděli a já už tady tak sondovala, jaké bude počasí v neděli, protože samozřejmě to je hrůza každé nevěsty.
0: Ptala se z pana Koláře z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Pan Kolář byl moc hodný a říká mi, že bude 25 stupňů a možná pršet, ale spíš ne, ale že to tady je ještě brzo se takhle ptát, tak uvidíme.
0: Já si myslím, že Český hydrometeorologický ústav nastartuje všechny své tryskáče, které má, bude tam rozehnat mraky.
1: Já doufám, a ono taky existuje taková pověra, že na tom místě svatby se má zahrabat klobása den před svatbou, aby právě nepršelo. To jsem zjistila, že je pověra. Teďka nedávno to dělala jedna česká influencerka den před svojí svatbou, tak se mě kamarádky ptaly, jestli tady na tom místě budu zakopávat tu klobásu. A ne, protože tam jsou dva pejsci, takže já si myslím, že by tu klobásu našli a bylo by to k ničemu.
0: Hele, já nic nezakopal a taky nám nepršelo.
1: No tak,
0: no, dobrý. Vidíš, takže i bez klobásy to jde. Dobře, co tě teď čeká? Ty jsi před chvílí říkala vyžehlit šaty.
1: Ano, ono takových těch drobných úkolů, které mě čekají, ještě poměrně dost, tak to bude balení výslužek, ale na to se těším, to budu dělat s maminkou, a takže vyžehlit svatební šaty, vyžehlit ženichovi oblek, potom všechny odvést na to místo, ubytovat na místě, a dořešit, jestli ten, co nás bude oddávat, tam dojde tou uličkou, nebo už tam bude stát. Jsou to takové drobnosti a většina z nich je mi, přiznám se, trošku jedno. Takže, takže jde spíš jenom o to, aby to prostě nějak dopadlo, abych se vdala.
0: No takhle, já jsem rád, že přijdu k hotovému. Na Blaníku už za chvíli krátké zprávy, teď je 6.22.
2: Víc nepomíň. Tipněte si a vyhrajte poukaz na nákup za 5000 u Dytonu.
3: Každé všední dopoledne 10 hodin u nás na Blaníku.

0: Klikni!
1: Mironet, nová dvojka Ashoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
0: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
2: S tímhle šrotem to v životě nedodělám!
3: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
2: Mají i pořádný stroje?
3: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
4: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na největší automobilové akci v Táboře pro celou rodinu. Ať už rodinné SUV nebo výkonný sporták Cyberster tě čeká v Andy Cars ve Božické ulici už v sobotu 12.9. od 10 hodin.

0: bude peněz.
1: Ne, vstup zdarma. Písk Fest v Příbrami 4. až 6. září. V sobotu a v neděli už od 9 ráno.
2: Více na pískfest.cz.
3: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na Puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky. S čistým složením, na kterém si Puravia zakládá. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.
4: Izomat stavebniny.
5: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus.
8: A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec.
7: Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
10: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
11: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
13: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
12: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Klikni!
15: Mironet, nová dvojka a Shop Proku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupii! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
14: tak Mironet! Klikni dvakrát!
16: Trápí vás špatná okna?
17: Netěsní?
16: Loupe se lak?
17: Nebo jdou stěžka otvírat?
16: Nemusíte hned okna měnit, vyřešíme to.
17: Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
16: Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.
18: Rádio Blaník, zprávy.
19: Rádio
20: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Pražský vrchní soud se začne zabývat odvoláním europoslankyni Jany Naďové, a to proti rozsudku v kauze 50-milionové dotace na kongresový areál Čapí hnízdo. Z hořící ubytovny v Šumperku policisté evakuovali několik lidí. Jedna osoba se večer při požáru nadýchala kouře a letěl pro něj vrtulník záchranné služby. Státní zámek a hrad Bečov navštívilo v jeden den na 1400 návštěvníků. To je asi dvojnásobek běžné návštěvnosti během klasické neděle. Lidé totiž využili nabídky vstupného zdarma. Švýcarské úřady stále intenzivně pátrají po pachateli či pachatelích noční střelby ve městě Aarau. Zabitá byla podle posledních informací 22-letá Italka, 5 raněných skončilo v nemocnici. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
21: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Petrem Slíbou.
19: A my tu naši káru táhneme dál tím dnešním dnem, posledním prázdninovým 31. srpna tady máme. A jaké hudební narozeniny a výročí nám ten dnešní den a vůbec celý ten první poprázdninový týden přinese, tak o tom bude řeč. Už za chvíli, za minutu bude půl sedmé.

0: Oheň, voda, vítr a Dalibor Janda v Dobrém ránu na Blaníku, tak jak je to s těmi hudebními narozeninami a výročími tohoto týdne? Více vám řekne už Daniel Rumpík.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Pohodové pondělí, vítám vás u tradičního pohledu na zajímavá výročí ze světa hudby na tento týden. Zpěvačka Aneta Langerová si dnes připomíná už 22 let od chvíle, kdy pokřtěla své debutové album Spousta andělů. A ve stejný den slaví zpěvák a skladatel Michal Hrůza své 55. narozeniny. Michale, přejeme všechno nejlepší. V sobotu by se legendární britský zpěvák a hudebník Freddie Mercury dožil 80 let. Ve stejný den pak popřejeme všechno nejlepší Igoru Tymkovi ze skupiny No Name. V sobotu mu bude 48 let. V neděli bychom všichni přáli všechno nejlepší zpěvačce a devítinásobné zlaté slavici Haně Zagorové. Bylo by 80 let a na Blaníku pro vás už nyní chystáme celý víkend plný hančiných písniček a vzpomínek na tuto výjimečnou osobnost. Své narozeniny oslaví v neděli herečka a zpěvačka Zora Jandová. A tím nekončíme. 76 let bude v neděli zpěvákovi a skladateli Luboši Pospíšilovi. 65 oslaví v ten den slovenský zpěvák, textař a skladatel Richard Miller. A 81 let by se v neděli dožil slavný zpěvák Petr Novák. Však je to vše, těším se s vámi všemi opět naslyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.
0: Danieli, děkujeme. A tohle už je jeden z těch dnešních oslavenců. Michal Hrůza, kterému je dneska 55, ještě v době, kdy zpíval se skupinou Redikirken. Teď na Blaníku. Zítra má.

0: Tak za délkou pobrukujeme San Francisco od Scotta McKenzieho, ale nevím teda jak v San Francisco, ale u nás už na houby narazíte. Dobré ráno, Rádio Blaník. Houbaři v Bystřete, po deštích se začíná ta situace v českých lesích rapidně zlepšovat. Největší šanci na plný košík mají teď podle houbové mapy hlavně jeseníky, nadějně vypadají Orlické hory, Blanský les, dokonce okolí Ostravy, Jizerské hory, Šumava, takže košíky do auta, hurá do lesa, ale víceméně, i když možná vyrazíte jenom kousíček za barák do lesa, tak taky nějakou houbu najdete. Jak to bude s počasím dneska?
1: No, na houby by se vyplatilo vyrazit spíš odpoledne, protože teď po ránu a dopoledne je ještě zataženo s deštěm nebo s přehánkami.
0: No to právě rostou.
1: No to jo, ale smokneš u toho.
0: No to
1: a růst budou i odpoledne.
0: No, nevím.
1: Lokálně se objevují i bouřky a kolem poledne bude od západu v Čechách a odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek i oblačnosti ubývat a vykoukne i sluníčko, bude polojasno. Teploty budou vysoko 22 až 26, na jihovýchodě a východě může být až 28, no a na horách okolo 17.
0: Stojím si za tím, že na houby se chodí po ránu. Elan, tanečnice z Lučnice na Blaníku už za chvíli. Za 4 minuty bude 6:45.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firma na zážitky
11: CZ.
13: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Tanečnice z Lušnice, soubor krásných žen ze Slovenska, Elan. Na Blaníku 7:45 a teď taky o jedné krásné ženě.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Dneska je to totiž přesně 29 let, co zemřela princezna Diana. Bylo jí tehdy pouhých 36 a její smrt tehdy doslova šokovala celý svět. Zahynula 31. srpna 1997 v Paříži při autonehodě a tady je jedna autentická vzpomínka z tehdejšího zpravodajství.
3: Lady Diana přijela do Paříže včera odpoledne na soukromou návštěvu. Večer se chtěla projít po obchodech spolu se svým přítelem, filmovým producentem a miliardářem Dodym Al-Fayedem, se kterým přijela. Od toho je však odradila skupina fotografů, kteří je neustále sledovali. Po večeři v luxusním hotelu Ritz patřícím rodině Al-Fayed se princezna Diana a její přítel vypravili spolu s řidičem a tělesným strážcem ve vozu Mercedes směrem k 16. městskému obvodu.
0: No, Diana nebyla jenom princezna, byla mimořádně populární, hlavně lidská. Nemocné děti, AIDS, lidé bez domova, upozorňovala na nebezpečí nášlapných min a po její smrti se před Kensingtonským palácem v Londýně objevily miliony květin a lidé se s ní loučili po celém světě. A možná je to trošku neuvěřitelné, že už je to právě 29 let. Tento rok by princezna Diana měla 65 a i po těch 29 letech se o ní pořád mluví. A kdyby dnes Diana žila, tak by se možná nestačila divit, kolik fotografií pořád koluje po internetu, po sociálních sítích. A myslím si, že Instagram by měla plný sledujících dřív než většina dnešních influencerů. No a Elton John tehdy upravil svůj starší hit, ze kterého se stala nejprodávanější píseň všech dob. Tady Candle in the Wind na Blaníku.

0: Příští rok to bude už 30 let. Před 29 lety zemřela princezna Diana a to byl Elton Johna písnička, která její odchod doprovázela. A kdo vás bude doprovázet v té příští hodině z Blaníku? No budou tam třeba Miraj. Uslyšíte Vaška Neckáře. A bude i Michal David. Protože i po sedmé to na Blaníku bude. Hezky česky, teď je 6:54. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz. Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
2: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
3: Festival chutí, jiřínkové slavnosti a výstava bonsai. Dny plné chutí, květin a pohody. Od 4. do 6. září. A pozor, na festival chutí je vstup zdarma.
2: Výstaviště Lysá nad Labem.
4: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
5: Pila Smrčiny hlásí. Čekání patří do fronty a ne na stavbu. Pila Smrčiny České zemědělské univerzity má vše skladem a ihned k odběru. Stavte bez čekání. pilasmrčiny.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
6: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní obloha bude z rána a dopoledne oblačná až zatažená, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Během dopoledne začnou srážky postupně ustávat, oblačnost bude ubývat a čekáme spíše polojasno. Odpoledne budou přehánky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Tolik o počasí, teď doprava.
1: Jak bude?
7: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
6: Pozor si dejte na dálnici D1 na 15. kilometru směrem od Prahy ve směru na Brno. Tady stojí nepojízdné osobní auto odstavené u krajnice, při projíždění dejte raději nohu z plynu. Další komplikace jsou na trase Praha Mělník u odbočky na Bořanovice, tady bouralo osobní auto, projedete tu s omezením. A na trase Mělník Karlovy Vary na obchvatu Slaného došlo k poškození autobusu při odtahu. Projíždějte tady se zvýšenou opatrností. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě zprávy a s nimi Monika Holubová.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Česko podle Havlíčka splní unijní kritéria. Státní památky čelily náporu návštěvníků. Policie zabránila útoku na fotbalové fanoušky.
9: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Deficit veřejných financí bude příští rok okolo 2,9% hrubého domácího produktu. Česko tak splní kritéria daná Evropskou unií. V České televizi to řekl místopředseda vlády a ministr průmyslu Karel Havlíček. Letos by měl deficit dosáhnout 2,4%. Češi vzali hrady a zámky doslova útokem. Vstup zdarma byl velkým lákadlem a online rezervace byly na některých místech okamžitě plné. Ministerstvo kultury už dříve rozhodlo, že v neděli 30. srpna a 27. září budou české státní hrady a zámky mimořádně přístupné zdarma. Otevřeno bylo 105 objektů. V Pardubickém kraji je potřeba zlikvidovat 54 vrtů. Jde o území Vysokomícké a Ústecké synklinály, které budou potřeba následně sanovat. Při jejich mapování bylo zjištěno, že představují riziko pro významné zásoby podzemních vod v oblasti. Některé další by se naopak mohly v budoucnu využívat jako zdroje pitné vody. Policie zabránila v Praze pokusu o útok na pochod slávistických fanoušků. Ti mířili na derby se Spartou. Zhruba 20 mužů na ně zřejmě chtěla u metronomu útočit dlažebními kostkami. Slávie nakonec na Letné zvítězila 3-0 a víc říká jí brankář Jakub Markovič.
10: Mám v sobě hroznou euforii, mám radost, že jsme to zvládli za 3 body, zvládli jsme to s čistým kontem. Pro nás to byl hrozně důležitý zápas. Když se na to podívám zpětně, tak určitě jsme za to rádi, že to takhle dopadlo.
9: Červenobílí vyhráli v lize na Letné poprvé od prosince 2020 a Slavia tak dál bez porážky vede první ligu. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
11: Dobré ráno, Rádia Blaník. S Petrem Svívou.
0: Dobré ráno, v pondělí 31. srpna, v poslední den prázdnin. A jak se vyrovnat s takovým tím podovolenkovým blues? To není hudební žánr, to je prostě takový ten blbý pocit podovolené. Tak o tom bude řeč už za chvíli. Teď mi daj a chci tančit. Za minutu bude 7.
12: Život plne dál.

0: testuj a pojďa Václav Neckář na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Nevím, jestli jste si toho už všimli, ale konec prázdnin je tady a jestli jste se právě vrátili z dovolené a dneska máte pocit, že se vám vůbec nechce do reality, tak pozor, nejste líní, jste normální a říká se tomu podovolenkové blues. Adel, míváš podovolenkové blues?
3: No, ani ne, protože já se přiznám, že já jsem ten člověk, který se do práce těší a já, když jsem někde díl než týden, tak už se mi klepe noha a už bych se vrátila do toho režimu, mě to vyhovuje.
0: No já se do rádia sice taky těším, ale zase bych se klidně vrátil zpátky do obytňáku, co se dá dělat. Nicméně ty máš předsvatební blues, chápu, že ty nemůžeš mít teď po dovolenkové blues. A po té dovolené, já vám vysvětlím, proč to tak je, dostane totiž mozek docela slušnou facku. Dva týdny jste řešili maximálně, kam na výlet, co si dáte k večeři, jestli ještě skočíte do vody nebo ne, a najednou budík, práce, děti, e-maily, nákupy, povinnosti, a odborníci upozorňují na jednu zásadní chybu. Nevracejte se z dovolené v neděli večer a v pondělí ráno rovnou do práce. Dopřejte si alespoň jeden den na aklimatizaci. Takže dneska ještě zavolejte šéfovi. Je to vlastně, já myslím, že podobný pocit jako po Vánocích, že jo? Když se po Vánocích vrátíme zpátky, tak najednou máme pocit, že dovolená daleko a dlouho nic nebude. Máš to taky tak?
3: To jo, ty Vánoce teda, to mě vždycky zasáhne v tom lednu.
0: No, pomůže taky naplánovat si hned na první týden něco příjemného, večeři, kafe s kamarády, výlet nebo třeba kino. Jenom prosím vás, nikomu neukazujte fotky z dovolené. To je vždycky strašná otrava, všechny to spolehlivě otráví. Nechte si je pro sebe, ukazujte si to mezi sebou, s dětma, s manželem, vzpomínejte si a pokecejte se o něčem jiném. To je již Fun Factory a Celebration na Blaníku v 7 hodin 5 minut.

0: Celebration a Fun Factory v dobrém ránu na Blaníku, jak jsme si řekli, před chvílí přichází taková ta doba podovolenkového blues, kdy má člověk pocit, že ho teď dlouho nic nečeká, trpíte na to a umíte se s tím nějak vypořádat, máte nějaký recept, tak se rozdělte s ostatními a napište nám to na 603 118 118. Ale pozor, léto ještě nekončí.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Jak mi jistě potvrdíš.
2: Je to tak, sice to za oknem vypadá spíš tak podzimně zatím, protože máme zataženo s deštěm nebo s přeháňkami a lokálně se objevují i bouřky, ale to léto se navrátí hned odpoledne od západu, bude nejdřív v Čechách a potom odpoledne i na Moravě a ve Slezsku. Srážek a oblačnosti bude ubývat a vykoukne i sluníčko. Nejvyšší denní teploty 22 až 26. Na jihovýchodě a východě může dnes padnout dokonce až 28 stupňů Celsia. No a jak to bude vypadat ve zbytku týdne, tak to nám prozradí Šimon Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Následující týden přinese převážně polojasnou, během dne přechodně až oblačnou oblohu a jen v severní polovině území se vyskytnou výjimečně přeháňky. Nejvyšší denní teploty naměříme nejčastěji mezi 21 až 26 stupni Celsia, ty ranní budou nejčastěji mezi 15 až 11 stupni Celsia.
0: A užijte si ten poslední den prázdnin, tady je Michal Davida. Zůstaň a neodcházej, zůstaňte, za 4 minuty bude 3, pardon, 4:08.

0: Všechno je v pořádku, opět a Radeček na Blaníku, no všechno je v pořádku, školáci by asi úplně nesouhlasili, končí prázdniny, ty dva měsíce utekly jako voda, což je často špatná zpráva pro školáky a dobrá pro rodiče, protože se mohou rozdělit o povinnosti s nějakým vzdělávacím zařízením. A teď jedna zajímavost, dva měsíce letních prázdnin nejsou žádná odvěká tradice, jejich dnešní podoba se u nás ustálila až ve 20. století, v roce 1925 bylo například stanoveno, že školní rok začíná 1. září, končí 31. srpna a dřív to děti měly úplně jinak. Prázdniny se postupně prodlužovaly a na venkově souvisely se zemědělskými pracemi a žněmi, takže zatímco dnešní školák řeší, jestli ještě stihne, já nevím, koupaliště, tak jeho předek mohl řešit, jestli stihne posekat, sklidit a odvést úrodu. A ještě jedna zajímavost, Česko není v Evropě úplně jednotné, nebo není s Evropou jednotné, pokud jde o délku letního volna, třeba v Anglii, Walesu a Skotsku, tam trvají hlavní letní prázdniny zhruba 6 týdnů, ve Francii 8 a v některých částech Itálie mohou být dokonce ještě výrazně delší. Takže jestli máte doma školáka, užijte si dnešek, zítra přijde budík, aktovka, svačina, rozvrh a taky taková ta otázka, kterou děti asi milují vůbec nejvíc. Tak co, těšíte se do školy? Ta odpověď by zněla asi ano, ale až tak někdy v říjnu. Za chvíli už krátké zprávy. Jste s Blaníkem a je 7.19. Rádio Blaník.
1: Pepovi parťáci na Rádio Blaník. Poslední srpnový den. A víte, co to znamená? Že už pozítří se stane prvním zářijovým parťákem Ondřej Soukup. Český skladatel, hudební legenda, taky baskytarista někdejší pražského výběru, taky hrál s Gotem. No, přátelé, laďte Blaník. Ve středu mezi 4. a 5. odpolední bude tu Ondřej Soukup.
2: Pepovi parťáci na Rádio Blaník.
3: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
4: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yes, so!
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Nejlepším servisem roku se stává MG Příbram. V Česku jsme jednička. Přijďte se do auta SRO přesvědčit sami. Špičkový servis, férový přístup a skvělé ceny na všechny vozy MG. MG Příbram. Servis, který vítězí.
8: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
9: Festival chutí, jiřínkové slavnosti a výstava bonsai. Dny plné chutí, květin a pohody. Od 4. do 6. září. A pozor, na festival chutí je vstup zdarma. Výstaviště Lysá nad Labem.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
11: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu
13: www.pragboat.cz.
12: Už vím.
13: Tak vzhůru na palubu.

0: chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Blaník za volantem.
2: Krásné ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na dálnici D1 na 15. kilometru směrem od Prahy na Brno si dejte pozor na nepojízdné osobní auto odstavené u krajnice. Při projíždění dejte raději nohu z plynu. Komplikace jsou také na trase z Chomutova na Prahu před odbočkou na Řevničov u Slaného. Tady blokuje provoz vozidlo po nehodě. Před místem se vytvořila více než 2-kilometrová kolona. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi kolegyně Monika Holubová.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.

0: Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Ostravské komunikace v září zahájí výstavbu nové lávky přes řeku Ondřejnici. Vyrůst má na rozhraní katastrálních území Proskovic a Košatky. Nová lávka nahradí stávající dřevěnou konstrukci. Jihočeští zemědělci letos očekávají výrazný propad ve sklizni kukuřice. Právě ta přitom hraje významnou roli jako krmivo. Mnohde kvůli přetrvávajícímu suchu nedozrála. U Popic na Znojemsku hořelo. Plameny včera zachvátily okraj Národního parku Podyjí. Šlo zhruba o 8 hektarů smíšeného porostu. Oheň zasáhl trávu, les i vinohrad a hasiči s ohněm bojovali přes 4 hodiny. Island zůstává blízkým partnerem Evropské unie. Evropská komise tak respektuje výsledek referenda, ve kterém islandští voliči odmítli obnovit vyjednávání o vstupu do Evropské unie. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Svýbou.
2: Tak dobré ráno, poslední den prázdnin. Jak se vyrovnáváte s podovolenkovým blues, s takovými těmi pocity, že už je to vlastně za vámi a teď dlouho nic nebude? Máte na to nějaký recept a vůbec trpíte tím? Napište nám to na 603 118 118 a jak se s takovým podovolenkovým blues vyrovnat, tak jeden tip přijde už za malou chvíli. Za 4 minuty bude půl osmé.

0: Kabáda šamán na Blaníku, ani šaman je nezastavil.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Prázdniny jsou u konce, dovolená třeba už taky za vámi, ale to neznamená, že se na něco nemůžete těšit. Je to konec konců nejlepší rada, jak se s tím vyrovnat. A už příští týden, 11. září, začíná v Mikulově Pálavské vinobraní. Obrovská akce, na kterou se sjíždějí tisíce lidí ze všech koutů republiky. A co na tom letošním Pálavském vinobraní rozhodně nevynechat, tak o tom už jeho mluvčí Dominik Ryšánek.
3: Já osobně, pokud bych mohl něco doporučit, co rozhodně nevynechat, tak je to historický průvod v čele s králem Václavem IV. A královnou Chantal Poulain, který patří mezi symboly celé akce, koná se v sobotu v pravé poledne. A dále bych doporučil určitě navštívit vinařské městečko, které máme od loňského roku nově v nádherných prostorách Mikulovské zámecké zahrady. A dále mohu doporučit projít si historické centrum Mikulova a večer si užít některý z koncertů, které tady nabízíme. To je podle mě ideální kombinace toho nejlepšího, co Pálavské vinobraní v Mikulově nabízí.
0: Tak mluvčí Pálavského vinobraní Dominik Ryšánek, zdravíme do Mikulova. K tomu ještě dodám, že dneska naposledy jsou v prodeji zvýhodněné levnější vstupenky a zítra už půjde cena o stovku nahoru, takže nejvyšší čas. No a teď už další písnička, tohle bylo Pálavské vinobraní, teď se podíváme pro změnu na druhou stranu republiky, na Karlštejn.

0: Pondělí po ránu, 7 minut po půl osmé, vám dospíval Enrique Iglesias na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: A ve stejnou dobu nám Adelka řekne, co nás dneska teda čeká a nemine, nebo možná mine, ale zatím, jak to vidíme, meteorologové.
2: No dnes to bude takové zajímavé, protože od všeho bude trochu, začínáme pod zataženou oblohou s deštěm nebo s přeháňkami, lokálně se objevují i bouřky, kolem poledne se ale bude od západu v Čechách pomalu rozjasňovat, ustanou i ty přeháňky, odpoledne to dorazí i na Moravu a do Slezska. Teploty budou vysoko, 22 až 26 v maximech, na jihovýchodě a východě až 28 a na horách okolo 17.
0: No a jaký je nejlepší recept na podovolenkový splín? Odjet na dovolenou. A jsou místa, kde vlastně nekončí léto nikdy. A teď po prázdninách tam nebude tolik lidí, ale naopak 30 na teploměru a voda, která má touto dobou 28 stupňů. Egypt. A vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style. Můžete si vybrat, jestli dáte přednost Hurgádě, která je skvělou volbou pro rodiny, Marsa Alam, která si získává návštěvníky klidnější atmosférou, anebo Marsa Matrou, která je díky bílým plážím a Tyrkysovému moři přezdívána egyptský Karibik. A cena, která vás doslova zbalí do Egypta. U Blue Style teď pořídíte 8 dní s all inclusive od 8 990 korun za osobu. Tohle už je přece důvod vytáhnout kufr. A co takhle vyrazit k moři třeba hned? Dlouhé plánování tentokrát opravdu není potřeba, stačí si vybrat jeden z odletů do 7. září, ale dlouho nečekejte, nabídky rychle mizí. Vybírat můžete z oblíbených hotelů na bluestyle.cz, třeba právě tahle super last minute cena bude důvod, proč začnete balit dřív, než čekáte.
3: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
4: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
14: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Věra Martinová, toulavý džíny na Blaníku a teď už znělka, se kterou se potkáte zase v odpoledním vysílání. Prázdniny se nachýlily ke konci a je tady první týden školy, ale něco zůstává neměné a to je odpolední pořad Mirka Táborského a toho opět jako každé pondělí vítám ve studiu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pojďme se teda podívat, co nás čeká v tomto týdnu po 15. hodině.
1: No, v tomto týdnu se mi přihodí něco, co se mi čas od času stává a to je, že se zdržím celý týden na jednom místě.
0: A když je to místo pěkné, proč ne?
1: Místo je to nádherné a nabité historií je to Bečov nad Teplou.
0: A tam je krásně, tam bych si taky dokázal představit strávit tam týden. Kam se podíváme třeba?
1: Ano, je tam samozřejmě k vidění zámek, ale my se podíváme do hradu, který byl zpřístupněn letos 1. května. Konečně po dlouhých desetiletích veřejnosti. No a je to právě ten hrad, ve kterém byl nalezen relikviář svatého Maura v roce 1985. To byl gigantický objev a ten relikviář byl nejprve po restaurování vystavován od roku 2002 na zámku a přestěhoval se do hradu, do takzvaných pluhovských domů.
0: Tak víc už neříkejte, já si to schutí poslechnu po 15. hodině a vy pokud máte chuť, zapněte si taky rádio. A vám krásný den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tak to byl Mirek Táborský a tohle už jsou Cranberries na Blaníku a Dreams 2 minuty po 3:15 na 8.

0: Dobré ráno s Petrem Slívou.
1: Na Rádiu Blaní.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: Ani k stáru nemám páru a Jarda Uhlíř na Blaníku. Doufám, že páry máte dost, protože je teprve ráno. Všechno teprve začíná a v té příští hodině vám tu páru bude dodávat taky Petr Rezek.
1: Prší krásně, nebe změnilo se v tom.
0: O tom, že život je krásný, vám zaspívají Krištof.
1: Život je krásný i na konci světa.
0: A že na věky zůstane pouze čas, dodá Hanka Zagorová. A když jsme u toho času, tak za 6 minut bude 8.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Zahradnictví Jevany vás očekává. Když kvete zahrada, kvete i nálada. A v zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity najdete všechno, co k tomu potřebujete. Bohatý výběr hortenzí, komulí, perovský, eukalyptů i pestrý sortiment trvalek. Vyberte si rostliny, které vám budou dělat radost celé léto. Zahradnictví Jevany. Přijeďte si pro zahradu plnou života. lesy.czu.cz.
3: Počasí.
2: Rádio Blaník.
7: Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní obloha bude z rána a dopoledne zamračená. Čekáme oblačno až zataženo, místy s deštěm, lokálně i bouřkami. Během dopoledne budou srážky ustávat, oblačnost ubývat, většinou na polojasno. Odpoledne budou srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Toliko počasí a teď doprava.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
3: Blaník za volantem.
7: Pozor si dejte na dálnici D8 na 9. kilometru ve směru na Drážďany. Tady stojí porouchaný kamion, při projíždění dejte raději nohu z plynu. Komplikace jsou také na dálnici D1 na 15. kilometru směrem od Prahy na Brno. Tady si dejte pozor na nepojízdné osobní auto odstavené u krajnice a projíždějte tady opatrně. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi kolegyně Monika Holubová.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Podvodníci se vydávají i za pojišťovny. Při požáru v Šumperku zasahoval i vrtulník. Lehečka s Plíškovou pokračují na US Open.
1: Rádio Blaník.
2: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Podvodníci znovu útočí na peníze Čechů. Tentokrát rozesílají falešné SMS zprávy, ve kterých upozorňují na údajný dluh na zdravotním pojištění a požadují jeho okamžité zaplacení. Na co by se lidé měli dávat hlavně pozor, to říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
3: Varující by měla být už sama naléhavost textu, kterou se tyto podvody vyznačují. Podvodníci zneužívají hektického období konce prázdnin s vidinou, že lidé nebudou zprávě věnovat tolik pozornosti a peníze raději pošlou.
2: Cílem kyberšmejdu je získání platby a přístup k bankovním účtům obětí podvodu. V Šumperku hořela ubytovna. Oheň se rozhořel ve třetím patře a při požáru se večer zranilo 10 lidí. 4 lidé se nadýchali kouře, z toho 2 osoby byly do nemocnice transportovány v kritickém stavu. Na místě zasahoval i záchranářský vrtulník. Hasiči ze zakouřené budovy pomocí žebříků evakuovali do bezpečí 20 lidí. Dětem dneškem končí letní prázdniny. Zítra už startuje nový školní rok a někde ho děti zahájí v nových učebnách anebo dokonce školách. Doma ale ještě naopak zůstanou děti v Lukách nad Jihlavou. Do školy půjdou až o 2 dny později kvůli rekonstrukci tamní kuchyně. Ta se protáhla a do konce prázdnin nebyla hotová. Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového US Open. Lehečka porazil Španěla Kareňa a příště narazí na britského kvalifikanta Tobio Samuela, který zdolal Tomáše Macháče. Plíšková pak po odvráceném matchbolu zdolala Belgičanku Vanden Winkelovou. Naopak dohrála Barbora Krejčíková. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Svívou.
4: Za délkou vám přejeme pěkné pondělní ráno, hlavně všem Pavlínám, které mají dneska svátek, a když něco končí, teď myslím prázdniny, něco jiného začíná, a tím nemyslím školní rok. Zítra se do ranního vysílání opět vrátí jeden prvek, kterému jsme teď dali prázdniny, jeden oblíbený prvek, na kterém se dá docela slušně vydělat. Tak o tom bude řeč už za chvíli. Nejkrásnější déšť, to je možná to, co nás dneska taky čeká. A Petr Rezek teď na Blaníku. Bude 6, bude 8. Maria, ty hodiny dneska fakt nejdou. Bude 8 za minutu.

0: Skupina Kryštof a Život je krásný na Blaníku. Život je krásný, když se to sype a ono se to sypat zase bude.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Protože zítra se zase vrátíme k jednomu prvku ranního vysílání, kterému jsme teď dali prázdniny. Ten prvek má Adel obzvláště ráda a to je, když vám proplácíme vaše účtenky. Proč máš ty účtenky tak ráda?
3: No, mě dělá radost dělat lidem radost.
0: Ano.
3: A většina našich posluchačů opravdu se z toho velice těší. No a hlavně já vybírám a ty platíš, takže pro mě je to ten nejlepší obchod.
0: Ano, tak to prostě v životě bývá. Já se teď ještě vrátím k jedné z posledních účtenek, které jsme proplatili před prázdninami. Tam to bylo velké.
4: Tak, Michal dospíval? David.
0: Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte. Já jsem vám tak držel palce. Jiřinko, posíláme do Dražovy z 9227 korun. No, Jiřince jsme tehdy proplatili, ano, 9227 korun za sypo a ono vůbec nezáleží na tom, co vám proplatíme. Vy nám o tom hlavně musíte dát vědět. Jak se to dělá, Adel, vzpomeneš si?
3: Ano, musíte nám napsat tedy, co chcete proplatit, vaše jméno a odkud jste. No a my vám zavoláme, pokud vás tedy vybereme a vy potom musíte říct, který interpret na Blaníku dospíval.
0: No, je to prostě jednoduché jako facka. Jiřinka tam před chvíli řekla Michal David, tím pádem potom splnila všechny podmínky, my jsme jí vyplatili peníze a měla krásné léto, tak vy můžete mít krásný začátek nového školního roku. Zítra se do vysílání vracejí zase účtenky a teď je 8 minut po 8 a tohle jsou Queeni na Blaníku.

0: I want it all. Jsme na konci prázdnin, 31. srpen je tady a jaký bude?
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Sleduje Adel.
2: Ano, dnes nás čeká den, který začíná pošmůrně, venku je zataženo až oblačno s dešem nebo s přeháňkami, ojediněle se můžou objevit i bouřky, ale sluníčko dnes čekejte, hlavně tedy odpoledne, kolem poledne už od západu v Čechách začne se ta oblačnost pomalu rozpouštět a těch přeháněk ubývat, odpoledne toto počasí polojasné dorazí i na Moravu a do Slezska. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 na jihovýchodě a východě může být až 28.
0: Tam se teda strašně setmělo, podívej se na to. Strašný. Doufám, že to zase půjde pryč někam. Na věky zůstane pouze čas a ten čas je teď 8 hodin a 13 minut a vy jste s Blaníkem, ten je taky na věky tady s vámi a dělá vám pohodové ráno.

0: Jakiš Birka, Marika Gombitová v Slepých uličkách na Blaníku. O víkendu se leckde loučili s prázdninami, což v praxi vypadalo tak, že parkoviště před památkami byla plná k prasknutí. Vzali jsme prostě hrady a zámky doslova útokem a největším lákadlem asi bylo to, že vstup byl zdarma. Online rezervace byly na některých místech okamžitě plné. Ministerstvo kultury už dříve rozhodlo, že právě neděle 30. srpna budou české státní hrady a zámky mimořádně přístupné zdarma. Otevřeno bylo 105 objektů, ale není všem dnům konec, protože další den zdarma, nebo den, kdy budou památky otevřené zdarma, přijde na konci září, 27. září. To se zapojí většina státních hradů, zámků, klášterů a dalších objektů Národního památkového ústavu po celé republice. Neznamená to ale, že budou zdarma úplně všechny prohlídkové okruhy. Konkrétní nabídka ta se liší vlastně podle památky a u řady z nich je potřeba teda předem se rezervovat nebo rezervovat si tu bezplatnou vstupenku online, protože kapacita prohlídek je omezená, tak možná už bych začal. Krátké zprávy už za chvíli a teď je 8:20. Radio Blaník.
1: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristovo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
2: Když do tří počítáte un, dos, stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
3: yes, so.
2: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
3: La Tropical!
2: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
3: Yes, so.
2: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Firma Havelka Uhelné Skaly, dobrý den.
6: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
5: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
6: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
7: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Anděle. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Voho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
8: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
9: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na Puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky. S čistým složením, na kterém si Puravia zakládá. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
11: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou. Řešení je úvěr od Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
13: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
13: A 30?
12: Acema.
13: A 40?
12: Acema.
13: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
13: Hele, nezaseko ses?
12: Ne.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: www.pragueboats.cz.
14: Už vím.
15: Tak vzhůru na palubu.
16: Ve vlaku či autobusu.
17: V čekárně u lékaře.
16: A nebo na procházce v lese.
17: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
16: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
17: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
18: Za volantem.
19: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Pozor si dejte na pražském okruhu za sjezdem na Ořech na 17. kilometru směrem k D1. Tady stojí nepojízdné vozidlo odstavené u krajnice, místem projíždějte opatrně. A pozor na dálnici D5 na 30. kilometru ve směru na Prahu, tady stojí porouchané vozidlo, místem proto projíždějte se zvýšenou opatrností. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě další krátké zprávy a s nimi Monika Holubová.
16: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
17: Aktuální přehled každý den.
16: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
20: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Počet lidí se spořením na penzi v pololetí klesl o 15 tisíc. Celkem je v takzvaném třetím pilíři penzijního systému na 3,9 milionu lidí. Vyplývá to ze statistik Ministerstva financí. Zájem o ferraty v Česku roste. Zajištěné trasy vyhledávají nejen jednotlivci a zkušení lesci, ale stále častěji také velké skupiny lidí. Růst zájmu potvrzují i půjčovny vybavení, jen loni vzniklo 5 nových ferrat. Poptávková doprava v Jablonci nad Nisou rozšíří služby o další oblasti. Od září bude možné si objednat přepravu 7-místným elektroautem i pro dopravu z autobusového nádraží do oblasti Kinastu a do Lukášovského údolí. V Nepálu vzrostl počet obětí ničivé povodně na 903. Pohřešováno je ale stále na 2,5 tisíce lidí, včetně skoro 600 cizinců. Záchranářské práce stále na místě pokračují. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje i Petr Slíva.
21: Dobré ráno, Rádia Blaník
22: s Petrem Slívou.
0: Tak, taková ferata to není nic pro člověka, který trpí závratěmi, ale i pro toho, kdo trpí závratěmi, se bude hodit to, co mám přichystáno za malou chvíli. Bude řeč o jídle. Marie Rotrová z Kořápky u řeku, teď na Blaníku, 3 minuty před 8:30.

0: Marie Rotrová a Skořápky ořechů na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Spousta rodin se loučí s prázdninami, třeba tím, že si udělají táborák a opečou špekáčky. Špekáček s hořčicí je prý zdravější než s kečupem. Adele, jak jsi na tom? Hořčice nebo kečup?
3: No já určitě kečup teda.
0: Ne, ke špekáčku patří hořčice.
3: No já hořčici obecně moc nemusím.
0: Ale k tomu špekáčku kečup.
3: Víš, on tam ten kečup dobře chutná.
0: No dobře, tak možná tě teď přesvědčím, protože kečup je totiž kaloričtější než hořčice. To znamená, že ten špekáček, který už tak sám o sobě není, kdo ví, jak zdravý, tak je ještě nezdravější s tím kečupem. Nepomohlo?
3: Tak je to určitě argument. Zvážím to.
0: No dobře, tak pomůžu ještě něčím. Základem je samozřejmě kvalitní špekáček, ten pravý má mít nejméně 40% masa, maximálně 45% tuku. A když už ho máme, tak rozhodně není dobré napíknout ho přímo do plamenu, ale opékat jenom nad těmi uhlíky. To znáš takhle.
3: Mhm, jo jo.
0: A máš ráda takové ty kousky, když to nařízneš a na konci jsou ty ohárky černé?
3: Jíš ano, mně se to hrozně líbí, ale i jako vizuálně i prostě chuťově je to potom lepší.
0: Vizuálně na to kašlu, ale chuťově je to vůbec nejlepší. A vůbec kvalitní špekáček je dobrý. Za mě teda hořčice. Hořčice. Hořčice.
3: Kečup.
0: Já se hádám. Hořčice.
3: Kečup.
0: Hořčice. Tohle už je letní ráno a holky na Blaníku 2 minuty po půl deváté.

0: Nothing's gonna stop us now a Starship na Blaníku v dobrém ránu, pondělním dobrém ránu.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Posledním prázdninovém vypadá to, Adel, že jsme vypustili trošku džina z láhve, protože už se nám začínají ozývat první posluchači ke špekáčkům, píše Irča, ke špekáčkům hořčice. A ještě jednou hořčice. Kečupy zatím nepíšou.
2: Tak vy, kdo máte radši kečupy, tak napište, ať v tom nejsem sama.
0: No to se nám potom ztratí mezi tajemným rokem, který bude hledat zase v příští hodině. No to bude chaos zase v těch SMS-kách. Nicméně, kdybyste opravdu chtěli dneska opékat ty špekáčky, tak pozor i na nařezání. Hluboký křížek vypadá efektivně, ale špekáček může přijít o šťávu. Lepší jsou mělké zářezy 2 až 3 mm hluboké. Jsem se taky ještě dočetl. Tak a pojďme na počasí, jestli to vůbec na nějaké opékání špekáčku bude.
2: No zatím to tak nevypadá, protože no no, nám za okny tady pořádně se rozpršelo a to je takhle na většině území, máme zataženo a lokálně se objevují i bouřky. Nicméně kolem poledne se to uklidní a od západu v Čechách se bude postupně vyjasňovat, odpoledne pak i na Moravě a ve Slezsku a ustanou i ty srážky. Jinak nejvyšší denní teploty 22 až 26, na jihovýchodě a východě až 28.
0: Já už jsem zmiňoval tajemný rok, tak jednu malou nápovědu k dnešnímu tajemnému roku pro vás budu mít už za chvilku.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Extreme Sale v online shop CZ.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser Devolt s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
7: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
13: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
15: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
16: Když život prudce zastaví, Zase jsem jí našel v tramvaji.
17: A vy jste všichni rodina?
16: To nejsme.
18: Vždy je dobré mít se koho chytit.
16: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
18: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.

0: Celibáda, Slza na Blaníku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Žádný celibát se konat nebude, protože i v příští hodině spolu budeme hledat tajemný rok. Ale pozor, i dneska pro vás mám jednu malou nápovědu předem, protože budeme vátrat po roce, ve kterém jste poprvé mohli vidět jeden televizní pořad uvozovaný touto znělkou. Tak, abych to nepřepálil, tohle úplně stačí pro tuto chvíli a více po deváté. Teď jsou 4 minuty po 3:15.

0: Na konci dnešního dobrého rána dítě Štěstěny, Petr Spálený a Zdeněk Rytíř na Blaníku. A v té příští hodině už ten slibovaný tajemný rok. A dneska se přesuneme do roku, kdy jste poprvé mohli slyšet tuhle písničku Karla Gotta. Poprvé jste mohli slyšet i duet Petry Janů a Petra Jandy. Není nám už 17, a taky tuhle písničku od Baletu. A více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami. Teď je 8.54. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

0: peněz.
1: Ne, vstup zdarma. Písk Fest v Příbrami 4. až 6. září. V sobotu a v neděli už od 9 ráno.
2: Více na pískfest.cz.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio
5: Krásné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní obloha bude zpočátku oblačná i zatažená, místy s deštěm nebo přehánkami. Během dopoledne budou srážky ale ustávat, oblačnost ubývat většinou na polojasno. Odpoledne budou srážky jen výjimečně. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Toliko počasí, teď doprava.
4: Jsme Blaník.
3: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
5: Komplikace vás potkají na pražském okruhu na 21. a půltém kilometru ve směru na D1 na úrovni Jinočan. Tady došlo ke střetu osobního auta s nákladním, blokovaný je tu pravý jízdní pruh, kolona se tvoří od sjezdu z dálnice D5. A pozor také na dálnici D7 na 13. kilometru ve směru na Prahu. Tady došlo k dopravní nehodě osobního vozidla, zdržení je tady zatím minimální, projíždějte ale opatrně. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi Monika Holubová.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Bouřky od rána kop doprovází silný vítr. Část kauze Čapí hnízdo je znovu u soudu. Některé školní kuchyně zkouší skandinávský model.
8: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Přes Česko postupuje bouřkové pásmo. Spolu s četnými přehánkami je nese zvlněná studená fronta, která se v následujících hodinách přežene přes většinu Čech. Na jeho čele ale hrozí nárazy větru o síle až 90 km v hodině. Takové poryvy větru ráno zaznamenaly třeba v Plzni Košutce. Pásmo dál postupuje k východu až severovýchodu a možné je pozorovat i zajímavý oblačný útvar, takzvaný shelf cloud. Pražský vrchní soud se dnes začne zabývat odvoláním europoslankyně Jany Naďové v kauze Čapí hnízdo. Týká se to 50-milionové dotace na kongresový areál. Městský soud ženě uložil za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie 3letou podmínku se zkušební dobou na 5 let a také peněžitý trest 500 000 korun. I do Česka pomalu proniká moderní způsob stravování v jídelnách. Základní škola Chalabalova v Brně nyní přechází na skandinávský model, při kterém si děti sami nabírají jídlo ze švédských stolů. Jaké přínosy sebou změna nese, to už dodává místostarosta Kohoutovec Michal Velička.
9: Ty přínosy bych řekl, že jsou 3. To znamená, učíme děti nějaké odpovědnosti k tomu jídlu, aby si toho jídla vážili. Důležitá je i ta udržitelnost, to znamená, děti si ty nedojedené zbytky po sobě musí i uklidit a samozřejmě důležitá je i ta samostatnost, kdy děti učíme nějakému samostatnému chování.
8: Stejný způsob stravování chce Brno příští rok zavést také na základní škole Pavlovská. 2/4 místa přineslo českým barvám mistrovství Evropy v lezení na obtížnost. Mezi muže skončil těsně pod stupni vítězů Adam Ondra, který tak poprvé v kariéře na kontinentálním šampionátu nezískal medaily. Mezi ženami pak stejnou pozici obsadila Tereza Širučková. Ta se postarala o nejlepší výsledek žen od roku 2020. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
10: Já jsem se chtěl podívat na ten shelf cloud, ale to nebe je úplně ocelové a není tam rozeznat mrak od mraku.
8: Možná si ho prošvihl.
10: Možná jsem ho prošvihnul.
3: Tajemný rok a Petr Slíva.
6: Na Rádiu Blaník.
10: A vy neprošvihněte tajemný rok a schválně, jestli ho poznáte. Čekáme totiž i na vaše, nebo zase na vaše tipy, na vaše vzpomínky a ty nám zase volejte na číslo 800 109 109 a nebo pište na 600 318 118, protože dnešní tajemný rok právě začíná.

0: Britská kapela Katrina and the Waves a možná jejich největší hit Walking on Sunshine v tajemném roce na Blaníku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Písnička, která pochází ze stejného roku jako Pábitelé Karla Gotta, což je písnička, kterou jsme otevřeli to dnešní hledání. A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobré ráno, Petře, tady Dana, aktuálně z Frýdlanta, z Ostravicí.
0: Tak Dano, je to vaše, povídejte, jaký máte tip?
3: Já jsem slyšela ty ukázky písniček před 9 hodinou, nevím, něco mě říká rok 87 a ty písničky mám spojené s pořadem Triangle 21 města, prostě něco tam.
0: Jo. Kolik vám tak bylo přibližně v roce 87?
3: Krásných 17, střední škola.
0: Vzpomínáte ráda na ten věk, na tu dobu?
3: Určitě.
0: Tak šťastnou cestu a zdravíme do Frýdlantu.
3: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Naslyšenou. A pojďme na SMSky.
4: Napsala nám třeba Lenka z Prahy. Dobré ráno, tajemným rokem je 1985 a to podle ukázek a v té době mi bylo 5 let.
0: Děkujeme.
4: Tipovat můžete tradičně i na našem Facebooku, tady jsou ještě trochu jiné nápovědy a tipuje tady třeba Jiník rok 1999.
0: Děkujeme.
4: No ale máme tady třeba tip i od Marty Stanvaldu, ta typuje rok 1983.
0: 83, zapsáno, děkujeme Marto, zdravíme do Stanvaldu. A teď ta první nápověda. V tajemném roce se poprvé na televizních obrazovkách objevil pořad s touto znělkou. Co poznáváte? Slavný videostop. Ten máme většinou spojený s osobou Jana Rosáka, jenomže on jej nemoderoval od začátku. Vůbec tím prvním moderátorem videostopu byl Josef Dvořák. Ale ten natočil jenom pilotní díl a potom už nebyl moderátorem, protože byl natolik vytížený v divadle, že musel další spolupráci odříct. A dalšími moderátory videostopu se stal třeba hlasatel armádního uměleckého souboru Zdeněk Tulis.
5: Vážení přátelé, já věřím, že jste společně s námi prožili příjemný večer a budu se společně těšit na další setkání při soutěžní zábavné hře Videostop. Opět za měsíc tedy. Nashledanou.
0: A teprve potom přišel Jan Rosák, takže v tajemném roce se poprvé na televizních obrazovkách objevil Videostop.
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: mexický zpěvák Luis Miguel a jeho pecka z tajemného roku.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: A v tajemném roce jste taky poprvé mohli sledovat televizní pořad Videostop, který jsme si připomněli v té první slovní nápovědě před chvílí, a tohle jsou vaše další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Verča. Já si myslím, že to je rok 1985. To jsem teda ještě nebyla na světě.
0: To nevadí.
2: A myslím si, že byla i písnička Jedeme dál v tom roce.
0: No dobře. A teď mi řekněte, kam jedete.
2: Já jsem v práci.
0: Jo, vy jste v práci, ono to znělo, že někam jedete, ale asi tam trošku prší, ne? Nebo...
2: Neprší, to jsou tady mašiny, já dělám na sklovárně.
0: Tak... Jo, takhle. Tak ať vám to dneska brzo uteče, mějte se krásně.
2: Děkuju, vám
0: taky. Naschle. A tady jsou další tipy, které dorazily SMS-kou.
3: Píseň Není nám už 17 napověděla posluchačům Petrovi a Dáši ze Štětí a typují rok 1985.
0: Zdravíme do Štětí.
3: Ahoj Blaníčku, typuji rok 1985 podle ukázky Videostop, a to nám napsala Petra.
0: Díky, Petro.
3: Ale máme tady třeba i tip na rok 1987 a ten nám poslala Alča z Horního Jiřetína.
0: Zdravíme, Alčo, a co vy? Jaký rok typujete? Volejte na 800 109 109, pište na 603 118 118, a třeba pomůže i tahle písnička. Tady je balada Hej pane disc jockey.

0: Takový boční projekt bubeníka skupiny Olympic Petra Hejduka, který je taky autorem hudby k téhleté písničce, skupina Balet a Hej pane diskjockey.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: A zároveň nahrávka, ve které ještě zní hlas Ivety Bartošové, která potom odešla ke skupině Kroky Františka Janečka a její místo v baletu zaujala Blanka Šrumová. Tak i tohle byla hudební nápověda, která by vás mohla přivést ke správnému tajemnému roku. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Tajemný rok je 1985.
0: 85? Co jste dělal v roce 85?
3: Byl na vojně.
0: A kde?
3: V Sasadu, na letišti.
0: Na letišti? A tak letci, tam to bylo na pohodu, ne?
3: No, určitě.
0: Já si myslím, že víc než u tankánu. Děkuju, krásný den, naslyšenou.
3: Jste perfektní radio.
0: Ježíš, děkujeme, krásný den, naslyšenou.
3: Zatím díky.
0: Pojďme na SMSky.
4: Napsal nám třeba Jirka z Březnice, ten typuje rok 85 a napsal, ten rok jsem maturoval a na podzim šel na 2 roky na vojnu.
0: Díky.
4: Přidám další tip na rok 85 a ten podle videostopu typuje Blanka ze Džbánova.
0: Díky, Blanko.
4: Ale máme tady třeba i tip na rok 1983 a ten nám typuje Anička z Prahy.
0: Tak to je druhá 83, nemýlím-li se, děkujeme. A co vy, jaký rok typujete? A byli jste na světě už v té době a máte nějaké vzpomínky? Zavolejte na 800 109 109, anebo napište na 600 318 118. Další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.

0: pevniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme, ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
7: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
8: Vyslev se na to, Franto!
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
11: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
12: Prosím vás, autobus do Mělníka?
13: Počkejte, podívám se. Za 4 minuty. Tamhle.
14: Některé cesty stačí najít. Pit Lítačka vám najde tu vaši. Pit Lítačka. Aplikace, která spojuje.
15: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na největší automobilové akci v Táboře pro celou rodinu. Ať už rodinné SUV nebo výkonný sporták Cyberster tě čeká v Andycars ve Božické ulici už v sobotu 12.9. od 10 hodin.
16: Zahradnictví Jevany vás očekává. Když kvete zahrada, kvete i nálada. A v Zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity najdete všechno, co k tomu potřebujete. Bohatý výběr hortenzí, komulí, perovský, eukalyptů i pestrý sortiment trvalek. Vyberte si rostliny, které vám budou dělat radost celé léto. Zahradnictví Jevany. Přijeďte si pro zahradu plnou života. lesy.czu.cz.
17: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
18: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
19: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
20: Mají i pořádný stroje?
19: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
21: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Festival chutí, jiřínkové slavnosti a výstava bonsají. Dny plné chutí, květin a pohody. Od 4. do 6. září. A pozor, na festival chutí je vstup zdarma. Výstaviště Lysá nad Labem.

0: Rakouská skupina Opus a jedna z největších pecek tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: To je ten rok, ve kterém se teď nacházíte, víte? A také se tam zrodily jiné písničky. Z těch českých už jsme si zahráli Pábitele od Karla Gotta. Byl tady duet Petry Janu a Petra Jandy, Není nám už 17. A skupina Balet přišla s hitovkou Hej pane disc jockey. A taky se na televizních obrazovkách poprvé objevil Videostop. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Marcela Zitínová.
0: Povídejte, jaký máte tip?
3: No, já tipuju rok 1985.
0: A proč si to myslíte?
3: Protože jsem šla ten rok první ročník na střední školu a tyhle hitovky hrály.
0: No tak jo, a co jste dělala za školu, můžu se zeptat?
3: Já jsem vyučená prodavačkou drogerie, takže speciální.
0: A děláte to ještě pořád?
3: Ne, nedělám. Ne, bohužel ne.
0: Tak krásný den do Litvínova, naslyšenou.
3: Tak jo, vám taky, mějte se hezky, naschledanou.
0: Pojďme na SMSky.
4: Tady začíná jednoznačně dominovat rok 1985, typuje ho třeba Iva z Prostějova a napsala k tomu, chodila jsem do 8. třídy a cvičila jsem Spartakiádu za Poupata.
0: Zdravíme do Prostějova, v pátek koukejte přijít na letní koncert.
4: Podle Ivety Bartošové a Videostopu typuje rok 1985, je to dnes 41 let našeho výročí s mým milovaným manželem.
0: Díky.
4: A přidám ještě tip na rok 1988, ten typuje Ivis z Opavy a napsal, to jsem byl ještě 2 roky na houbách.
0: Díky, i tak děkujeme. No tak pojďme na tu druhou slovní nápovědu. V tajemném roce jste mohli jít poprvé do kina na tento film.
5: Stop! Řekni jméno moje dedečka.
6: Lepo do tema česela čogaleo kranie lipso natrium upotrimato sifio parao melito kateke klumeno kyčle posifofato perister elektrionop. Je to správně?
5: Správně! To je moje dedeček.
0: 1. dubna, není to apríl, se v tajemném roce v kinech poprvé objevil film, který byl vlastně druhou částí básnické série Dušana Kleina. S názvem Jak básníci přicházejí o iluze.
7: Děkuji vám, všechny tři otázky jste zodpověděl. Máte výtečnou.
8: V praktických cvičeních něco přeřízl, soudru profesore.
7: Ale sejgoro, to se mu v životě stane ještě mockrát.
0: Tak Štěpánek a Candy zase v akci, Pavel Kříž, David Matásek a spousta dalších ve filmu Jak básníci přicházejí o iluze. Tak i to je tajemný rok a víte vy, ve kterém roce se nacházíme, nenechávejte si to pro sebe. Zavolejte nám to na 800 109 109 nebo napište na 603 118 118 a ještě jedna básnická vzpomínka.

0: The Power of Love a Jennifer Rush.
1: Nehodili jste si teď malý ploužáček a nepřemýšleli o tom, kdy jste tuhle písničku mohli slyšet poprvé? Já vám napovím, mohlo to být ve stejném roce, kdy jste poprvé v kině viděli film Dušana Kleina, jak básníci přicházejí o iluze, což je vlastně druhý film z té básnické série, a nebo v televizi jste poprvé mohli vidět Videostop. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
2: Já vás zdravím, zdraví Ondra z kamionu.
1: Ondro, je to vaše, povídejte, jaký máte tip?
2: Mám tip na rok 1985.
1: A byl jste na světě v té době?
2: No, v listopadu tady toho roku jsem se takzvaně vyskyt.
1: Výborně. A už jste sněl o tom, že jednou budete jezdit kamionem?
2: No, popravdě řečeno ne, začal jsem až...
1: Kam jedete?
2: Momentálně teďka jedu Helbad Helgisenstadt do Německa.
1: Tak šťastnou cestu, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Mějte se, naschle.
1: A teď SMSky.
3: Máme tady tip na rok 1984. Tu nám poslala Pavla ze Slaného a napsala: bylo mi krásných 19 let a patřil mi svět.
1: Děkujeme, Pavlo.
3: Ahoj Peťo a Adelko, myslím si, že je to rok 85, měli jsme roční holčičku, takže mateřská dovolená, bydleli u mých rodičů a šetřili na byt. To nám napsala Zdeňka s maminkou z Plzně.
1: Díky.
3: No a čárku k roku 85 přidá i Honza z České Lípy a napsal: to jsem zrovna ukončil základní školu.
1: Díky, díky. A poslední nápověda je připravena. Ve Stochově byl v tajemném roce zadržen 16-letý hornický učeň Jiří Straka, který se do dějin československé kriminalistiky zapsal jako spartakiádní vrah.
4: Příslušníci Sboru národní bezpečnosti s účinným přispěním občanů odhalili a dne 22. května zadrželi pachatele závažných trestných činů, ke kterým došlo v posledních týdnech na území hlavního města Prahy.
1: No a jenom připomínka toho, co měl Jiří Straka na svědomí.
4: Trestná činnost obviněného, pachatele tří vražd a další trestné činnosti byla dosavadním vyšetřováním a procesními úkony potvrzena a je postupně dokumentována.
1: A to byla poslední nápověda.
5: Tajemný rok na Rádiu Blaník.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
8: Byt 2 plus 1 v Mostě za 2 250 000, rodinný dům ve Zruči Senci, Plzeň Sever za 16 250 000, provozní plocha v Oboře Plzeň Sever za 3 232 949, byt 3 plus 1 v Bílině na Teplicku za 1 770 000 a chata ve Velkém Chvojnu Ústí nad Labem za 4 190 000 korun.
7: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textíly je Geotek metr čtvereční již od 13 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextíly za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
14: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
15: Jsou máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
16: Zase lítáš v oblacích.
17: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu! Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
18: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
17: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
18: Více o akci na
19: firmanazážitky.cz.
20: Když život prudce zastaví...
21: Zase jsem ji našel v tramvaji.
22: A vy jste všichni rodina?
21: To nejsme.
20: Vždy je dobré mít se koho chytit.
21: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
20: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově. Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.

0: No všichni ještě nejsme v Mexiku, my jsme s Adel pořád tady a čekáme na rozluštění dnešního tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ale než k tomu rozhřešení dojde, tak tady jsou vaše poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Zdravím, tady telefonu. Já si myslím, že to bude rok 1985.
0: A podle čeho tak soudíte?
3: Že hej, pane disjockey, byl rok 85 a právě, že v té skupině Balet byl kdysi kytarista Míla Beníšek, což byl zrovna můj kamarád.
0: Jo, takhle, vy to máte takhle spojené, no, tak
3: já
0: držím palce, za pár minut uslyšíte, jestli jste se správně trefil. Moc děkuju, krásný den, naslyšenou.
3: Taky, naschledanou.
0: A tady jsou poslední SMSky.
4: Třeba Jana z Mělníka nám napsala, dobrý den, tajemným rokem je dnes rok 1984 a to bylo rok předtím, než jsem se narodila.
0: Děkujeme, Jani.
4: Přidám Aničku z České Lípy, ta typuje rok 85 podle Spartakiádního vraha a napsala, vím to, protože jsem v té době pracovala s jeho maminkou, která mimochodem byla tichá a moc hodná.
0: No, tak to většinou bývá, moc děkujeme.
4: A přidám ještě jeden tip na rok 1985 a ten nám poslala Hanička z Jihlavy.
0: Děkujeme, zdravíme do Jihlavy. Tak to ještě všechno zhrnu. Videostop se objevil v televizi, tehdy jej ještě nemoderoval Jan Rosák. Taky jste do kina mohli jít na druhý film z básnické série Dušana Kleina, jak básníci přicházejí o iluze. No a potom jsme si připomněli Spartakiádního vraha. A pokud jste typovali rok
1: 1985,
0: tak to jste typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok. Rádio Blaník.
0: A to je od nás s Adelkou vše. Těšíme se na vás zase zítra ráno v 6. Školáci, vykročte pravou. Budeme s vámi a budeme vám držet palce. Za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Zůstaňte s Blaníkem a tohle je ještě jedna hudební vzpomínka na rok 1985 a Polyang.

0: Young v samém závěru tajemného roku 1985. Ten jste hledali. A našli, skoro všichni našli. Rádcové, dárcové, přátelé, dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Helenka Vondráčková zaspívá hned na úvod. Sladké mámení. Přidá se Pavel Bobek.
1: Pojď dál a zpívej a se mnou.
0: A zahrajou nám taky Mandraže.
2: Ona se smá.
0: Hezky česky vám hrajeme na Blaníku celé léto, které už se pomalu chýlí ke konci. No pomalu, je poslední den prázdnin, co si budeme povídat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut už bude 10 hodin.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
5: Pěkné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní obloha bude dopoledne oblačná až zatažená, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Během odpoledne budou srážky ustávat, oblačnost ubývat na polojasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, během večera a v noci klesnou teploty na 15 až 12. Tolik o počasí a teď dopravní servis.
4: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
4: Blaník za volantem.
5: Pozor na komplikace na dálnici D7 u sjezdu na Buštěhrad na 9. kilometru směrem od Prahy na Chomutov. Tady havarovalo osobní auto, počítejte s omezením, místo je průjezdné s opatrností, kolona se zatím netvoří. A pozor na dálnici D10 na 22.5. kilometru směrem od Turnova na Prahu. Tady narazilo osobní auto do svodidel a stojí po nehodě v jízdním pruhu. Kolona má zatím asi 0,5 kilometru. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi Monika Holubová.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
6: Část agendy o podpoře bydlení přebírají úřady práce. Dva chlapci po nehodě s opilým trenérem zůstávají na JIPu. České volejbalistky narazí v Brně na Švédsko. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česká ekonomika loni rostla rychleji než průměr Evropské unie. Zároveň se ale výrazně prohloubilo zadlužení státu. Státní dluh vzrostl na 3,7 bilionu korun a výdaje na něj se zvýšily na 98 miliard korun. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu se nepodařilo odstranit slabiny ohrožující budoucí konkurenceschopnost země. Dva chlapce zraněné při nehodě u Doubravníku na Brněnsku už propustili z nemocnice. Zbylé dva, které měl opilý trenér, také v autě přeložili v dětské nemocnici v Brně z Áru na JIP. V autě bylo při nehodě z minulého týdne 5 chlapců. Jeden na místě zemřel. Řidič, který nadýchal 3,8 promile alkoholu, zůstává v nemocnici. Se začátkem školního roku se děti vrátí do ulic. Řidiči si tak opět budou muset zvyknout na větší provoz kolem škol. Ostravská městská policie proto spouští preventivní program Bezpečně do školy. Co všechno nabídne, přibližuje mluvčí ostravských policistů Helena Badurová.
7: V rámci programu Bezpečně do školy jsme připravili celé spektrum preventivních aktivit. Náleží mezi ně besedy ve školách, vzdělávací programy na dopravních hřištích a na vytipovaných přechodech pro chodce dohlédnou na bezpečnost dětí také strážníci. Nosný je však nácvik bezpečnostních pravidel v rodině.
6: Strážníci budou také v první školní den dohlížet na bezpečnost na více než 50 vytipovaných přechodech v okolí škol a školek. České volejbalistky čeká na evropském šampionátu 8. finále. V Brně se utkají se Švédkami, kterým mají co vracet. Před 2 lety na ně v Ostravě nestačili ve finále Evropské ligy. Domácí tým se pokusí přibrzdit univerzálku Isabel Hákovou, jednoznačně nejproduktivnější hráčku základní části šampionátu. Utkání v Brně začne v 7 večer. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Pepa Černý.
0: Pokračuje, děkujeme.
4: Pepa Černý.
3: Na rádi. Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Necelá minutka zbývá do desáté. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky, i když už nám vlastně skončily prázdniny, nebo dneska končí minimálně. Tak co nás čeká? České písničky, to je jasné. Za chvilku vás pozvu do divadla, respektive do divadel, prostě na prkna, která znamenají svět. A zahrajeme si taky víc nebo míň, tak si připravte telefon. Já vám za chvilku prozradím jednak o co budeme hrát a potom taky to nejdůležitější, a to je dnešní heslo. Teď je tady Helenka Vondráčková. Poznáváte veselého století? A jasně, sladké mámení. Tak hezké dopoledne, i když je pondělí.

Pavel Bobek, pojď dál a zpívej, posloucháte Blaník. Já jsem vám slíbil, že se vydáme na prkna, která znamenají svět. Přátelé, máme v Česku hodně kultury, to jste určitě zaznamenali. Máme snad nejvíc festivalů na světě na metr čtvereční a člověka. Bobek, pojď dál a zpívej, posloucháte Blaník. Já jsem vám slíbil, že se vydáme na prkna, která znamenají svět. Přátelé, máme v Česku hodně kultury, to jste určitě zaznamenali. Máme snad nejvíc festivalů na světě na metr čtvereční a člověka. My pro vás taky máme letní koncerty.

Všichni známe tohleto místo ze svatební cesty do Jilí, ale půjčila si to právě tahle partička do divadelního představení Naše cesta do Jilí a hraje se to teď ve čtvrtek v tábořišti u Hrocha v Sázavě. Vstupenky by ještě měly být, přátelé, hrají tam tři herci, Sara Chavačová, Petr Lněnička a Tomáš Novotný, tak se podívejte na web, případně vyražte přímo do kulturního domu v Sázavě a tam pořiďte vstupenky a užijte si představení pod širým nebem, protože to bude paráda. No a zároveň bych vás chtěl pozvat do divadla Kalich, kde se bude odehrávat to nové představení Biograf Láska 2, nový příběh písničky Hanky Zagorové. A koukám, že je to teda hodně vyprodáno na úvod, ale už na 28. září vstupenky jsou na 18 hodin, tak se taky podívejte na stránky divadla Kalich a běžte za kulturou, to je takové koření života. Je to prostě potřeba. Ava Max, Kings and Queens, právě teď.

0: mandraže, ona se smála.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: A je to tady, přátelé, budeme si hrát víc nebo míň. Co pro vás mám tentokrát? Mám pro vás poukaz na 5 000 korun do Dytonu. Dyton je lídrem na trhu exteriérových betonových výrobků, nabízí širokou škálu kvalitních a odolných produktů, jako jsou dlažby, obrubníky nebo plotové systémy, které skvěle zapadnou do vaší zahrady, terasy nebo okolí domu. S Dytonem prý získáte nejen estetiku, ale dlouhou životnost a spolehlivost pro vaše venkovní prostory. No tak kdo chce tenhle poukaz na 5 000 do Dytonu, tak se musí přihlásit. Na číslo 603 118 118 napište SMSku, napište v ní celé své jméno, potom název obce nebo města, kde bydlíte, a následně je potřeba heslo. A to se dozvíte jen a pouze teď. Heslo je beton, protože Dyton. Takže heslo je beton, přátelé, pište 603 118 118 a mějte u sebe telefon, dvěma z vás zavolám a za chvilku se o ten voucher utkáte ve vysílání. Do té doby Gary Halliwell, taky Michal David a Petr Kolář.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
3: tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
6: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
8: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
9: Atención, señoras y señores!
10: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
9: Yeso!
10: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
9: La Tropical!
10: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
11: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
12: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
13: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na Puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky. S čistým složením, na kterém si Puravia zakládá. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.

0: Petr Kolář v nebi snad ti prominou na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Tak, a jdeme si hrát Víc nebo míň. Přátelé, mám pro vás voucher na 5000, na nákup na 5000 do Ditonu, což je firma, která nabízí exteriérové betonové výrobky. Před chvilkou jsem to všechno zmiňoval. Mají třeba dlažbu, obrubníky, plotové systémy a tak dále, to už všechno víte. No a na telefonu jsou dva brontosauři, dva sympatiáci. Ten první se jmenuje Libor. Libore, dobrý den.
3: Já musím
0: říct, že brontosauři jsou to proto, protože mají oba e-mail na centru, jo, centrum.cz, tak jsme se takhle shodli, že už to mají oba 35 let a to už je prostě prehistorie. Libore, máte se dneska dobře?
3: Mám, výborně.
0: Jo, všechno v pořádku.
3: Ano,
0: vy jste říkal, že jste včera prohráli?
3: Ne.
0: Ne, vy jste říkal, že vás fotbal nezajímá.
3: No ano.
0: Výborně, takže na druhé lince je Sparťan Roman. Dobrý den, Romane.
4: Zdravím, rádiu.
0: 3-0, to zabolí, co?
4: Strašný, ale... hrozná ostuda.
0: No ale víte co, zase slávisti měli obrovskou ostudu minule, pamatujete, jo?
4: No jo, no, tak no. Jedno je to nahoru, jedno je to dolů. No.
0: Přesně tak, tak to má být ve sportu. I když to, co předvedla Slávie tehdy, teda respektive fanoušci, tak to ve sportu být nemá.
4: To bylo smutné.
0: Ano, bylo to smutné a my se za to stydíme. Tak, protože já jsem trošku slávista, se přiznávám. Tak pojďme, přátelé, si hrát. Libore, vy hádáte jako první, jo? Poslouchejte pozorně.
3: Ano,
0: kolik najdete v nabídce Diton kategorií výrobků? Rychle, kolik?
3: 8.
0: 8. Romane, víc nebo míň?
3: Víc.
0: Sparťan vyhrává.
3: Gratuluju.
0: Tak aspoň
3: děkuju.
0: Ale Libore, bylo to fous, protože je jich 9.
3: No,
0: jo, takže opravdu o jeden, ale pánové, berete to sportovně, to se mi strašně líbí. Libore, posílám aspoň CDčko, jo?
3: Jasně, děkuju.
0: Tak jo, mějte se hezky, nashledanou.
3: Taky, nashled.
0: A Romane, vám strašně gratuluju.
3: Děkuju za výhru.
0: No nemáte za co, 5000 to už něco pořídíte. Tak se mějte hezky, nashledanou.
3: Děkujem.
0: Tak takové to dneska bylo, přátelé, budeme hrát opět zítra, potom pozítří, no prostě až do pátku pro vás mám ty vouchery na 5000 do Ditonu, tak se podívejte na jejich webové stránky a třeba se můžete připravit na zítřejší kolo, když pošlete SMSku, znáte to, chodí štěstí dokola a tak dále. Za chvilku si budeme dál hrát třeba Lambádu na Blaníku.

0: A my jsme Blaník.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
0: Ano, máme pro vás další povídání. Tentokrát o Národním muzeu pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. A to přímo s jeho otcem zakladatelem, Tomášem Vodochodským. Tak příjemný poslech.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Kontakt nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Kontakt dostanete profesionální míchadlo DEK zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo DEK zdarma. Více na DEK.cz.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Když život prudce zastaví.
2: Zase jsem ji našel v tramvaji.
3: A vy jste všichni rodina?
2: To nejsme.
1: Vždy je dobré mít se koho chytit.
2: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
1: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
4: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.

0: Freddy zpívá Don't Stop Me Now, ale já to musím udělat. Přetekli bychom do další hodiny, přátelé, k víni na Blaníku Don't Stop Me Now. Za chvilku Martin Maxa.
1: Nech je spát, postelích z nebesy.
0: Pepa Wagner.
2: Já nezapírám to, že jsem jistý.
0: I Karel Zich.
2: Léto jak má být.
0: Léto jak má být, pomalu končí 31. srpna. I tak vám dál hrajeme hlavně hezky česky. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude 11 dopoledne.
3: Radio Blaník.
4: Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
6: Nejlepším servisem roku se stává MG Příbram. V Česku jsme jednička. Přijďte se do auta SRO přesvědčit sami. Špičkový servis, férový přístup a skvělé ceny na všechny vozy MG. MG Příbram. Servis, který vítězí.
7: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Festival chutí, jiřínkové slavnosti a výstava bonsai. Dny plné chutí, květin a pohody. Od 4. do 6. září. A pozor, na festival chutí je vstup zdarma. Výstaviště Lysá nad Labem.
4: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
8: Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnes bude zejména oblačno až zataženo, místy také déšť, lokálně i bouřky. Během odpoledne se přehánky vyskytnou jen ojedinělé a místy může být i polojasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Tolik o počasí, teď dopravní servis.
4: Jak bude?
9: A co si vzít na sebe?
4: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
8: Zdržíte se na Pražském okruhu z důvodu hustého provozu 10 minut od sjezdu z dálnice D5 po Ořech. V opačném směru je to 5 minut od Lohkovského tunelu za Barandovský most. Komplikace jsou také na dálnici D10 na 22,5 kilometru směrem od Turnova na Prahu. Tady narazilo osobní auto do svodidel a stojí po nehodě v jízdním pruhu. Kolona má přes 2 kilometry. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi Monika.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Zákon o podpoře bydlení přinese víc kontaktních míst. Česko přijde o hlavní hygieničku Mackovou. Požár v Šumperku vyšetřuje policie. Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Od září se změní zákon o podpoře bydlení. Rozšíří se počet kontaktních míst, které tak budou dostupné ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Část agendy pak od obcí převezmou úřady práce. Poradenské místo se osvědčilo třeba ve Vrchlabí, kde týdně řeší případy zhruba 5 lidí v nouzi. Barbora Macková končí jako hlavní hygienička, vrchní ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví. Jak dnes sdělilo ministerstvo zdravotnictví, bude to k 2. září. Rezignovat měla na vlastní žádost. Macková ale dál zůstává ředitelkou státního zdravotního ústavu. Od června 2024 byly obě funkce po rozhodnutí vlády spojené. Požár ubytovny v Šumperku vyšetřuje policie pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Hasiči původně informovali o 10 zraněných. Podle záchranářů jich bylo 6. 2 z nich jsou ale v kritickém stavu. Do nemocnice je přepravil vrtulník. Hasiči ze zakouřené budovy po žebřících evakuovali do bezpečí 20 lidí. Dětem dnes končí 2měsíční prázdniny. Už zítra usednou zpátky do lavic a budou potřebovat školní vybavení. I letos podraží a i proto Praha 12 pořádá až do pátku už 2. ročník sbírky školních potřeb. A víc tomu říká místostarostka Lenka Vedralová.
3: Máme mnoho aktovek, velké množství penálů, rýsovací potřeby, výtvarné potřeby a myslím, že uděláme radost mnoha dětem, které pochází ze sociálně slabších rodin a jejichž rodiče nebo i mnohdy maminky samoživitelky si nemohou dovolit pořídit nové vybavení.
2: Školní potřeby, nové i použité v pěkném stavu, je možné odevzdávat na recepci radnice Prahy 12. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje?
4: Děkuju moc, Moni.
0: Pepa Černý
1: na rádiu Blaník.
4: Krásné dopoledne, přátelé, za půl minutku už bude 11, dál si budeme hrát hlavně hezky česky a za malou chvilku je tady Petr Svívá, jeho zlaté české ručičky. Jeho jsou proto, protože vždycky najde ty další, tak dneska nám je představí za chvilku. A teď činasky a hlavolám, tak jdeme na něj.

0: Martin Maxa, Sélaví na vlnách Rádia Blaník. A jsou před námi další zlaté české ručičky. Petr Slíva je opět objevil. A tentokrát je potřeba se pořádně rozmluvit. Takže Ovex, Ovex Mauglí.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s logopedkou a speciální pedagoškou Petrou Laurou Maxovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A vy nejenom, že jste logopedka, speciální psycholožka a rodinná poradkyně, vy jste taky spisovatelka. Vám dokonce nevychází jedna knížka, vám teď vycházejí tři knížky a to už jich několik máte za sebou. Jedna je pohádková a potom jsou to pracovní listy pro děti. Tak pojďme nejdříve k té pohádkové knížce. O čem je?
4: Tak ta pohádková knížka je o dvou malých bratrech ze Třítících a zve nás vlastně do Větrné Lhoty, kde ti Větříčci zažívají různé příhody, zvládají tam různé vynálezy, musí zvládat i školu a větrná kouzla. A učí se tam také zvládat svůj strach a obavy a ty svý průšvihy.
3: Jaký je název té knížky?
4: Tý a fů, Větříčci z Větrné Lhoty.
3: A pro jak staré děti to je?
4: Je to zhruba od 4 let knížka. Myslím si od 4 do 7, 8 let.
3: Takže ve školce už s tím můžou začít?
4: Určitě ano.
3: Jsou tam obrázky?
4: Jsou tam přenádherné obrázky. Tu knížku ilustrovala Helena Sinková a já jsem z těch ilustrací nadšená, protože ona doplnila ten příběh opravdu o několik levelů ještě výš, že těm slovům dala ten obraz, ale jako neuvěřitelně. Takže já jsem za to nesmírně vděčná.
3: No a vám s tou knížkou zároveň vycházejí i ty pracovní listy a to jsou pracovní listy, které se pojí k té knížce, anebo je to úplně něco jiného?
4: To je úplně něco jiného. Jsou to pracovní sešity nebo knížky a jsou hodně interaktivní a zážitkové. Já jsem vlastně nechtěla, aby děti jenom vyplňovaly úkory. Takových sešitů listů je všude mraky. Já jsem chtěla, aby něco zažili, aby nad tím přemýšleli, ptali se a objevovali, ale zároveň se pořád hráli a vlastně ani nevěděli, že se něco učí. A proto ty dvě pracovní knížky, já jsem chtěla, aby něco zažili, aby nad tím přemýšleli, ptali se a objevovali, ale zároveň se pořád hráli a vlastně ani nevěděli, že se něco učí. A proto ty dvě pracovní knížky jsou postavené na příběh.

0: poznávat barvy, pojmenovávat, ale trochu jinak, než jsme na to zvyklí. Je tam opravdu hodně fantazie, jsou tam zajímavý průvodci, figurky a hlavně je to moje první pracovní knížka, kde jsou samolepky.
1: A předpokládám, že i ty pracovní knížky jsou ilustrované, tam se o to postaral kdo?
0: No, tam jim vdechla život úžasná ilustrátorka a grafička Lucie Škodová.
1: Ty si to mohou jak tu knížku, tak ty pracovní sešity rodiče opatřit?
0: Tak určitě si je můžou opatřit u mě v e-shopu na písmenkovýdetektiv.cz, kde jim teda moc ráda napíšu i věnování, když by měli o to zájem. A potom samozřejmě u knihy Dobrovský, protože ty knížky vydává, tak asi v dalších knihkupectvích.
1: A protože jsme si řekli, že jste speciální pedagožka, logopedka, slyšíte, jak se snažím celou dobu krotit své ADHD a správně vyslovovat?
0: Vy máte prostě brilantní projev.
1: Moc vám děkuju, Petro. Zůstaňte mi ještě na lince, mějte se krásně a naslyšenou.
0: Děkuju taky moc krát za prostor, mějte se hezky, ať se daří. Nashledanou.
2: Jsme Blaník
3: a hledáme zlaté české ručičky.
4: To byl Petr Slíva, děkujeme moc krát, Péťo. A teď Pepa. Pepa Wagner. Nezapírám, posloucháte Rádio Blaník. Je 11.13, poslední srpnový den. Tak si ho užijte. Už začíná svítit sluníčko, to je hezký. A krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Kateřina Marie Tichá, Benjis a jejich verze písně Časy se mění. Klasiky od Golden Kids, úplně původně od Boba Dylana, pochopitelně. Možná jste si všimli, že tam chybí moje nejoblíbenější pasáž.
1: Jsi politik, jsi státník, jsi císař a stát. Víš, kolik je zemí, tak tolik je vlád.
0: Václav Neckář. Mám vždycky husí kůži, když tuhle část slyším. No každopádně byla z té verze Kateřiny Marie Tiché vyřazena. Nevím úplně proč, ale každopádně těch verzí bylo mnoho, že jo. Cenzurovaná, necenzurovaná, a ta píseň jako vadila v minulém režimu, že jo. No naštěstí už je to jinak. Golden Kids, Časy se mění, mám rád. Za chvilku Olympic, Slzy tvý mámy, taky mám rád. A Karel Zich, no to nemusím říkat. Posloucháte Blaník, hrajeme vám hlavně hezky česky.
2: Když do tří počítáte Undostres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
3: La Tropical!
2: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodinní lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
3: Yeso!
2: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Andělé. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
10: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
11: Vyslev se na to, Franto!
12: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
13: Izomat stavebniny.
14: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
15: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat CZ.
16: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
17: Odplouvám kránu na katamaránu.
18: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
17: Odplouvám kránu na katamaránu.
18: www.pragueboats.cz.
17: Už vím.
18: Tak vzhůru na palubu.
19: Pila Smrčiny hlásí, čekání patří do fronty a ne na stavbu. Pila Smrčiny České zemědělské univerzity má vše skladem a ihned k odběru. Stavte bez čekání. Pilasmrčiny.cz.
20: Je
13: jak vypadají vaši oblíbení moderátoři
20: a kde všude nás naladíte.
13: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

0: Karel Zich, Léto jak má být. Léto jak má být už nám končí. Dneska je 31. srpna a já mám pro vás pozvánku na zítřek do Petrovic u Bystřice, do zahradního centra Natura. Tam se totiž zítra koná dětský den v zahradě a bude to velkolepé, přátelé. Začíná se v 9 dopoledne, končí se potom ve 3 odpoledne a čeká vás tam pohodový den plný her, smíchu a zábavy pro celou rodinu. Pro děti bude připraveno mnoho, tedy konkrétně 4 zábavná stanoviště s úkoly, odměnou pro každého malého účastníka. Bude hod šiškou, omalovánky, vystlačení vlastního odznáčku, sázení kytiček, bude tam skákací hrad, budou zajištěné nápoje, občerstvení a o skvělou atmosféru se po celý den postará kdo? No přece Rádio Blaník. Takže zítra Petrovice u Bystřice, zahradní centrum Natura, dětský den v zahradě. Doporučuju a dávám blanické razítko. Za chvilku David Dale akorát a taky ABBA, Angel Eyes.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: je legenda. ABBA a Angel Eyes na vlnách Rádia Blaník. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Zazní Malá dáma. Zaspívá Velká dáma.
1: Proč nejsi větší? Vždyť dávno víš.
0: A taky Mistr, ten největší.
2: Stokrát chválím čas, kdy vchází.
0: Čas letí, to je pravda. Hrajeme vám hezky česky, už 27 let a budeme v tom pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut už bude poledne.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
6: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
8: Festival chutí, jiřinkové slavnosti a výstava bonsai. Dny plné chutí, květin a pohody. Od 4. do 6. září. A pozor, na festival chutí je vstup zdarma. Výstaviště Lysá nad Labem.
9: No jo, autobus. Tomu se to jede, když má svůj pruh.
10: Jenomže ty máš auto, tak přibrzdi.
11: Některé cesty nekončí v koloně. S Pit lítačkou můžete jet dál. Pit lítačka. Aplikace, která spojuje.
4: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
12: Blaník. Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude zpočátku polojasná až skoro jasná. Během dne pak čekáme spíše oblačno. Nejvyšší denní teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 22 do 25 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je na řadě dopravní servis.
4: Kdy bude to správné počasí na výlet?
13: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
4: Za volantem.
12: Na dálnici D10 na 11. kilometru ve směru do Turnova došlo k nehodě v levém jízdním pruhu. Doprava tam zpomaluje, buďte opatrní. Na Pražském okruhu na 61. kilometru ve směru na Štěrboholy před nájezdem na dálnici D11 došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Blokovaný je střední pruh, buďte tam také velmi opatrní. A na dálnici D4 na 33. kilometru ve směru do Prahy stojí porouchané auto, dejte pozor. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu opět zprávy.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
13: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Státní rozpočet bude mít druhý nejvyšší schodek. V metru na Florenci skončila oprava stropní desky. Myslivci odstřelili víc srnčí jedančí zvěře. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Rozpočet na příští rok by měl mít schodek 389 miliard korun. To by znamenalo druhý nejvyšší rozpočtový deficit v historii Česka. Po jednání vlády o tom informovala ministryně financí Schillerová. Vyšší schodek byl jen v roce 2021, kdy hospodaření státu v době pandemie COVID-19 skončilo schodkem téměř 410 miliard. Pražský dopravní podnik dokončil rekonstrukci stropní desky ve stanici metra Florenc. Opravy trvaly od roku 2022. Úplně hotovo ale není. Ještě budou pokračovat práce na modernizaci podchodu, takže do prosince zůstanou uzavřeny dva vstupy do metra. Spolupráce školy a rodičů je důležitá. Otevřená komunikace a vzájemná důvěra totiž pomáhají vytvářet prostředí, ve kterém se děti cítí dobře a můžou se také lépe rozvíjet. Pokračuje Angelika Gerglová z Unie rodičů.
3: Pokud rodiče mají možnost podílet se na životě školy, tak ta škola už pro ně není jenom institucí, kam vlastně ráno pošlou dítě a odpoledne si ho z ní vyzvednou nebo to dítě přijde domů, ale škola se stává součástí širší komunity.
2: A tím pádem mají rodiče pocit spoluzodpovědnosti za to, co se ve škole děje. V uplynulé sezóně ulovili myslivci rekordní počet dančí zvěře. Od loňského dubna do konce letošního března šlo o téměř 53,5 tisíce kusů. Podle Českého statistického úřadu se zvýšil i počet ulovené jelení, srnčí anebo černé zvěře. Naopak odstřel zajíců klesl na historicky nejnižší úroveň. Tolik zprávy a teď už je tu zase Pepa.
4: Je to tak, jsem tady zase.
0: Pepa Černý
1: na rádiu Blaník.
4: Krásné skoro poledne, přátelé, přesně za minutku už bude 12. Dál si budeme hrát, ovšem s jednou takovou malou změnou. Teď budeme hrát pouze a jen hezky česky, protože je před námi česká hodinka. A za malou chvilku v ní uslyšíte úplně poprvé novou písničku, která je filmová a kterou napsal Prochajda, tedy Roman Procházka z Divokýho Byla. Pokud poslouchá Romane, tak šťastnou cestou, on je furt v autě. Petr Spálený, obyčejný muž právě teď na Blaníku.

0: Hana Zagorová, proč nejsi větší? A teď vaše oblíbená rubrika.
1: Poprvé na rádiu Blaník.
0: Ano, uslyšíte písničku, která na Blaníku ještě nikdy nezazněla. Ani nemohla, protože je úplně nová. Je složena pro film a nahrána pro film Máma a táta jsou boží. Tenhle film byl uveden na Zlínském filmfestivalu a teď na podzim stoupí do české kinodistribuce. Já se podívám, kdy to přesně bude. Já říkám teď na podzim, ale ono to bude vlastně až 19. listopadu. Ale to znamená, že teď je vlastně nejvyšší doba, nebo nejlepší doba na to se připravit na tento film. On bude takový jiný, víte? Ono to bude dobrodružné fantazy a zároveň trošku komedie. Já jsem se koukal na anotaci a tam píšou: rodina Novotných žije docela obyčejný život. Máma zvládá práci i domácnost, táta by měl nejradši klid a děti Simona s Petrem řeší školu, kamarády a vlastní malé velké starosti. Až do chvíle, kdy se po tisíci letech probudí dva teenageři do dnešní doby. A navíc tam budou taky slovanští bohové, jak to souvisí s mámou a tátou. Na to si musíte, přátelé, počkat. Máma a táta jsou boží půjde do kin 19.11.2026. No a teď k té písničce, kterou si teď zahrajeme. Složil ji Roman Procházka, což jak jistě víte, je kytarista a taky mimochodem manažer skupiny Divoký byl. A jak tak koukám na tu písničku, na to složení těch interpretů, těch muzikantů, tak tam hraje půlka Divokýho byla. Roman Procházka, Štěpán Karbulka, Martin Pecka Pecan a Honza Jack Bartl. Takže já myslím, že to není jako důvod protahovat. Ještě dodám, že k Romanu Procházkovi se v této písni přidala Marie Putnerová, zpěvačka, která tomu dodává takový šmrnc, ale to už posoudíte sami. Chtěl bych ti říct právě teď na vlnách Rádia Blaník úplně poprvé.

0: Simona Čáková, proč mě nikdo nemá rád? Přátelé, já mám pro vás takovou hořkosladkou zprávu. Slonice Bala z Liberce už není v Liberci. Ona Liberec opustila, vydala se na 1700 kilometrů dlouhou cestu do Velké Británie, kde bude teď žít. V Liberci, v tamní zoologické zahradě, tak končí chov slonu. Po zhruba 70 letech. Prostě všechno jednou začíná, všechno jednou končí a v Liberci tedy od včerejška už není slonice Bala a sloni už tam prostě nebudou. Tak zdravíme do Liberce, ať se vám tam daří v zoologické zahradě. Moc děkujeme za odchovy a za celou práci pro přírodu. A my si budeme dál hrát. Za chvilku Kabáti, Malá dáma, taky Lešek Semelka a dorazí i Olga Lounová. Posloucháte Rádio Blaník ve 12.20 úplně přesně. Středočeské a aktuality. Přeji vám hezký den. Středočeský kraj na začátku července spustil novou dotační výzvu, díky které mohly obce nebo spolky získat příspěvek na pořízení defibrilátoru na místa s vysokou koncentrací lidí. Zájem byl obrovský. Dnes máme poslední den prázdnin a fond, kde byly 2 miliony korun, je vyčerpán. Co na to paní hejtmanka Petra Pecková?
1: Tak já mám obrovskou radost, že tahle naše výzva měla takový ohlas a že si obce a další žadatelé uvědomují, jak důležité je mít možnost poskytnout opravdu kvalitní první pomoc při srdeční zástavě, která může potkat samozřejmě každého z nás. Současně tenhle týden na radě kraje budu kolegům předkládat žádost o další navýšení tohoto fondu, abychom mohli tu záchranou pavučinu z defibrilátory rozšiřovat dál. Zatím jsme přispěli 34 žadatelům a pořídili 48 defibrilátorů.
0: Dělali jste i předtím nějaké kroky, které zvyšují šance na přežití při srdeční zástavě, nebo ne?
1: Ano, pracujeme na tom už opravdu několik let a díky kraji jsou například defibrilátorem vybavena všechna auta prvosledových hlídek středočeské policie a záchranka je vidí na mapě na operačním středisku a může je vyslat k srdeční zástavě ještě dřív, než na místo dojede právě sanitka z výjezdového stanoviště. Také máme síť first responderů, což jsou lidé z řad profesionálních hasičů, záložáků armády České republiky a policistů, kteří jsou o svém volném čase, když jsou mimo práci připraveni pomoci. A jsou to třeba vaši sousedé a bydlí třeba ve stejné ulici. No a teď chceme naší kampaní ještě motivovat lidi k tomu, aby se opravdu nebáli poskytnout první pomoc a uměli ji poskytnout dobře. Protože nejdůležitější jsou opravdu první vteřiny, nejdůležitější je odvaha svědků pomoci a nejdůležitější jsou vaše ruce, které poskytnou nepřímou srdeční masáž.
0: Tak ať se vám to daří. Moc vám děkuju. To byla paní hejtmanka Petra Pecková a já se s vámi pro dnešek loučím. Mějte se krásně. Středočeské aktuality.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
3: Tak Mironet, klikni dvakrát.
4: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu. První

0: Chcete peněz?
1: Ne. Vstup zdarma. Peace Fest v Příbrami 4. až 6. září. V sobotu a v neděli už od 9 ráno.
2: Více na peacefest.cz.
3: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
8: tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Na pláži u moře,
11: ve stínu Eiffelovky,
10: anebo na dovolené v Tatrách.
11: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
10: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: dívat svět.
1: Olga Lounová, Memento Mori na vlnách Rádia Blaník. I Olga Lounová bude součástí našeho hvězdného letního, i když už teda bude září, takového jako víkendu.
2: Letní koncerty Rádia Blaník.
1: My pro vás totiž máme tento týden hned dva letní koncerty, přátelé, nejsme žádní troškaři. Už v pátek 4. září za vámi dorazíme do Prostějova. Začínáme ve 4 odpoledne na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Zahrají a zaspívají vám třeba Janek Ledecký, skupina Slza, samozřejmě Blanická kapela nemůže chybět. A bude tam i Petr Kolář.
3: Jednou nebe zavolá.
1: Díky vám, že přijdete do Prostějova, užijete si to teď v pátek. A kdo se nedostane do Prostějova, tak může hned o den později v sobotu 5. září zajet do Pardubic, kde budou No Name.
4: Vždyť prokletí může být štěstí.
1: No, tam začínáme už v 11.30 dopoledne na Pernštýnském náměstí. A nejenom, že tam budou No Name, bude tam Blanická kapela, Vojta Nedvěd, Olga Lounová, která před chvilkou dospívala, a Petr Nač.
5: Předali mu staré platně s krásnou muzikou, tak s úrem si krotnou na bou.
1: Staré platně s krásnou muzikou, to všechno nabídne Petr Nač. Na Pernštýnském náměstí v sobotu v Pardubicích, přátelé, opakuji, pátek, Prostějov, sobota, Pardubice, letní koncerty Rádia Blaník. Vstupné se samozřejmě neplatí a navíc pro vás máme tu sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy přinese nějaké ty bankovky, že? A jednomu z vás dokonce 100 000 korun na ruku. Letní koncerty Rádia Blaník prostě pokračují, i když už od zítřka bude září. Jsme Blaník.
2: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
0: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
1: A my si budeme dál hrát za chvilku Karel Gott, taky Eva Farná. A já vám teď ještě řeknu, kdo bude mým středečním parťákem.
0: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
2: Poslední srpnový den. A víte, co to znamená? Že už pozítří se stane prvním zářijovým parťákem Ondřej Soukup, český skladatel, hudební legenda, taky baskytarista někdejší pražského výběru, taky hrál s Gotem. No, přátelé, laďte Blaník, ve středu mezi 4. a 5. odpolední bude tu Ondřej Soukup.
7: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na DEK.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
16: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
17: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan, zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
18: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK, prostor pro události, na kterých záleží.
19: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
20: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Kolu, pijeme kolu, zpívá Michal David na Vlnách v Blaníku. A tím končí Česká hodinka. Ale i nadále vám budeme hrát hlavně hezky česky, to se nebojte. Čechomor a velické zvony.
1: Ty velické zvony.
0: Taky Lenka Filipová.
2: Ten kratičký sen se mi kránu až zdám, před probuzením a já spát.
0: A ještě jedny zvony si dáme.
3: Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou si třás.
0: Medvědi a Kohout, posloucháte Rádio Blaník. Možná jste si všimli, že už se blíží 13. hodina a Iva Lecká nikde. No, Iva dneska nebude, bohužel, ale zítra už tady bude jako na koni a strašně se na vás těší a mám vás moc pozdravovat, přátelé. Spolu to přežijeme, nebojte se, budeme hrát hezky česky. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude jedna.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
7: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
8: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na největší automobilové akci v Táboře pro celou rodinu. Ať už rodinné SUV nebo výkonný sporták Cyberster tě čeká v Amdikár své Božické ulici už v sobotu 12.9. od 10 hodin.
5: Rádio Blaník, počasí.
9: Rádio Blaník.
10: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou polojasno až skoro jasno. Během dne pak čekáme až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 22 do 25 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.
11: Jsme Blaník.
12: Pohodové rádio.

0: za volantem.
1: Na 24. kilometru dálnice D1 pokračuje rekonstrukce mostu Šmejkalka. O nadcházejícím víkendu silničáři převedou dopravu na jeho už opravenou polovinu. Co dalšího chystají, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Následně začneme rekonstruovat druhou polovinu mostovky směrem na Brno. Dopravu zachováme jako dosud, tedy v režimu 2+2, tedy dva jízdní pruhy pro každý směr, ovšem se sníženou rychlostí 80.
1: Já ještě doplním, že celý most by měl být hotový v červenci příštího roku. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Prahu a střední Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Státní zaměstnanci si příští rok polepší. Na cestu do školy vyraste s předstihem. Stát dá na obnovu památek víc než miliardu korun. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Platy ve veřejné sféře se změní. Kabinet schválil od ledna změnu platových tabulek. Žádný z tarifů by neměl být pod minimální mzdou nebo zaručeným platem. K tomu počítá s přidáním mezi 5-9%. Oznámila to šéfka rezortu financí Schillerová. Další jednání ale budou pokračovat ještě v září. Už zítra ráno čeká řidiče výrazně rušnější provoz. Děti se po prázdninách vracejí do škol a ty, které dojíždějí, by se měly před cestou zkontrolovat případná omezení na trase a vyrazit s dostatečným předstihem. Jak bude vypadat cesta do Prahy, ví mluvčí Ropidu Filip Drápal.
5: Očekáváme kvůli zvýšené intenzitě dopravy zpožďování autobusových linek, zejména na hlavních příjezdových tazích ze Středočeského kraje do Prahy. Situaci ještě v prvním zářivém týdnu zkomplikuje zúžení rychlosti silnice 1/4 u Díloviště i pokračující zúžení Rostocké ulice směrem do Pražských Dejvic.
4: Zpoždění se v těchto místech mohou v ranní špičce pohybovat i kolem 30 minut. A u školního tématu zůstaneme. V Říčanech u Prahy se otevřela největší dřevěná školní budova v Česku. Stavba nové základní školy pro 540 dětí trvala skoro 3 roky a vyšplhala se na 700 milionů korun. Část pokryly dotace. Do nové školy se přestěhovali žáci ze dvou starých a nevyhovujících budov. V těch se začalo učit už v 60. letech. Stát chce investovat do obnovy významných památek. Seznam zhruba 15 z nich obdržel ministr kultury Krempíř od premiéra Babiše. Má jít třeba o klášter Plasy, začít by měla i obnova části hradu Karlštejn nebo zanedbaného státního zámku v Horšovském Týnu. A na seznamu jsou i zámky Janovice nebo Hradec nad Moravicí. Tolik zprávy a pokračuje Pepa.
6: Ano, pokračuje. Děkujeme, Eliško.
0: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
6: Krásné odpoledne, přátelé. Tak jiná páčka, vidíte to. Takhle nám to hezky začíná. Jak už jsem říkal, Ivalecká tady bohužel není, tak jí zdravíme. Ona má dneska nějaké takové povinnosti, protože mají v rodině jakousi nemoc a potřebují ji identifikovat, tak moc držím palce. No a my si dál budeme hrát. Hlavně hezky česky, budeme si taky trochu povídat. Za chvilku se podíváme do Karlových Varů. Bude řeč taky o skupině Queen a podíváme se na to, jak to vypadá se školními potřebami, kolik za ně utrácíme a tak dále. Teď je tady Krištof a Sima Martausová, Hvězdáři. 13. odbyla, hezké odpoledne s Blaníkem. Yeah!

0: Oceán a prázdná ulice na vlnách Blaníku. A my teď míříme do Karlových Varů. Tam totiž ve středu vypukne folklorní festival, který už po 31. zaplní lázeňské město lidovou hudbou. Jak to vypadá s programem, napoví ředitel festivalu Jan Boháč.
1: Program se vlastně uskuteční v celém centru Karlových Varů. Jarmark již tradičně bude v prostoru u hlavní pošty, gala program a koncert pro děti je v velkém sále hotelu Termál a zahajovací koncert je potom v Imperiálu. A vlastně vše zakončíme taneční veselicí v poštovním dvoře.
0: Já ještě dodám, že folklorní přehlídka potrvá ve Varech až do neděle a většina programu je přístupná zdarma. Tak zdravíme do Varů a teď už zpátky k písničkám. Čechomor a Velické zvony.

0: Skupina Queen a Somebody to Love, jedna z nejlepších písní hudební historie, která navíc letos slaví velké výročí. Ona vyšla 12. listopadu 1976 jako single. To znamená, že 12. listopadu to bude 50 let. 10. prosince potom vyšlo celé album Day at the Races, tedy Den na závodech, a jeho takovou vlajkovou lodí byla právě Somebody to Love. Sám Freddie Mercury vždycky prohlašoval, že na tuhle písničku je úplně nejpyšnější. Že sice Bohemian Rhapsody se mu hodně povedla, ale tady ta pocta americkému gospelu tu má prostě tak nějak výš. Posloucháte Rádio Blaník a my si budeme dál hrát už za malou chvilku.
1: Nejlepším servisem roku se stává MG Příbram. V Česku jsme jednička. Přijďte se do auta SRO přesvědčit sami. Špičkový servis, férový přístup a skvělé ceny na všechny vozy MG. MG Příbram. Servis, který vítězí.
2: Zahradnictví Jevany vás očekává. Když kvete zahrada, kvete i nálada. A v zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity najdete všechno, co k tomu potřebujete. Bohatý výběr hortenzí, komulí, perovský, eukalyptů i pestrý sortiment trvalek. Vyberte si rostliny, které vám budou dělat radost celé léto. Zahradnictví Jevany. Přijeďte si pro zahradu plnou života. lesy.czu.cz.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
7: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
8: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
7: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
8: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou zasucha.
9: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
11: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
12: Festival chutí, jiřínkové slavnosti a výstava bonsai. Dny plné chutí, květin a pohody. Od 4. do 6. září. A pozor, na festival chutí je vstup zdarma. Výstaviště Lysá nad Labem.
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
14: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Pila Smrčiny hlásí. Čekání patří do fronty a ne na stavbu. Pila Smrčiny České zemědělské univerzity má vše skladem a ihned k odběru. Stavte bez čekání. pilasmrčiny.cz.
16: Milí šikulové a milé šikulky,
17: hledáme možná právě vás.
16: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
17: Zlaté české ručičky
16: na rádiu Blaník.

0: neblázni.
1: Eláni a Čaba neblázni na Blaníku. Dneska je 31. srpen. Jako kluk jsem tento den neměl rád. Ale vím, že jsou i děti, které mají rádi tento den, protože zítra začíná škola a někdo se tam těší. Pokud máte takovou ratolest doma, tak jste šťastní rodiče. Zároveň teda musím říct, že to něco stojí, že jo, ten začátek té školy. A já tady mám nejnovější data, průzkum platformy Rondo.cz a e-shopu Naboso.cz a ten ukazuje, že nejvíc lidí, nejvíc rodičů utratilo 2 až 3 tisíce korun takhle do začátku. 33%. No, potom je to víc, 3000 až 5000, to je 24%, ale pozor, do pouhé tisícovky se vešlo 10% rodičů, tak to jste borci teda, to vám tleskám. Doufám, že se to nějak neodrazí potom na tom prospěchu, ale já bych řekl, že by se nemělo. Potom je klíčová otázka, na čem nejvíc šetříme. Nejvíc šetříme na aktovce nebo školním batohu. Na tom šetří 28% lidí, protože ono, tu aktovku nebo batoh není potřeba kupovat každý den, že jo. No a potom 26% lidí na školních potřebách cíleně nešetří. Tak takovou máme vizitku. Školáci, študátka, já vám přeju do toho zítřku a do celého školního roku štěstí a pohotovost a dobré známky. Tak ať se vám daří. A my si budeme dál hrát. Za chvilku Nedvědě a Kohout, anebo John Lennon a úžasná Imagine na Blaníku.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: Tak co děti, těšíte se do školy? To je asi ta nejméně oblíbená otázka na začátku září.
4: Ale na co se určitě těšit, tak to je to, že se do vysílání vrací Petr Platí vaše účty.
3: A my se na vás těšíme zase zítra ráno v 6 na značkách, teda na Blaníku. Petr Slíva
4: a Adéla Zahradníčková.
2: Radio Blaník.
5: Pohodové ráno.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice Westmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Westmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
13: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
14: Zase lítáš v oblacích.
15: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
14: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
15: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
14: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
16: firma na zážitky
15: CZ.
17: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
18: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Na televizi Seznam se dnes těšte na druhý díl československého seriálu, ve kterém hrají Jan Hartl, Jaroslav Moučka, Vladimír Menšík a další. Dnešní díl seriálu Plechová kavalerie se jmenuje Černá jízda a uvedeme ho už dnes večer od 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.

0: Kamufláž na vlnách v Blaníku. A my vám dál budeme hrát hlavně hezky česky, dorazí Xindl X. Já taky, Ondro, Věra Martinová, dál jen vejdi. A zaspívá taky Petr Rezek. Jak říkám, na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut už budou 2 hodiny odpoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
4: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber se radši na e-shopu Unimax.
3: Mají i pořádný stroje?
4: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
5: Izomat stavebniny.
6: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
8: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude zpočátku polojasná až skoro jasná. Během dne pak čekáme až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 22 do 25 stupňů Celsia. O počasí je to všechno. Na řadě už jsou dopravní informace.
1: Rádio Blaník.
9: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
9: Za každého počasí.
1: Za volantem.
8: Na dálnici D10 na 11. kilometru ve směru do Turnova došlo k nehodě v levém jízdním pruhu. Doprava tady zpomaluje, buďte opatrní. Na pražském okruhu na 61. kilometru ve směru na Štěrboholy před nájezdem na dálnici D11 došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Blokují střední pruh, buďte tu velmi opatrní. A na dálnici D4 na 33. kilometru ve směru do Prahy stojí porouchané auto. Dejte pozor i tady. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Češi jsou se zdravotnictvím víceméně spokojeni. Kriminalisté vyšetřují otravu vody na Jasenicku. Ferraty se těší stále větší oblibě. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Důvěra ve zdravotnictví v Česku v posledních letech roste. Podle dat Stada Health Reportu je s ním spokojeno 74% Čechů. Evropský průměr spokojenosti je přitom výrazně nižší, a to 56%. Největší obavy mají Češi z dlouhých čekacích dob na vyšetření kvůli nedostatku zdravotníků. Kontaminovaná voda v potoce ve Staré Červené vodě na Jasenicku otrávila vzácné druhy ryb. Šlo hlavně o střevle potoční, mřenky mramorované a pstruhy obecné. Případ policie vyšetřuje od pátku, a to pro podezření ze spáchání přečinu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Voda se kontaminovala zřejmě při rekonstrukci mostu. Praha schválila názvy stanic na budované lince metra D. Ta propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí tak dopravě na jihu metropole. Jaké názvy radní posvětili, zjišťovala naše reportérka Ivana Balkovská.
11: Pěkné odpoledne. Stanice Déčka, které se dosud pracovně nazývaly Náměstí bratří Synků a Olbrachtova, se budou jmenovat Nusle a Ryšánka. Další tři navržené změny se týkaly názvu stanic Nové Dvory, Písnice a Depo Písnice. Ty ale vedení města neschválilo. Ještě dodám, linka D by do provozu měla jít ve druhé polovině roku 2032 a jezdit na ní budou automatické vlaky. Pro Rádio Blaník Ivana Balkovská.
10: Zájem o feraty v Česku roste. Jen za poslední rok jich u nás přibylo 5. Zajištěné trasy vyhledávají nejen jednotlivci a zkušení lezci, ale stále častěji taky velké skupiny lidí, třeba v rámci letních táborů. Růst zájmu pak potvrzují taky půjčovny vybavení. Ty kvůli vyšší poptávce rozšiřují nabídky a dokupují vybavení. Tolik zprávy a slovo má zase Pepa.
0: Mám slovo, děkuji za něj, Eliško.
1: Pepa Černý
9: na rádiu Blaník.
0: Krásné odpoledne, přátelé, je poslední srpnový den a navíc pondělí, to jsou radosti. Standa Hložek, Petr Kotval, ti nám zaspívají právě teď první píseň hodiny Holky z naší školky. My si je budeme hrát hlavně hezky česky, tak jak jste zvyklí. A v této hodině se podíváme také na slavné tváře z kalendáře a poslechneme si dobrou zprávu. Tak a teď už ty holky, tak jdeme na ně.

0: Santo California, Tornero na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, máme před sebou rubriku našeho pana ředitele Dana Rumpíka. Slavné tváře z kalendáře. Jdeme na ně.
1: Rádio Blaník uvádí Slavné tváře z kalendáře.
2: Pohodové pondělí, vítám vás u tradičního pohledu na zajímavá výročí ze světa hudby na tento týden. Zpěvačka Aneta Langerová si dnes připomíná už 22 let od chvíle, kdy pokřtěla své debutové album Spousta andělů. A ve stejný den slaví zpěvák a skladatel Michal Hrůza své 55. narozeniny. Michale, přejeme všechno nejlepší. V sobotu by se legendární britský zpěvák a hudebník Freddie Mercury dožil 80 let. Ve stejný den pak popřejeme všechno nejlepší Igoru Tymkovi ze skupiny No Name. V sobotu mu bude 48 let. V neděli bychom všichni přáli všechno nejlepší zpěvačce a 9násobné zlaté slavici Haně Zagorové. Bylo by 80 let a na Blaníku pro vás už nyní chystáme celý víkend plný hančiných písniček a vzpomínek na tuto výjimečnou osobnost. Své narozeniny oslaví v neděli herečka a zpěvačka Zora Jandová. A tím nekončíme. 76 let bude v neděli zpěvákovi a skladateli Luboši Pospíšilovi. 65 oslaví v ten den slovenský zpěvák, textař a skladatel Richard Miller. A 81 let by se v neděli dožil slavný zpěvák Petr Novák. Však je to vše, těším se s vámi všemi opět naslyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.
0: Dane, moc krát děkujeme a tady je Lucka Vondráčková, vzkaz vláhy.

0: Posloucháte Rádio Blaník, tohle je král Michael Jackson a není sám, spolu s ním je pod touhle písničkou podepsán Saul Hudson, kterého všichni znáte jako kytaristu Slashe ze slavných Guns N' Roses. Přátelé, pamatuju si jako dneska, když mi moje sestra říkala, Slashovi je 50, naše mládí je definitivně v háji. No a Slashovi už je 61, takže tu jaksi ta rovnice, tu si můžete doplnit sami. Přátelé, budeme si dál hrát za chvilku No Name, Bangles a taky Xindl X a Puberťák. Posloucháte Blaník ve 14.23 přesně.
1: Víc nebo míň.
2: Tipněte si a vyhrajte poukaz na nákup za 5 000 u Dytonu.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Andělé. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
9: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
10: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na Puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky. S čistým složením, na kterém si Puravia zakládá. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.
11: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
12: Pamatujete si?
13: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
14: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
13: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
15: 12. září, Johan V. Třebíblice.
13: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
16: Odplouvám kránu na katamaránu.
17: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
16: Odplouvám kránu na katamaránu.
17: www.prageboat.cz.
16: Už vím.
17: Tak vzhůru na palubu.

0: Pět. Tak, tak, Ondřej, Xindl X a puberťák na vlnách Rádia Blaník a už je čas na dobrou zprávu.
1: Rádio Blaník, dobrá zpráva.
0: A už je tady dobrá Sára Rádia Blaník, Sára Dvořáková. Sáro, vítej a povídej, co je dobrého a nového.
2: Ahoj Pepo a zdravím všechny posluchače. Zoologické zahrady napříč republikou připravili na začátek září speciální program pro děti i dospělé. Ve Zlíně si děti mohou už zítra užít vstup do zoo za symbolickou 1 korunu. Zároveň se tam poprvé otevře nové indické bistro Bagh, což znamená v bengálštině tygr. Co nabídne, řekne mluvčí této zoologické zahrady Romana Mikešová.
3: Navíc se nebude chybět třeba oblíbené butter chicken, chicken tikka masala nebo červený čočkový dhál. Milovníci rychlejšího občerstvení se mohou těšit na plněný indický chléb nan, na sendviče, hot dogy a také dezerty. No a podávat se budou i onigiri, což jsou japonské rýžové trojúhelníčky.
2: Slavnostní otevření proběhne ve 13 hodin za účasti primátora města a součástí bude také program pro děti, včetně malování na obličej. Co se chystá v pražské zoo, řekne její mluvčí Filip Mašek.
4: V Zoo Praha mohou děti načerpat inspiraci pro zlobení na celý zbytek školního roku, protože my tady 1. září slavíme Mezinárodní den primátů. Primáti pověstní svou vynalezavou povahou, budou mít speciální komentovaná krmení a setkání napříč areálem, třeba u malp, u lemurů, u goril nebo u orangutanů bude probíhat speciální program. Osobně doporučím třeba setkání u lemurů, jehož součástí je i veterinární trénink těchto poloopic, nebo pak krmení goril ve 3 hodiny odpoledne, jehož součástí je zase pohled na skvělá předloňská mláďata, Moby a Gáju.
2: V Ostravě pak ve středu večer přijde na řadu Netopíří noc. Od 6 hodin návštěvníky čeká přednáška o těchto létajících savcích, ukázka techniky používané při jejich výzkumu a také 4 druhy živých netopírů. Děti si mezi tím budou moci vyzkoušet netopíří tvoření. Pokud bude počasí přát, večer zakončí vycházka po zoo s ultrazvukovým detektorem. Dobrá zpráva na závěr, vstup na akci je zdarma. To už je ode mě všechno a já přeji všem školákům radostný návrat do lavic.
0: Děkujeme moc krát, Sáro, tak se měj krásně. Ahoj.
2: Ahoj.
1: To byla dobrá zpráva Rádia Blaník.
0: Tak a my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Petr Rezek, Jsi už za malou chvilku na Blaníku.
5: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
0: Ano, máme pro vás další povídání. Tentokrát o Národním muzeu pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. A to přímo s jeho otcem zakladatelem, Tomášem Vodochodským. Tak příjemný poslech.
5: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
6: Extreme Sale v onlineshop.cz.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v onlineshop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
14: Pak hrnky, flešky, kufříky,
13: vyměním za kuponky.
14: Škola volá!
12: A
14: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
15: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
16: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
17: Když život prudce zastaví...
18: Zase jsem ji našel v tramvaji.
19: A vy jste všichni rodina?
18: To nejsme.
17: Vždy je dobré mít se koho chytit.
18: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
17: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.

0: Že vám to připomínalo Spice Girls? Není divu, teď to byla Mel C. Ovšem solově. My si na Blaníku dál budeme hrát hlavně hezky česky a dorazí třeba Marie Rotrova.
1: Řekni, kde ty dívky jsou? Co se asi...
0: Zahraje nám taky skupina Krištof. A nesmíme zapomenout na Blaníku, na Hanu Zagorovou. A Blaníku vám hrajeme hezky česky a tahle písnička sem rozhodně patří. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 7,5 minuty už budou 3 hodiny odpoledne. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto!
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
8: yeso!
7: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
8: La Tropical!
7: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
8: Yeso!
7: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
9: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude ve středních Čechách zpočátku polojasno až skoro jasno. Během dne ale čekáme většinou oblačno. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 22 do 25 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je na řadě dopravní servis.
2: Jak bude?
10: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
9: Na dálnici D11 na 22. kilometru směrem od Prahy do Hradce Králové dejte pozor na odstavené osobní auto s defektem. Na trase z Mělníka na Slaný u odbočky na Hopšovice zasahují záchranáři u dopravní nehody dvou osobních aut. Projíždí se tam kyvadlově, nárazově se ale zdržíte v obou směrech. A na trase z Mladé Boleslavy na Jičín u Obrubců probíhá úklid silnice po nehodě. Projíždí se tam kyvadlově a kolony se tvoří v obou směrech. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Opozice kroutí hlavou nad rozpočtem na příští rok. Města posílají do sportu miliony korun. Po povodních v Nepálu se pohřešují stovky cizinců. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Schodek státního rozpočtu na příští rok má být 389 miliard korun. Podle opozice ale deficit politickým zločinem je nezodpovědný a nebezpečný. Takový schodek v době hospodářského růstu a nízké inflace nedává smysl. Podle opozičních stran to povede k dalšímu zbytečnému zadlužování státu. Vlaky z Hrádku nad Nisou do Liberce posílí kvůli problémům na trati autobusy. Nasazeny budou od zítra a zatím do pátku zajistí ranní dopravu školáků do krajského města. Komplikace jsou na trati hlavně na polské straně kvůli opakovaným krádežím optických kabelů. Některé vlaky jezdí se zpožděním. Města dál investují do podpory sportu. Hradec Králové rozdělí mezi sportovní kluby a organizace více než 52 milionů korun. Další peníze chce radnice poskytnout taky v příštím roce. Na co konkrétně půjdou, ví mluvčí města Kateřina Malá.
12: Jedná se o dotace na pořádání významných, například celorepublikových či mezinárodních sportovních akcí soutěžního charakteru, zejména pro registrované sportovce, kteří přispějí k rozšíření a obohacení sportovně kulturního života ve městě v průběhu celého příštího roku.
11: Sport podporují i další velká česká města. Ostrava letos rozděluje téměř 196 milionů a Brno přispívá třeba na mládežnický a vrcholový sport nebo na provoz sportovišť. Po ničivých povodních v Nepálu už zachránili 323 cizinců. Téměř 600 dalších z 39 zemí se ale stále pohřešuje. Cizinci byli v oblasti kvůli práci, horským túrám nebo pouti na posvátný vrchol. Povodeň, kterou minulý týden způsobilo odtržení části ledovce, si v Nepálu vyžádala nejméně 903 obětí. Tolik zprávy a Pepo, je to tvoje.
0: Děkuju moc, Eliško.
2: Pepa Černý
7: na rádiu Blaník.
0: Krásné odpoledne, přátelé. Za 2 minuty a kousek už budou 3. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky, tak jak jste zvyklí. A taky si budeme trošku povídat. Vydáme se na cesty s Mirkem Táborským. Tentokrát budeme celý týden cestovat po Bečově nad Teplou. Tak to dneska zahájíme. No a v této hodině se podíváme ještě na jedno místo, a sice do Plzně, pokud mě paměť neklame. No a teď jsou tady Miraj, vedle tebe usínám. Tak krásné odpoledne s Blaníkem. To poslední srpnové.

0: všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na Rádiu Blaník. Come here, baby.

0: Posloucháte Rádio Blaník, tohle byl výlet do Bostonu, odkud je skupina Aerosmith. A teď už míříme do našich luhů a hájů s Miroslavem Táborským, tak se pohodlně usaďte, pokud jen trochu můžete, a jdeme na to.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Občas se mi stává, že se zaseknu celý týden na jednom místě. A to vás právě čeká. Myslím ale, že to bude stát za to. Národní kulturní památku Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou známe díky doslova detektivnímu průběhu nalezení vzácné historické památky relikviáře svatého Maura. Zatímco zámek je již 30 let otevřen k prohlídkám, hrad zůstával dlouho uzavřen, ale 1. května 2026 byl poprvé ve své historii i on zpřístupněn veřejnosti. Tak si pojďme připomenout zajímavosti z jeho historie. Předpokládá se, že Bečovský hrad byl založen někdy v první polovině 14. století jako strážní na ochranu obchodní cesty ze Saska do Plzně. První písemná zmínka, která dokládá existenci tohoto sídla, je v listině z roku 1349, která potvrzuje vlastnictví bečovského panství tehdy významnému rodu pánů z Oseka, později psaných z Rýzmburka. Stejnojmenná osada pod hradem, pocházející pravděpodobně ze 13. století, byla povýšena již v roce 1399 na městečko. Hrad stojí na skalnaté ostrožně, ze tří stran chráněné strmými břehy řeky Teplé a Dolského potoka. Na jižní straně tvořili ochranu umělý příkop a val. Nálezy keramiky a zřejmě také části obvodové hradby pocházejí už z druhé poloviny 13. století. První stavbou, která tu vyrostla, byla obranná věž, tedy Bergfried, na jižním okraji nad příkopem. Její zbytky tvoří dnes vyhlídkovou plošinu. K nejstarším stavbám patřil také obytný palác, který stál v místě současných pluhovských domů. Po roce 1352 začali Rýzmburkové se stavbou východní věže, plánované jako obytná, ale během stavby byla její funkce změněna na kapli zabírající tři podlaží. Po roce 1356 byla zahájena stavba monumentální hranolové obytné věže neboli donjonu. Na této fázi stavby z doby vlády Karla IV. Je patrný jihofrancouzský vliv, podobně jako na jiných hradech z té doby, například na Karlštejně, Kašperku nebo Radyni. No a já vám o hradě Bečov budu povídat i příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A my jsme Blaník a hrajeme vám hezky česky a někdy taky trošičku slovensky. Tohle je Kristýna Horehronie. Hezké odpoledne s Blaníkem.

0: Skupina Kryštof, nesmím zapomenout, má mě na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, Kryštof má pauzu, ohlásili loni, říkali, že si dají pauzu tak rok, možná dva, možná dokonce tři. Nakonec udělali čtyři takové víkendy s Kryštofem, teď o prázdninách, a jak tak koukám na jejich stránky, tak se chystají na příští rok ještě dva, jo, 6. a 8. srpna, potom 13. a 15. srpna, až 15. srpna tedy. A prodej začne na oba ty víkendy 20. září, letos, v 10 dopoledne. Tak pokud tam nechcete chybět a chcete po dlouhé době vlastně Kryštof vidět naživo, tak se podívejte na jejich webové stránky a dejte si ten budík na 20. září v 10. A my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Za chvilku Tereska Kerndlová, Karel Gott a dáme si i jednu legendu, Abu, I Have a Dream. Posloucháte Blaník.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
7: Izomat stavebniny. Stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny. A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
8: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
9: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
10: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva, malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
11: Drobný máš?
12: Nepotřebujem, mám apku.
13: Některé cesty začínají výhodněji. V Bitlítačce koupíte jízdenku levněji než u řidiče. Bitlítačka, aplikace, která spojuje. První

0: peněz.
1: Ne, vstup zdarma. Písk Fest v Příbrami 4. až 6. září. V sobotu a v neděli už od 9 ráno.
2: Více na pískfest.cz.
3: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na největší automobilové akci v Táboře pro celou rodinu. Ať už rodinné SUV nebo výkonný sporták Cyberster tě čeká v Amdikár ve Božické ulici už v sobotu 12.9. od 10 hodin.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
7: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
8: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
7: Mají i pořádný stroje?
8: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Pila Smrčiny hlásí. Čekání patří do fronty a ne na stavbu. Pila Smrčiny České zemědělské univerzity má vše skladem a ihned k odběru. Stavte bez čekání. Pila Smrčiny.cz.

0: Tohle bylo léto, jak má být. Posloucháte Blaník. A my se teď podíváme do Plzně. V západočeské metropoli funguje už skoro půl roku sdílení elektrokol. A za tu dobu plzeňáci najezdili, pozor, už více než 1 000 000 kilometrů. Což je teda pořádné číslo. S komentářemi tady náměstek primátora Aleš Tolar.
1: My jsme čekali 1500 výpůjček denně v nějaký prognoze, no a reálně 2,5 až 3 000. Takže to je jako dvakrát víc používané, než byla očekávka.
2: To způsobuje jakoby ten problém nebo tu realitu toho, že ty kola jsou vypučený a stanoviště jsou prázdní. No ale já říkám, co je jako správně, jestli plní stanoviště anebo v terénu. V tomhle tom ta studie nalhala, že ta poptávka potom fakt jako ve městě velikosti Plzně je.
0: To teda jo. Počet elektrokol navíc díky velkému zájmu neustále roste a začátkem září, což už je vlastně zítra, jich bude v ulicích 400. Tak hlavně opatrně a teď už zpátky k písničkám. Za chvilku Hana Zagorová, Elton John a Marika Gombitová. Já se s vámi pro dnešek loučím a pro srpen taky. Mějte se krásně. Za chvilku je tady Martin Císař, tak si to užijte a krásné pozdní odpoledne.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a 2 L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
4: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.

0: To byla Marika Gombitová, vy posloucháte odpolední vysílání Rádia Blaník v čase, kdy za 6,5 minuty bude 16 hodin. Za chvíli duet Lucie Bílá, Josef Vojtek. Dále tu bude Půlnoc a poetika. A nebo Michal David. Posloucháte Blaník Rádio, co hraje hezky česky pro vás.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Zahradnictví Jevany vás očekává. Když kvete zahrada, kvete i nálada. A v Zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity najdete všechno, co k tomu potřebujete. Bohatý výběr hortenzí, komulí, perovský, eukalyptů i pestrý sortiment trvalek. Vyberte si rostliny, které vám budou dělat radost celé léto. Zahradnictví Jevany. Přijeďte si pro zahradu plnou života. lesy.czu.cz.
4: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Festival chutí, jiřínkové slavnosti a výstava bonsají. Dny plné chutí, květin a pohody. Od 4. do 6. září. A pozor, na festival chutí je vstup zdarma. Výstaviště Lysá nad Labem.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Blaník. Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha ve středních Čechách by zítra měla být zpočátku polojasná až skoro jasná. Během dne ale čekáme většinou oblačno. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 22 do 25 stupňů Celsia. Tolik počasí. Teď už se půjdeme podívat, jak to vypadá na silnicích.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
6: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
5: Na trase z Mělníka na Slaný u odbočky na Hopšovice zasahují záchranáři u dopravní nehody dvou osobních aut. Místem se projíždí kyvadlově. Nárazově se zdržíte v obou směrech. Na dálnici D11 na 22. kilometru směrem od Prahy do Hradce Králové dejte pozor na odstavené osobní auto s defektem. A na trase z Mladé Boleslavy na Jičín u Obrubců probíhá úklid silnice po nehodě. Místem se projíždí kyvadlově a kolony se tvoří v obou směrech. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Někteří školáci usednou do lavic o něco déle. Dvě děti po nehodě s opilým trenérem propustili domů. Pražské jezulátko bude k vidění v Irsku. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Dětem dneškem končí letní prázdniny. Zítra startuje nový školní rok a někde ho zahájí v nových učebnách nebo dokonce školách. Doma naopak zůstanou třeba žáci v Lukách nad Jihlavou. Do školy půjdou až o dva dny později kvůli rekonstrukci tamní kuchyně. Ta se protáhla a do konce prázdnin nebyla hotová. Stav dětí, které utrpěly zranění při tragické nehodě u Doubravníku na Brněnsku, se zlepšil. Dvě už propustily z dětské nemocnice domů, zbývající dva malí pacienti jsou na jipce. Auto vyjelo minulý týden mimo silnici a narazilo do stromu. Jedno dítě na místě zemřelo, dalších pět lidí se zranilo. Čtyři z toho jsou děti. Řidič nadýchal přes 3 promile. V Českých Budějovicích budou zítra cestující na linkách dopravního podniku jezdit zdarma. Radnice tak chce omezit auta v centru města. To ale není všechno, jak říká mluvčí dopravce Barbora Fischer.
8: S dopravním podnikem města České Budějovice se budou moci lidé 1. září setkat také na akci Náměstí se hýbe na náměstí Přemysla Otakara 2. v Českých Budějovicích, kde dopravní podnik připraví program pro děti.
7: Začátek školního roku tak doplní nejen bezplatné cestování městskou dopravou, ale taky program přímo v centru města. V Irsku bude kopie pražského jezulátka. Hlavní město a české velvyslanectví v Irsku ji věnují diecézi v hrabství Kerry. A to u příležitosti aktuálního irského předsednictví Radě Evropské unie. Kopii jezulátku dneska požehnal i pražský arcibiskup Přibyl. Tolik zprávy a teď se těší Martin.
0: Jsem tu, krásné odpoledne, za minutu bude 16 hodin a my si pojďme hezky česky hrát.
1: Martin Císař
6: na rádiu Blaník.
0: Lucie Bílá, také skupina Olympic a nebo duet Helena Vondráčková, Jirka Korn právě teď.
6: Rádio Blaník.
0: A za chvíli pozvánka na vinobraní. No jo, už se to blíží, už to klepe na dveře.

0: Báječné odpoledne. Posloucháte Rádio Blanika. Prázdniny jsou bohužel už u konce. A 11. září začíná v Mikulově pálavské vinobraní. Co na něm rozhodně nevynechat, to nám prozradí jeho mluvčí Dominik Ryšánek.
1: Já osobně, pokud bych mohl něco doporučit, co rozhodně nevynechat, tak je to historický průvod v čele s králem Václavem IV. A královnou Chantal Poulain, který patří mezi symboly celé akce, koná se v sobotu v pravé poledne. A dále bych doporučil určitě navštívit vinařské městečko, které máme od loňského roku nově v nádherných prostorách Mikulovské zámecké zahrady. A dále mohu doporučit projít si historické centrum Mikulova a večer si užít některý z koncertů, které tady nabízíme. To je podle mě ideální kombinace toho nejlepšího, co pálavské vinobraní v Mikulově nabízí.
0: Tak velké díky, Dominiku, za tyhle informace. Já ještě také doplním, že právě dnes naposledy jsou v prodeji ještě zvýhodněné, tedy levnější vstupenky. Zítra půjde cena na 100 zhruba nahoru. Takže nejvyšší čas teď zpátky k písničkám, těm českým tady u nás. Duet Lucie Bílá, Josef Vojtek a Zítřejší ráno. No jo, Zítřejší ráno, to už bude to první školní.
2: Hrajeme vám česky.
3: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Olympika písnička Giordano Bruno, posloucháte odpolední vysílání Rádia Blaník. Ano, dnes je tu poslední srpnový den, zítra 1. září děti půjdou do školy a ode dneška za týden už tu bude také první pondělí v měsíci. A to vám celý den budeme hrát jenom hezky česky. Stejně tak i teď, za chvíli tu budou Iveta Bartošová, Michal David a nebo Poetika. S Blaníkem krásné pondělí, pohodové odpoledne všem.
1: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
2: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
3: Nejlepším servisem roku se stává MG Příbram. V Česku jsme jednička. Přijďte se do auta SRO přesvědčit sami. Špičkový servis, férový přístup a skvělé ceny na všechny vozy MG. MG Příbram. Servis, který vítězí.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
7: Vyslev se na to, Franto!
8: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
10: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
9: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
10: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
9: Píšu si zasucha. Volejte ihned 602 489 489.
10: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou zasucha.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
14: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Pamatujete si?
5: hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
15: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
5: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
16: 12. září, Johan V. Třebíblice.
5: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebivlicich.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.

0: Michal David a písnička Život je náš. Krásné letní odpoledne přeje Martin a teď se vrátíme v čase.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Páteční odpoledne, Tišnov u Brna a velký letní koncert Rádia Blaník. A na něm, tedy v rámci tohoto koncertu, vystoupil i Vojta Nedvěd. Skvělý muzikant, skvělý člověk a povídal jsem se s ním na to, jestli vzpomíná, jak vlastně začala, nebo kdy začala ta spolupráce s Blaníkem.
2: Spojitost s Blaníkem začala vlastně prvním narozeninovou oslavou Rádia Blaník, což bylo, jestli to dobře odhaduju, před 26 lety. A já jsem tam tenkrát vystupoval se strejdou Honzou a narodila se mi akorát první dcera Verunka, proto si to tak dobře pamatuju. A jakožto měsíční miminko jsme ji vlastně s manželkou Kačenkou vezli právě na tuhletu akci Rádia Blaník.
0: Před náma koncert tady, ale další koncerty následují. A co se týče letních koncertů Blaníku, ještě s tebou budou dva. Jestli by si zlavy dal, které to budou?
2: Tuším, že to je Čáslav a Pardubice.
0: Bingo, naprosto skvěle. Tak Vojto, ať ti to dneska skvěle zpívá, děkuju za rozhovor a zůstaň věrný Rádiu Blaník.
2: Děkuju moc krát a určitě vždycky si rád pustím Rádio Blaník v autě.
0: Jinak písničky k táboráku od tebe, super.
2: Děkuju, tak to mě těší.
0: Ty už jsou taky bohužel minulostí, ale já si myslím, že příští rok si dáme repete, protože měli obrovský úspěch. No prostě tyhle ty živáky, které se týkaly i Vojty Nedvěda, parádní akce, hezký poslech pěkně k táboráčku. No konec konců, dneska stále ještě krásný letní den, tak si užijte odpoledne s námi a poslouchejte dál Blaník. Hezky česky si budeme hrát třeba Ivetu Bartošovou za chvíli.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
3: Poslední srpnový den. A víte, co to znamená? Že už pozítří se stane prvním zářijovým parťákem Ondřej Soukup, český skladatel, hudební legenda, taky baskytarista někdejší pražského výběru, taky hrál s Gotem. No, přátelé, laďte Blaník, ve středu mezi 4. a 5. odpolední bude tu Ondřej Soukup.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: Když život prudce zastaví.
14: Zase jsem ji našel v tramvaji.
15: A vy jste všichni rodina?
14: To nejsme.
13: Vždy je dobré mít se koho chytit.
14: Lidi jsou dobří. No, musí dostat příležitost.
13: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: báječné odpoledne, ještě 7,5 minuty a máme 17 hodin a tady na Blaníku jsou připraveny další zprávy s Eliškou. Za chvíli je tu máte. Co si budeme hrát, tak třeba duet Lucie Vondráčková, Josef Wagner. Dále tu bude slza.
1: Do ticha se vkrádám, snad už máme vůli říct, tentokrát tě nenechám.
0: A nebo Xendl X a Na vodě.
2: Celý můj život plave na vodě.
0: Jo, Blaník, to je to rádio, co hraje hezky česky.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
6: Levels.
7: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
8: Fotky z našich akcí.
9: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
8: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.
3: Radio Blaník, počasí.
10: Radio Blaník.
11: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude ve středních Čechách zpočátku polojasno až skoro jasno. Během dne ale čekáme spíše oblačno. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 22 do 25 stupňů Celsia. O počasí je to všechno. Na řadě už jsou teď dopravní informace.
9: Jsme Blaník.
8: Pohodové rádio do každého počasí.
3: Za volantem.
11: Se zdržením počítejte na Pražském okruhu ve směru od dálnice D1 k letišti. Brzdí se před Jesenicí a zdržíte se asi 20 minut. Na dálnici D11 na 22. kilometru směrem od Prahy do Hradce Králové dejte pozor na odstavené osobní auto s defektem. A na trase z Mělníka na Slaný u odbočky na Hopšovice zasahují záchranné složky u dopravní nehody dvou osobních aut. Místem se projíždí Kyvadlově. Nárazově se tu zdržíte v obou směrech. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
12: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Prázdniny byly na silnicích druhé nejtragičtější. Státní zaměstnanci si příští rok polepší. Kongo hlásí tisíce případů eboli. O prázdninách zemřelo na českých silnicích zatím 98 lidí. Je to největší počet obětí od léta 2021, kdy bylo mrtvých 101. Zároveň je srpen nejtragičtějším měsícem roku. Dosud si bouračky vyžádaly 650 obětí, což je meziročně o 3 víc. Vyplývá to z policejních statistik. Platy ve veřejné sféře se změní. Kabinet schválil od ledna změnu platových tabulek. Žádný z tarifů by neměl být pod minimálním mzdou nebo zaručeným platem. K tomu počítá s přidáním mezi 5% a 9%. Oznámila to šéfka rezortu financí Schillerová. Další jednání budou pokračovat ještě v září. Lesopark Akátky v Brně bude mít novou atrakci pro výletníky. Město podpoří vznik zážitkového okruhu s názvem Akátecká divočina. Co přesně nabídne, prozradí za magistrát Klára Opálková.
14: 5 tematických zastávek návštěvníkům představí přírodní, krajinné a historické hodnoty Akátek prostřednictvím her, experimentů, pozorování a dalších zážitkových aktivit. Okruh podpoří environmentální vzdělávání dětí, rodin, škol i veřejnosti.
13: stavět se začne letos v září a hotovo má být na jaře 2027. Počet potvrzených případů eboly v Kongu přesáhl hranici 6 tisíc. Informovala o tom tamní vláda, podle které jde o nejhorší epidemii v historii země. Na nemoc tam dosud zemřelo přes 2900 lidí. Proti nemoci zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Tolik zprávy a slovo má Martin.
0: Děkuju za to, krásné odpoledne, za 2 minuty 17 hodin.
3: Martin Císař
9: na rádiu Blaník.
0: Za chvíli se vypravíme do pražského obecního domu. Mají tady totiž poklady světové filatelie a mezi nimi i jednu velice vzácnou zámku. Za chvíli o tom povím víc, teď si pojďme hrát.
9: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
0: S láskou nám je líp a tohle už jsou Lucie Vondráčková a Josef Wagner. Vy posloucháte Blaník a my jsme za to rádi. Hezké odpoledne.

0: To byla písnička z muzikálu Kleopatra, dámy Basiková, Čáková, Absolonová. Já přeji krásné dobré odpoledne vám všem. A teď tu mám pozvánku do Prahy. Tady začala v sobotu v Obecním domě totiž jedna unikátní výstava. Jmenuje se Poklady světové filatelie 3 a můžete tady vidět i poštovní známku One Cent Magenta. A proč ji zmiňuji? Ona je totiž nejdražším předmětem na světě, což nám potvrdil jeden z pořadatelů výstavy Tomáš Mádl.
1: Přepočtu na váhu a na velikost, tak opravdu neexistuje na světě dražší věc. Váží to 0,4 gramu a stojí to 250 milionů. Takže je to nejdražší věc na světě. Samozřejmě v podstatě asi jako těžko ukradnutelná, za prvý je teda extrémně chráněná, za druhý, co by s tím kdo dělal, protože stejně, když je jedna, no tak by ji nemohl prodat, že?
0: Takže absolutní světový unikát poprvé v České republice. Já ještě doplním, že výstava potrvá v Pražském Obecním domě až do neděle. A nejcennější věc na světě? Já trošku budu oponovat. Já si myslím, že je to zdraví, láska, přátelé. To je prostě to nejcennější, co v životě můžeme mít.

to do ohně dál. Tak pojď, zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já.

0: ti dám. Minája písnička Pojď zapomeneme. Já vám všem přeji krásné dobré odpoledne, posloucháte Rádio Blaník a možná, už to víte, možná ne, ale já vám něco prozradím. Už zítra kolega Petr Slíva zase začne proplácet vaše účty. Už jste se přihlásili 603 118 118, to je naše SMS brána, pošlete nám textovku, napište, co chcete nechat proplatit, co to je konkrétně, kolik to stálo a jak se jmenujete. To odešlete a potom ráno poslouchejte Dobré ráno s Petrem a Adélkou. A já mám takové tušení, že by se to štěstí mohlo usmát zítra právě na vás. Co si nechat proplatit, to je úplně jedno. Novou ledničku, mobil, anebo zítra, zítra je 1. září, tak pomůcky pro syna, pro dceru, třeba do školy. Ono to dneska není docela levná záležitost. To je klidně takových 5-6 tisíc, jen to švihne. Tak se přihlašte a třeba vám to zítra Petr proplatí. A já si myslím, když je ten první školní den, že by ty jako ty potřeby do té školy, to by mohlo být víc než aktuální. Tak držím palce. Za chvíli Slza do ticha a další české písničky pro vás.
1: Středočeské aktuality. Přeji vám hezký den. Středočeský kraj na začátku července spustil novou dotační výzvu, díky které mohly obce nebo spolky získat příspěvek na pořízení defibrilátoru na místa s vysokou koncentrací lidí. Zájem byl obrovský. Dnes máme poslední den prázdnin a fond, kde byly 2 miliony korun, je vyčerpán. Co na to paní hejtmanka Petra Pecková?
2: Tak já mám obrovskou radost, že tahle naše výzva měla takový ohlas a že si obce a další žadatelé uvědomují, jak důležité je mít možnost poskytnout.

0: opravdu kvalitní první pomoc při srdeční zástavě, která může potkat samozřejmě každého z nás. Současně tenhle týden na radě kraje budu kolegům předkládat žádost o další navýšení tohoto fondu, abychom mohli tu záchranou pavučinu z defibrilátory rozšiřovat dál. Zatím jsme přispěli 34 žadatelům a pořídili 48 defibrilátorů.
1: Dělali jste i předtím nějaké kroky, které zvyšují šance na přežití při srdeční zástavě, nebo ne?
0: Ano, pracujeme na tom už opravdu několik let a díky kraji jsou například defibrilátorem vybavena všechna auta prvosledových hlídek středočeské policie a záchranka je vidí na mapě na operačním středisku a může je vyslat k srdeční zástavě ještě dřív, než na místo dojede právě sanitka z výjezdového stanoviště. Také máme síť first responderů, což jsou lidé z řad profesionálních hasičů, záložáků armády České republiky a policistů, kteří jsou o svém volném čase, když jsou mimo práci připraveni pomoci. A jsou to třeba vaši sousedé a bydlí třeba ve stejné ulici. No a teď chceme naší kampaní ještě motivovat lidi k tomu, aby se opravdu nebáli poskytnout první pomoc a uměli ji poskytnout dobře. Protože nejdůležitější jsou opravdu první vteřiny, nejdůležitější je odvaha svědků pomoci a nejdůležitější jsou vaše ruce, které poskytnou nepřímou srdeční masáž.
1: Tak ať se vám to daří. Moc vám děkuju. To byla paní hejtmanka Petra Pecková a já se s vámi pro dnešek loučím. Mějte se krásně.
2: Středočeské aktuality.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Andělé. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Voho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.prageboats.cz.
8: Už vím.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
11: Pila Smrčiny hlásí, čekání patří do fronty a ne na stavbu. Pila Smrčiny České zemědělské univerzity má vše skladem a ihned k odběru. Stavte bez čekání. pilasmrčiny.cz.
12: Na pláži u moře,
13: ve stínu Eiffelovky
12: anebo na dovolené v Tatrách.
13: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
12: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: To byla Slza, i na ní se můžete těšit. Tentokrát budou v Prostějově v rámci dalšího letního koncertu Rádia Blaník.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: V Blanici máme pro vás rovnou dva letní koncerty Rádia Blaník. Už pátek 4. září za vámi přijedeme do Prostějova. Začínáme ve 4 odpoledne na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, kde vám zahrají a zaspívají Janek Ledecký. Dále to bude i Petr Kolář.
2: Na
0: Právě Slza nebo naše blanická kapela. A o den později, tedy v sobotu 5. září, přijedeme do Pardubic. A tady začínáme v 11:30 dopoledne, a to na Perštýnském náměstí. Tady vystoupí Petr Naď, dále to bude Olga Lounová. Blanická kapela a také slovenská skupina No Name. Vstupné se na našich letních koncertech samo sebou neplatí. A pozor, máme pro vás speciální dárek, sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás ve finále dokonce 100 000 korun na ruku. Tak se pro ní stavte v pátek v Prostějově nebo sobotu v Pardubicích, protože tahle nálepka a odměna za ní už je víc než aktuální. Už se to blíží, už je to skutečně blízko, kdy budeme rozdávat docela velké peníze. Takže kdo bude mít samolepku nalepenou na správné místě, ten může vyhrát.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
1: Víc nebo míň.
3: Tipněte si a vyhrajte poukaz na nákup za 5 000 u Dytonu.
1: Každé všední dopoledne 10 hodin u nás na Blaníku.

0: Rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. Tentokrát o Národním muzeu pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. A to přímo s jeho otcem zakladatelem, Tomášem Vodochodským. Tak příjemný poslech.
0: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
13: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: 17.54, posloucháte Rádio Blaní, krásný podvečer přeje Martin Císař a tohle byly Bad Boys Blue. Co dál tady u nás? Tak třeba kabáti? Po 18. hodině je skupina Lucie. Zvítání noci. A nebo Krištof. Pojď zpívat, tančit do rytmu hrát. Tohle je Blaník Rádio, co hraje 27. rokem hezky česky.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
4: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
3: Mají i pořádný stroje?
4: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
6: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek ve středních Čechách zpočátku polojasno až skoro jasno. Během dne ale čekáme spíše oblačno. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 22 do 25 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
1: Rádio Blaník.
7: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
7: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
6: Na dálnici D1 na 11,5 kilometru směrem od Prahy na Brno havarovala 3 osobní auta s dodávkou. Na místě je blokovaný levý jízdní pruh, kolona má necelé 3 kilometry. Asi s 10 minutami navíc počítejte na pražském okruhu ve směru od dálnice D1 k letišti. Brzdí se před Jesenicí. A na pražském okruhu na 76,5 kilometru ve směru na letiště bouralo osobní auto s nákladním. Připravte se tam na zdržení v koloně od dálnice D1 u Modletic. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Šťastnou cestu.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Popálení rodičky na Bulovce řeší kriminálka. Na cestu do školy vyraste s předstihem. Hvězdný Lionel Messi ukončil kariéru. Rádio Blaník. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Kriminalisté se začali zabývat popálením 24-leté ženy při Císařském řezu. K incidentu došlo minulý týden v pražské fakultní nemocnici Bulovka. Informoval o něm Deník N. Zdravotníci chtěli v závěru operace zastavit krvácení. Od chirurgického přístroje ale vzplal oheň v době, kdy byla pacientka potřená dezinfekcí. Už zítra čeká řidiče rušnější provoz. Děti se vrací do škol. Ty, které dojíždějí, by se měly před cestou zkontrolovat případná omezení a vyrazit s dostatečným předstihem. Jak bude vypadat cesta do Prahy, ví mluvčí Ropidu Filip Drápal.
9: Očekáváme kvůli zvýšené intenzitě dopravy zpožďování autobusových linek, zejména na hlavních příjezdových tazích ze Středočeského kraje do Prahy. Situaci ještě v prvním zářivém týdnu zkomplikuje zúžení rychlostní silnice 1/4 u Díloviště i pokračující zúžení Rostocké ulice směrem do pražských Dejvic.
8: Zpoždění se v těchto místech mohou v ranní špičce pohybovat i kolem 30 minut. Cena plynu pro evropský trh překročila 70 eur za megawatt hodinu. Je tak nejvýše od letošního března. Obnovení bojů mezi Spojenými státy a Íránem přispívá k růstu cen ropy a vyvolává tak obavy z dalšího zpoždění vývozu zkapalněného zemního plynu z Perského zálivu. Argentinský fotbalista Lionel Messi v 39 letech ukončil reprezentační kariéru. Rozhodnutí oznámil na sociálních sítích. Za Argentinu odehrál 207 utkání a dal 125 gólů. S nároďákem v roce 2022 slavil titul mistrů světa, v roce 2014 a letos získal světové stříbro. Ze zpráv je to ode mě všechno, teď vám dál bude hrát Martin.
10: Děkuju, Eliško, já si tak říkám, to musí být pro toho Messiho stejně takový, víš, jako odejí 39, teď si vem, že on takovej profík, víš, to je.
8: No jo, tak v tom nejlepším se má končit, to vědení.
10: A na tom asi něco bude, to máš pravdu, tak krásný večer i tobě.
1: Martin Císař
7: na Rádiu Blaník.
10: Je přesně 18 hodin, vy posloucháte Rádio Blaník a já posílám písničku ze sanitky. Tady jsou Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotval.

0: Krásný dobrý večer, posloucháte Rádio Blaník, za chvíli skupina Lucie, také nabídnu No Guitars a bude tu také kapela Krištof s písničkou Hned teď. Ovšem teď, tuhle chvíli pro vás mám pozvánku na zítřejší dopoledne. 9:00, opět se podíváme totiž do minulosti. Budeme si hrát písničky z jednoho roku, budeme se samozřejmě na něj také vzpomínat, co zásadního se tehdy událo a teď si to můžeme zkusit tak trochu načisto.
1: Tajemný rok.
0: A možná si říkáte, jaká bude ta dnešní nápověda. No bude to o jedné slavné pohádce. Dneska vlastně už klasické. Poznáváte?
2: Zaří to, dej to vytroubit. Hned jen se dal dohodnu kostičku. Jen si posluš. Pan král počká, až si dobereš kostičku. A dej mi taky kousek. Alibole! A dej to vytroubit.
0: Tak co, tušíte nebo víte? Tak se přesvědčte o tom, zdali jste měli pravdu, zítra po 9:00. Adélka s Petrem už se na vás chystají. A já v tuhle chvíli popřeji samozřejmě vám všem pohodu, maximální klídek, protože už 19 hodin dojde třeba na vás, pokud jste si napsali o písničku na přání. A zítra v 9:00 je tu.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.

0: Tohle byly No Guitars a písnička Černá růže a vy posloucháte večerní vysílání Rádia Blaník.
1: Pojď zpívat, tančit do rytmu hrát.
0: Za chvíli to bude se skupinou Krištof také nabídnu třeba krásnou písničku od Elánu Znova sama dotkni a také Kabáti a písnička Bára. Hezky česky, ale i slovensky, tady u nás.
2: Izomat stavebniny. Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Colory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Prosím vás, autobus do Mělníka?
8: Počkejte, podívám se. Za 4 minuty. Tamhle.
9: Některé cesty stačí najít. Pytlítačka vám najde tu vaši. Pytlítačka. Aplikace, která spojuje.
10: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušu Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
11: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
12: První víkend.

0: Peněz.
1: Ne. Vstup zdarma. Písk Fest. Příbramy 4. až 6. září. V sobotu a v neděli už od 9 ráno.
2: Více na peaskfest.cz.
3: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky. S čistým složením, na kterém si Puravia zakládá. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.

0: Pamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
2: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
3: 12. září, Johan V. Třebíblice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
4: Na pláži u moře,
5: ve stínu Eiffelovky,
4: anebo na dovolené v Tatrách.
5: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
6: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: pohodou a dobrou náladou i večerní vysílání Rádia Blaník pokračuje. 19. hodina, písničky na přání a s vámi kolega Mirek Téra. Do té doby třeba Kabáti a písnička Bára, anebo Aneta Langerová a Voda živá. Zítra je 1. září, školáci jdou do školy a tak si myslím, že to dobré ráno Rádia Blaník o škole tak trochu bude. Tak co naše ranní dvojko, je to tak?
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
2: Tak co děti, těšíte se do školy? To je asi ta nejméně oblíbená otázka na začátku září.
3: Ale na co se určitě těšit, tak to je to, že se do vysílání vrací Petr Platí vaše účty.
2: A my se na vás těšíme zase zítra ráno v 6 na značkách, teda na Blaníku. Petr Slíva
3: a Adéla Zahradníčková.
1: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firma na zážitky
8: CZ.
11: Když život prudce zastaví.
12: Zase jsem ji našel v tramvaji.
13: A vy jste všichni rodina?
12: To nejsme.
11: Vždy je dobré mít se koho chytit.
12: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
11: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově. Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.

0: ještě Anetu Langerovou nám nabídl ve svém odpoledním vysílání Martin Císař, tak děkujeme. Tolik voda živá, no a v té další hodině už budeme hrát podle toho, jak jste si v uplynulých dnech psali na našem webu. Poslechneme si třeba Helenu Vondráčkovou, počkejte si taky na Michala Davida. Kam vás také na skupinu Kex. Protože na vaše přání vám Laník dál hraje hezky česky.
1: Nejlepším servisem roku se stává MG Příbram. V Česku jsme jednička. Přijďte se do auta SRO přesvědčit sami. Špičkový servis, férový přístup a skvělé ceny na všechny vozy MG. MG Příbram. Servis, který vítězí.
2: Pamatujete si?
3: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonu. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
4: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
3: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
5: 12. září, Johan V. Třebívlice.
3: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční obloha bude většinou polojasná, víc oblačnosti a s ní i nějaké ty přehánky. Budou na jihovýchodě a severozápadě území a teploty klesnou až k 11 stupňům Celsia v Čechách, na Moravě a ve Slezsku jen ke 14 stupňům Celsia. První školní den bude většinou slunečný, obloha průběžně oblačná, jen na horách se může objevit nějaká ta přehánka a teploty opět na příjemných 20 až 25 stupních Celsia na Moravě i kolem 27. A co se týká rekordních teplot, tak v Praze v Klementinu naměřili 1. září v roce 2015. 32 stupňů a 3 a 6 desetin ještě k tomu. Nejchladnější tento den v historii měření byl na tomtéž místě v roce 1998. 7,2 desetiny stupně Celsia.
1: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
0: Necelá minuta a je 19 hodin.
1: Mirek Tera
3: na Rádiu Blaník.
0: Všem vám přeji pokud možno poklidný poslední večer těchto letních prázdnin v době, kdy děti neměly k dispozici displeje všeho druhu, možná opravdu některé ještě ocenili, že 31. srpna v roce 1948 zahájilo svou činnost divadlo S.K. Neumanna, dnešní divadlo pod Palmovkou, a ze zahraničních událostí hold musím zmínit tragické úmrtí princezny Diany. Dnes je to už 29 let, co došlo k oné osudné autonehodě. My se ale v dalších dvou hodinách zaměříme většinou na výročí radostná, protože, jak bývá zvykem, budeme slavit vaše narozeniny, různá výročí a k tomu vždy přidáme hudební dárky. Tak vítejte u písniček na přání, které zahájíme s Helenou Vondráčkovou a písničkou z roku 1984. Čas je proti nám.

0: Hezký pondělní večer s Blaníkem a písničkami na přání, které jsem si téměř stoprocentně jist, že posloucháte také nedaleko z Ruče nad Sázavou.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: Protože právě sem se zdá, že nás zvete s prvním písničkovým přáníčkem. Píšete z Dolní Pohledě, abychom zahrali pro mamču a pro taťku, konkrétně tedy pro Míru a Marušku Čeloudovi. Jsem vděčná, že vás mám. Děkuji za vše, mám vás ráda. Tak to vzkazuje Eva a vybírá Michala Davida a písničku Náš cíl.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio.

Michal David. Na večerním Blaníku na vaše písemné objednání s písničkou Náš cíl. Naším cílem je vám dělat večer co večer radost, a tak celé dvě hodiny mezi 19. a 21. jsou podle vás. No a pojďme tedy na další vzkaz, který jste nám na webu Rádia Blaník nechali v Lovosicích. Milá maminko, přejeme ti vše nejlepší ke krásným 88. narozeninám. Hodně zdraví, lásky a štěstí přeje tvoje velká rodina, a k přání je teď přichystán Karel Gott a Cesta rájem. Radio.

0: pro tento hudební dárek jsme se vydali tedy na Blaníku až do roku 1965. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Náš hudební archiv, jak slyšíte, nabízí starší i novější písničky, tak záleží jen pouze na vás, jak si vyberete a kterou písničku s jakým vzkazem, komu z vašich známých, přátel, blízkých a tak podobně večer na Blaníku pošlete. My teď ale míříme za dalším přáníčkem tohoto tedy pondělního večera a míříme do Citonic. Chtěl bych nechat zahrát pro svoji manželku Milušku Kesslerovou z Citonic Moje milovaná Miluško. Dnes slavíme krásných 30 let od našeho ANO. Děkuji ti za všechny společné roky, za lásku, radost i chvíle, které jsme spolu prožili. Jsem šťastný, že tě mám. Miluji tě a přeji nám ještě mnoho dalších krásných let spolu. Tvůj manžel Pavel, který vybral Marka Ztraceného.
3: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

po uši. Na vaše přání tady na večerním Blaníku Marek Ztracený. Takovým veřejným tajemstvím je, že jeho občanské jméno je Miroslav Slodičák. No ale my teď pojďme za další písničkou, kterou jste si skrze webové stránky v minulých dnech objednali. Budeme hrát jednu z takových ne zrovna tradičních písniček od velmi slavné zpěvačky. Písnička na přání je pro Tomáška z Rady Gastovny. Užij si to, Tomíku. Tak to vzkazuje Tereza. A ta písnička, která už nám na večerním Blaníku na vaše přání začíná znít, je tady od Sandry a jmenuje se Stop for a Minute. Tak tedy, hezký poslech a dobrý večer.

Výběrem dnešních písniček tady na Blaníku jste si dali opět záležet. Za námi tady Sandra, Stop for a Minute. No a před námi další z těch hezkých českých a opět je to další hudební dárek. Dnes letí totiž narozeninová gratulace do Církvic své milované manželce, které doma nikdo neřekne jinak než Šepinko. Posílá obrovské blahopřání její manžel Mirek. Šepinko, k tvým narozeninám ti přeji pevné zdraví, neutuchající životní energii a stále stejnou radost z každého nového dne. A ať ti dělá jen samou radost tvoje milovaná zahrada v Církvicích, kde pod tvýma rukama všechno tak nádherně kvete. Přeji ti mnoho zážitků na našich společných cestách. A k tomuto blahopřání teď budeme poslouchat skupinu Kex se Štěpánem Kojanem a písničku Víš tady na večerním Blaníku.

Na vaše přání tady na pondělním večerním Blaníku dozněli Keks a písnička s názvem Víš, 5 minut před 7:30 a vy všichni velmi dobře víte, že večerní Blaník pravidelně v tomto čase hraje podle vás. Jak na to, je to velmi snadné udělat někomu radost jeho oblíbenou písničkou, nikdy snad nebylo snadnější, než je tomu v současné době, protože stačí pouze na mobilu nebo na internetu, prostě na počítači najít adresu radioblaník.cz, tam pod kontakty najdete přímo formulář pro písničky na přání, který vyplníte, odkliknete, tím ho odešlete sem k nám na Blaník a písnička je objednána i s vaším osobním vzkazem. O ten se pak už ve vysílání postaráme my. Takže pište ale v předstihu, maximálně tak 3 pracovní dny předem, to znamená, čím dřív nám napíšete, tak tím lépe, nenechávejte to na poslední chvíli. A my už za chvíli splníme opět další přání. Co bude tím dalším hudebním dárkem? Lucka Vondráčková.

0: rádi, tak mu objednejte hezkou českou na večerním Mlaníku.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
3: yeso!
1: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
3: La Tropical!
1: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
3: Yeso!
1: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

0: Rádio Blaník. Písničky na přání.
1: Krásný pondělní večer vám všem s Blaníkem a písničkami na přání. Jsem tady opět s jedním z vašich hudebních dárků tohoto večera. Ke kulatým narozeninám a úspěšnému zvládnutí školy svému synovi a jeho bratrancům posílá písničku Promovaní inženýři od Plavců, tedy inženýrskou. Mamka Iveta Blaník blahopřeje.

0: Klik tady inženýrská od plavců na vaše přání tady na Blaníku. No a my se té školy ještě nevzdáme, kor když nám tedy zítra 1. září začíná nový školní rok. Už to se tady propisuje do těch dnešních pondělních písniček na přání. Je tady vzkaz, prosím o zahrání písničky od Lucky Vondráčkové pro Nikol Krejčí z Mostiště. Ať je vstup na střední co nejhezčí a co nejkrásnější zážitky. Přeji všichni, co tě mají rádi, podepsána Pavla, která tedy nám napsala o Lucku Vondráčkovou a lásku na 100 let.
1: Písničky na přání.

0: Šmankote, babičko čaruj, tak přesně tuto filmovou pohádku z roku 1998 režiséra Zdeňka Havlíčka jsme si připomněli s Luckou Vondráčkovou. Na vaše přání tam večerním Blaníku, tolik tedy Láska na 100 let, a my pokračujeme s dalším přáníčkem, o které nám tady přišlo a kde nám píšete o další velmi oblíbenou, ovšem zahraniční písničku. Zahrajte prosím písničku Z hříšného tance pro naší Vendulku, která dnes slaví narozeniny. My ti přejem všechno nej, život ať máš veselej, starosti hoď za hlavu a měj skvělou náladu. Krásné narozeniny ti přeje Anina, Nikolka a Péťa.
1: Radio.

Filmová melodie na Blaníku na vaše přání byl medley Jennifer Lawrence a samozřejmě Hříšňák jsme si připomněli, pojďme ale na další vzkaz tohoto večera. Děkuji Blaníčku za písničku, každé ráno mi za to stojí se probudit, protože si tu se mnou Emánku na naší 41-leté cestě se těším na naše blbinky, smích, plány, na kolo, na výlety. Už si to nenechám vzít a znova ti děkuju Emánku za probuzení. No a přeji nám zdraví, pohodu a nebát se říct, co nás trápí, protože já plus ty rovná se my. S láskou, tvoje Marcenka.

0: Opět Radeček a Eli, i tak za to stojí, určitě za to stojí navštívit naše stránky a někomu objednat písničku.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Slyšeli jste to sami, je to naprosto snadné. Víte, jak je to snadné? Jak je to lehké? Je to lehké jako... Ještě jednou připomínám, je to lehké jako... Ano, jako tlesknutí. Takže napište nám na našem webu radioblaník.cz minimálně 3 pracovní dny předem, komu byste chtěli objednat jeho oblíbenou písničku. No a udělejte mu radost, která je prostě k nezaplacení. Za chvíli jsem tady zpátky s dalším hudebním dárkem. Radio Blaník.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
6: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
7: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
7: Yes,
2: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Nejprve si to namíříme do Volar. Všechno nejlepší k dnešnímu svátku přeje papajce rodina, ale ještě je tady Valošov. Čuničko, krásné 30. výročí. Miluji tě, tvoje Stázina. Karol Duchoň, mám tě rád.

0: Karel Duchoň, tady na večerním Blaníku, na vaše písemné objednání. Pojďme v této hodině splnit ještě jedno přáníčko, které k nám dorazilo. Vlastně je jich tady víc k té další písničce, a tak se do toho pustíme směle a bytě. Naše milá maminko, Šepinko, dnes slavíš půlku latiny, chceme ti ze srdce přát, ať máš stále důvod se smát, hodně zdraví, štěstí, lásky, žádné strachy, žádné vrásky, ať tě čeká spousta cest, nových míst a krásných měst. Ať procestuješ celý svět a užíváš si každý den. Děkujeme za lásku a péči, ať tě život stále těší. Moc tě rádi máme a velikou pusu posíláme. Přeji Nikol, Kuba, Terka, Jirka a teď narozeniny od Olgy Lounové jen pro tebe, ale je tady ještě několik dalších přáníček, tak tedy nejen do Ústí nad Labem, pojďme ještě do dalšího místa, odkud nám píšete. Dobrý den, zahrajte prosím písničku pro našeho taťku Josefa Červeného z Veselého Žďáru, který dnes slaví narozeniny. Všechno nejlepší a hlavně zdravíčko přeje Pepa s rodinou a Hana s rodinou. Těch přáníček je tady velikánské množství k této písničce. Takže další. Milý Blaníčku, chtěl bych zahrát písničku pro svoji milovanou manželku a úžasnou ženu, milá maminko Domčo. Přejeme ti s Ninuškou všechno nejlepší k tvým 35. narozeninám. Hodně štěstí, lásky a pevné nervičky, co s námi máš, ale vždyť ty sama víš, že bez toho nejsme jedna velká šťastná rodina. Milujeme tě nejvíc na světě a jsme šťastní, že tě máme. Tvůj manžel a dcera Nina. Další vzkaz, Brno, tati 55. To už není věk, to je limitovaná edice. Přejeme hodně zdraví, pevné nervy a ať ti ještě dlouho slouží všechno, co má. Tak to píše Přemysl. A poslední vzkaz, jestli dobře vidím, Schyně. Narozeninové přání pro Petru Alexandrovou ke 47. narozeninám, milá Petro. Tvým krásným 47. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, lásky, radosti a pohody. Ať je každý tvůj den plný úsměvů, krásných okamžiků a lidí, kteří tě mají opravdu rádi. Toto narozeninové přání ti posílají přítel Tomáš, syn Tomáš, dcera Peťulka, babička Věrka a dědeček Jareček. No, to je přáníček, co říkáte, a k něm teď zaspívá Olga Lounová. Všem narozeninová s přáním i od Blaníku.
1: Radio Blaník.
2: Radio Blaník. Radio Blaník.

0: vaše přání, tedy Olga Lounová, narozeninová, jaké desky budeme podle vás dál poslouchat? Počkejte si na Karla Gotta s Gabrielou Gunčíkovou, zpívat bude taky Michal David, a nebo Činasky s Bárou Hostnedlovou. Dám vám na blaníku, hrajeme hezky česky.
1: spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. spokojenýpes.cz.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
4: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční obloha bude většinou polojasná, víc oblačnosti a sní i nějaké ty přehánky budou na jihovýchodě a severozápadě území. A teploty klesnou až k 11 stupňům v Čechách, na Moravě a ve Slezsku jen ke 14 stupňům Celsia. První školní den bude většinou slunečný, obloha průběžně oblačná, jen na horách se může objevit nějaká ta přehánka a teploty opět na příjemných 20 až 25, na Moravě i kolem 27 stupňů Celsia. A pro sluníčko si zajedeme třeba do Limburka, v 6 hodin a 14 minut tam vychází a v 19.45 zapadá, 13 hodin a 30 minut vydrží nad obzorem.
4: U nás na Blaníku vám přinášíme pohodu a písničky v jakémkoliv počasí.
0: Bylo 20 hodin.
4: Mirek Tera
1: na rádiu Blaník.
0: Poklidný poslední srpnový večer vám všem s Blaníkem a také s dalšími hudobními dárky, které na nás a hlavně na vás čekají v našem vysílání i v té další hodině, do které vstupujeme se skupinou Činasky a s Bárou Hostnedlovou. Tak dobrý poslech.

0: je tam Čekoslovakia.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
2: Večerní Blaník vám hraje na přání i teď 5 minut po 20. hodině. Zahrajte prosím mému synovi k narozeninám píseň od Metallica s přáním Toby. K tvým 16. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, skvělé kamarády a ať se ti líbí v nové škole. Zůstaň pořád tím bezva klukem, kterého máme tolik rádi. Pamatuj, že tu pro tebe vždy budeme, tvoje rodina a přechystána přímo kultovní písnička Nothing Else Matters.
3: Vaše pohodové rádio. Rádio.

0: Legendární Metallica, Nothing Else Matters, na vaše přání na Blaníku. Písnička z roku 1992, tak jsem spočítal, že ve svých 16 letech jsem přesně tyhle tóny a tuhle písničku a tu melodii hltal naprosto přesně, jako možná Toby, kterému také je 16 let a pro kterého byla právě teď na Blaníku určena tato písnička. Věřím, že potěšila. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Tak a my už míříme za dalším přáníčkem pondělního večera tady na Blaníku. Pro změnu si budeme hrát hezky česky, takže pojďme na další vzkaz, který k nám dorazil. Vlastně vzkazy to jsou. Milá Nikolko, k tvým osmým narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a spoustu dobrých kamarádek, píší babička a děda Podolský. Tak to je vzkaz, který k nám zamířil z Přibyslavy, jak se zdá. Míříme do Lhoty u Podštejna. Hokej tě naučil bojovat a nevzdávat se. Do třetí třetiny tvého života ti přejeme pevné zdraví, neutuchající elán a hromadu skvělých zážitků na ledě i mimo něj. Vše nejlepší k narozeninám ti přejí Irča, Pavel, Pája, Hanča, Vašek, Luky, Nelinka a děda Radek. Tolik tedy Lhoty Podštejna, dále Mladá Boleslav. Jste naše oblíbené rádio, Blaníčku, děkujeme za to. Poslouchám vás každý den, kdy to jen jde. Písnička je pro mého milého Adriana, se kterým jsme protancovali tolik nocí, ty první taneční kroky si mě sám naučil. Jednou si zase zatancujeme. Mám tě moc ráda, tak to vzkazuje Jennifer k písničce od Michala Davida s názvem Non Stop.
2: Jsme Rádio Blaník.
1: Vaše pohodové rádio.
2: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.

0: Také Michala Davida jste si objednali pro pondělní večer na Blaníku non-stop. Další hezká česká tady za námi. A my pojďme opět slavit. Zdravím, prosím, zahrajte mi k narozeninám moje oblíbence. Děkuju a hezký večer, vzkazuje a píše tady Helen, kterou také zdravíme, a nejen to, my ze studia také takhle zdravíme a tleskáme, když není nikdo, kdo by vám objednal písničku od skupiny Queen k vašim narozeninám. Tak blahopřejeme.
1: Rádio
2: Blaník.

fantastický a troufám si říct nesmrtelný hlas Freddieho Mercuryho. Skupině Queen na vaše písemné objednání tady na večerním Blaníku. It's a Hard Life a my pojďme na další písničku, kterou jste si objednali pro tento večer. Jednak z Prahy 5, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a ať se ti splní všechno, co si sama přeješ, tě k tvým narozeninám přejí mamka, táta a Justinka. A tak to je ten první vzkaz, který dorazil k té další písni a ještě dobrý den. Zahrajte k 16. narozeninám mé sestřenici Anešce, píšete ze Zvoleněvse. Tak tedy ano, hrajeme Evu Farnou a Miráje, vzpomeneš si?

0: Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si? Pojďme na další. Krásný svátek, všechno nej, svět si nádherně užívej, přejeme, ať skvěle se ti daří a slunce jen pro tebe září. To vše Pavlíně přejí Pavel, Dominik, Ondra, Jesse a Kulíšek.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Karel Gott a Gabriela Gunčíková. Nic nás nezastaví. Na vaše přání tady na Blaníku. Chcete objednat někomu písničku na přání, ale nevíte komu, tak já vám poradím. Tento týden stihnete ještě v tuto chvíli u internetu, pokud otevřete naše stránky, objednat písničku třeba pro Bronislava a Bronislavu, kteří mají svátek ve čtvrtek, také pro Jindřišku a Rozálii, které budou slavit v pátek. V sobotu to bude Boris a v neděli Boleslav, tak objednávejte jejich oblíbené písničky. S dalším hudebním dárkem jsem tu co nevidět. Len Jiří Pavlica, Hradišťan, miluju tě, dál vám hrajeme hezky česky, tak krásný večer.
1: Pamatujete si?
2: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
3: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
2: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
3: 12. září, Johan V. Třebíblice.
2: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
4: Kdekoliv na světě
5: a 24 hodin denně.
4: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
5: na našem webu radioblaník.cz.
4: Radio Blaník.
3: Písničky na přání.
0: Jsem zpátky u vás s další písničkou, kterou jste si dnes večer přáli slyšet. Napsali jste nám z Freelandu nad Ostravicí, prosím o zahrání písničky Jarkovi pro pěkný poslech a pohodový večer. Děkuji Janka, která vybrala Jakuba Smolíka a holku s bílou halenou.

0: Holka s bílou halenou, Jakub Smolík, na Blaníku, na vaše přání, pojďme na další, tentokrát zahraniční velmi oblíbenou písničku, řekněme s velmi rockovým srdcem. Ráda bych nechal zahrát písničku pro mufíčka, pro lepší náladu a ať se více na ten svět usmívá. A tak teď konečně zazní něco pro tebe. M-t-r-m, vzkazuje Nikola.
1: Písničky na přání. Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz. Písni

Dnešní písničky na přání tady na Blaníku jsou, řekl bych, velmi barevné, neboli pestré žánrově. Za námi ACDCčka, jak se říká, a před námi jedna naše domácí, řekl bych už dneska, taková legendární romantická písnička, velmi oblíbená, za chvíli se dozvíte. Je tady vzkaz? Dneska má můj milovaný tatínek 77 let. Přejeme mu hodně zdraví, si moje všechno, moc tě miluji, i když už tu maminka není a chybí nám. Starám se o tebe s velkou láskou. Ještě bych chtěl popřát mému Jindrovi k narozeninám, které měl v červenci. Děkuji za vše, přejí Michal, Sabina s Michalem, Lukáš, Ondrášek, také Jindra a tvá dcera Michaela, která je tedy podepsána pod celým tímto textem. My ale ještě v tuto chvíli zamíříme z Opavy do Nesvačil. Zadejte prosím písničku pro všechny, kteří znali a měli rádi pilota a instruktora Tomáše Jarolímka, který by se dnes dožil 54 let, aby mu věnovali vzpomínku. A já posílám vzkaz tam nahoru. Moc mi stále chybíš. Vzkazuje tvoje Fialka.

0: se bych ani nemusel připomínat, že právě nám zpívali Jelen společně s Jiřím Pavlicou a Hradišťany. Písnička Miluju tě, jedna z těch velmi oblíbených, zejména tady na Večerním Blaníku, kde hrajeme podle vás. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Vašich vzkazů a písničkových dárečků tady máme ještě opravdu velké množství, tak pokud to nestihneme do té 21. hodiny, nebojte se, dostane se na vás. Pojďme tedy na další vzkaz tohoto večera, ať to, jak se říká, odsejpá. Pro mamku Pavlu všechno nejlepší k tvému dnešnímu svátku, ať tvé pracovní týdny jsou plné pátků, přejeme hlavně spokojenost, štěstí, zdraví, ať tě život stále baví. Posíláme tvoji oblíbenou písničku od Rybiček.

Rybičky 48. Slibuju, že nebudu pít na vaše přání na Blaníku. Pojďme na Aleše Brichtu. Rádi bychom poslali písničku panu Pavlovi Moučkovi z Krouny. Dnes je to už sedm let, kdy si odešel za světlem, ale neuplyne den, aby nám tě něco nepřipomnělo. A jsou to opravdu krásné vzpomínky, díky kterým si uvědomujeme, jak moc si naše životy obohatil. Nikdy si neodpustíme, že jsme ti v tvém těžkém trápení neuměli pomoct, ale jsme upřímně vděční za každou chvíli, kterou jsme s tebou mohli prožít. Tvoje milující rodina, která teď vzpomíná při písničce Dívka s perlami ve vlasech a Alešem Brichtou.

0: Na večerním Blaníku podle vás také Aleš Brichta, Dívka s perlami ve vlasech. Tu další písničku objednáváte jednak z Hroměřic a jednak z Floridy, což není úplně za rohem, a tím víc si vážíme, že i tady posloucháte Blaník, a zdravíme vás. Naše milá maminko, kousek nebe, slunce celé, chtěli bychom ti, mámo, dát. Dnes k tvému svátku přicházíme s láskou ti vše nejlepší přát. Pevné zdraví, žádné vrásky, na srdíčku ani stín, život tvůj ať krásně kvete, jako záhon kopretin. Přejeme ti spoustu důvodů k radosti, pevné zdraví a dny plné pohody. Děkujeme, že jsi ta nejlepší máma na světě. To ti z celého srdce přejí dcery Nicky a Andy a pejsek Nick. No a teď ještě jeden vzkaz tedy. Milé Rádio Blaník, zahrajte písničku pro moji maminku, která by dneska oslavila krásných 75 let. Byla to nejlepší maminka a babička pod sluncem a strašně nám moc chybí. Dneska určitě slaví mezi anděly a my s velikou láskou vzpomínáme. Všechno nejlepší, milovaná maminko, dcera Naďka, vnuk Honzík a přítel Honza.
1: Rádio Blaník.

0: Před 21. hodinou na večerním Blaníku na vaše přání holky a poté celé... Třeba Michal David, zpívat nám bude také Michal Hruza. Dál vám na Blaníku hrajeme hezky česky a budeme pokračovat ještě podle vás.
1: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na Puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky. S čistým složením, na kterém si Puravia zakládá. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.
2: Trápí vás špatná okna? Netěsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to. Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu. Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Noční obloha bude většinou polojasná, víc oblačnosti, a s ní i nějaké ty přehánky budou na jihovýchodě a severozápadě území a teploty klesnou až k 11 stupňům v Čechách, na Moravě a ve Slezsku ke 14 stupňům Celsia. První školní den bude většinou slunečný, obloha průběžně oblačná, jen na horách se může objevit nějaká ta přehánka a teploty opět na příjemných 20 až 25, na Moravě i kolem 27 stupňů Celsia. A zítřejší pranostika říká, jaké počasí oljilým panuje, takové po celý podzim se ukazuje.
0: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
1: Krátce po 21. hodině.
0: Mirek Téra
2: na Rádiu Blaník.
1: Zdravím vás z Blaníku, přeji příjemný, hlavně poklidný pondělní a vlastně poslední prázdninový večer. No a v této hodině, jak už jsem sliboval, dojde ještě na další hudební přání, která se nám do těch 120 minut nevešla, a navíc si připomeneme, jak zpříjemnit třeba i školákům začátek školního roku, totiž vrátíme se do dnešního odpoledne a připomeneme si, co bylo zajímavého v dobré zprávě. To zdaleka není všechno, buďte s Blaníkem a užívejte poklidný pondělní večer.

0: Michal Hruza tady na večerním Blaníku zpíval pro Emu a zároveň také pro vás všechny a pro dobrou náladu a pro pohodu s Blaníkem. No a ta další písnička, ta už bude pro někoho konkrétně, protože jste si o ní napsali.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: A míříme do Hnojníku, milé rádio, moc prosím o zahrání písničky pro Radušku a Jirkovi Nohlovým. Je to malé poděkování za jejich 27 let spolupráce, trpělivosti, podpory, humoru a lidskosti, kterou věnovali základní škole Dobrá i všem lidem kolem sebe. Patří vám velké díky za práci, za srdce, které jste do ní dávali, i za chvíle, které jste dělali hezčí. Přejeme vám hodně štěstí a zdraví v nové životní etapě, ať se vám splní sny. Za celou školu přeje Míša. Další vzkaz je z Jablonce nad Nisou. Prosím, zahrajte mému příteli Péťovi a jeho kamarádovi, ať se drží a určitě vše dobře dopadne. Musíme věřit. Hrozně moc mi chybíš, jenom tvoje Alena. A k tomu zpívá Michal David.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio.

Michal David zpíval na Blaníku na vaše přání pár přátel, kdo je opravdovým přítelem. To se můžete dozvědět právě z večerního vysílání, které patří písničkám na přání a hudebním dárkům. Pojďme za posledním vzkazem pondělního večera. Prosím o zahrání písničky Jaká to nádhera pro paní profesorku Markétu Jirouškovou k jejím nedožitým narozeninám. Měla ohromný respekt pro své vědomosti, které studentům předávala. Byla oblíbená, vždy spravedlivá a férová. Pro mě osobně byla druhou maminkou. Vzorem měla jsem štěstí, že byla a že jsme se setkali. I díky ní jsem tím, čím jsem, je navždy v mém srdci, tak to píše Dáša. A zpívat teď budou Marta Kubišová a Karel Gott písničku Jaká to nádhera.

závěru pondělních písniček na přání Marta Kubošová a Karel Gott. Jaká to nádhera. Jak to tak chodí, když se něco končí, něco jiného zase začíná. Prázdniny doufám, že hlavně dětem přinesly spoustu krásných zážitků, o které se zítra při prvním setkání se spolužáky mohou navzájem podělit. A aby ten začátek školního roku byl o něco veselější, koná se kolem řada akcí, nejen pro děti. A tak si v této hodině určitě připomeneme odpolední dobrou zprávu, která nás zavede do Zlína, Prahy a Ostravy. Ale teď Bee Gees a Tragedy a za chvíli Tomáš Klus. Hezký večer.

0: celý.
1: Ano, Bohu do okéne teď zpíval z večerního Blaníku Tomáš Klus. Přeji vám všem poklidný letní večer v naší společnosti. Musím se přiznat, od rána vím, kdo má dnes svátek a až k večeru jsem si uvědomil, že bych měl poslat blahopřání. A tak připomínám, že jestli znáte nějakou Pavlínu, také byste jí měli pár slov asi napsat. A pravděpodobnost, že ve svém okolí dnešní oslavenkyni máte, je poměrně vysoká, protože toto jméno je u nás zastoupeno v počtu 35 861 nositelky. Vedle Pavlíny mají svátek ale také Pavlina, Bela, Ramona a Aris, takže blanická gratulace míří za vámi všemi bez výjimky. Já mezi tím otáčím kalendář a už vidím, že 1. září, tedy zítra, bude mít svátek Linda, dále Samuel, Jilí, Rosalinda, Samuela, Sámo, Egona, Sixtus, Rosalinda a Sixt. Jestli správně počítám, to je celkem 10 křestních jmen a až na to poslední se všechna u nás údajně reálně používají. A tak si hned zítra ráno vedle školáků vzpomeňte také na oslavence. Ale pojďme si společně poslechnout zase jednu velmi hezkou českou písničku. Přichystána je Marie Rotrová.

0: Puls už jel, tak užívejte poslední červencový večer. Rádio Blaník.
1: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
2: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
1: Videa ze studia.
2: Fotky z našich akcí.
1: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
2: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
1: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio.

0: Jimmy Cliff na Blaníku s písničkou z roku 1993. I can see Call it now.
1: Radio Blaník, dobrá zpráva.
0: Kolegyně Sára Dvořáková dnes svou dobrou zprávou těší asi hlavně děti, i když dospělí si zářijovou návštěvu zoologické zahrady mohou také pěkně užít. Sáro, já tě vítám a máš slovo.
2: Zoologické zahrady napříč republikou připravili na začátek září speciální program pro děti i dospělé. Ve Zlíně si děti mohou už zítra užít vstup do zoo za symbolickou 1 korunu. Zároveň se tam poprvé otevře nové indické bistro Bagh, což znamená v bengalštině tygr. Co nabídne, řekne mluvčí této zoologické zahrady Romana Mikešová.
3: Navíc se nebude chybět třeba oblíbené patr chicken, chicken tikka masala nebo červený čičkový dhál. Milovníci rychlejšího občerstvení se mohou těšit na plněný indický chléb nan, na sendviče, hot dogy a také dezerty. No a podávat se budou i onigiri, což jsou japonské rýžové trojúhelníčky.
2: Slavnostní otevření proběhne ve 13 hodin za účasti primátora města a součástí bude také program pro děti, včetně malování na obličej. Co se chystá v pražské zoo, řekne její mluvčí Filip Mašek.
4: V Zoo Praha mohou děti načerpat inspiraci pro zlobení na celý zbytek školního roku, protože my tady 1. září slavíme Mezinárodní den primátů. Primáti pověstní svou vynalezavou povahou, budou mít speciální komentovaná krmení a setkání napříč areálem, třeba u malp, u lemurů, u goril nebo u orangutanů bude probíhat speciální program. Osobně doporučím třeba setkání u lemurů, jehož součástí je i veterinární trénink těchto poloopic, nebo pak krmení goril ve 3 hodiny odpoledne, jehož součástí je zase pohled na skvělá předloň. Mláďata, Moby a Gáju.
2: V Ostravě pak ve středu večer přijde na řadu Netopíří noc. Od 6 hodin návštěvníky čeká přednáška o těchto létajících savcích, ukázka techniky používané při jejich výzkumu a také 4 druhy živých netopírů. Děti si mezitím budou moci vyzkoušet netopíří tvoření. Pokud bude počasí přát, večer zakončí vycházka po zoo s ultrazvukovým detektorem. Dobrá zpráva na závěr, vstup na akci je zdarma. To už je ode mě všechno a já přeji všem školákům radostný návrat do lavic.
0: Sáro, díky za tvou dnešní dobrou zprávu a na další se budeme těšit opět zítra odpoledne po 14:30. Tak hezký zbytek večera, ahoj.
2: Ahoj.
1: To byla dobrá zpráva Radia Blaník.
0: Ještě bych vás rád pozval k poslechu písniček z lásky, které jsou také dnes v plánu na 22. hodinu. Do té doby třeba Irene Cara Flashdance What a Feeling. Přeji poklidný večer.

0: Hezký je poslední srpnový večer vám přejeme všichni z vašeho pohodového Blaníku. Rádio Blaník. Kde vám celé léto hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční obloha bude většinou polojasná, víc oblačnosti, s ní i nějaké ty přehánky budou na jihovýchodě a severozápadě území a teploty klesnou až k 11 stupňům Celsia v Čechách, na Moravě a ve Slezsku jen ke 14 stupňům. První školní den bude většinou slunečný, obloha průběžně oblačná, jen na horách se může objevit nějaká ta přehánka a teploty opět na příjemných 20 až 25, na Moravě i kolem 27 stupňů Celsia. A třeba v Jeseníku zítra slunce vychází 5 minut po 6. hodině, zapadá v 19.36 a nad obzorem tím pádem bude 13 hodin a 30 minut.
1: Jak bude a co si vzít na sebe? Na Rádiu Blaník vám to řekneme každou hodinu.
0: S dalšími minutami večerního Blaníku za vámi přichází téměř bezmezná pohoda, se kterou můžete zakončit tento den. O tu se postarají písničky z lásky a pokud vydržíte napřímo, uslyšíme se tady opět po půlnoci. Ať je vám zatím s Rádiem Blaník hezky a hlavně školákům, jejich kantorům a asistentům, ale i nepedagogickému personálu, zítra úspěšný start nového školního roku přeje Mirek Téra. Rádio Blaník.
2: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
1: Máte rádi Blaník, ale občas vám něco unikne?
3: Pojďte si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
1: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
3: Blaník na Facebooku a Instagramu.
1: Je nás tu hodně.
3: A díky vám nás tu bude ještě víc.
1: Děkujeme. Písničky z lásky na Rádiu Blaník. Rádio.

0: Pamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
2: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
2: 12. září, Johan V. Třebíblice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebivlicich.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen

0: Nebe nad Českem je polojasné až skoro jasné. Při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Úterní obloha bude polojasná až skoro jasná. Během dne přechodně oblačná a hlavně na horách může také pršet. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
1: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
2: Písničky z lásky na rádiu Bl-

dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: na čase být.
1: Živé vysílání.
2: Speciální webová rádia.
1: Rozhovory s moderátory.
2: A k tomu spousta fotek, zajímavých tipů a dobrých zpráv.
1: Tak tohle všechno najdete na našem webu radioblaník.cz.
2: Tak ať se vám hezky sleduje,
1: čte

mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Nebe nad Českem je polojasné až skoro jasné, při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Úterní obloha bude polojasná až skoro jasná, během dne přechodně oblačná a hlavně na horách může také pršet. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Trápí vás špatná okna? Netěsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to.
3: Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
2: Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

Poklidnou úterní noc vám za celý Blaník přeje Mirek Téra, pokud se hodně pozorně zaposloucháte. Možná i vy v tuto chvíli uslyšíte, jak spokojeně chrupkají. No jasně, školáci, kteří až se ráno vzbudí, s radostí vykročí vstříc novému poznání. První zářový den ale nepatří jen školákům, pedagogům nebo jejich asistentům, kam se obvykle upíná pozornost. Kalendář nám připomíná celkem 10 jmen, která určitě musíme zmínit. Tak tedy, vedle Lindy, což je se 7,5 tisícem nositelek jméno nejpočetnější, má svátek také Samuel, Jilji, Rosalinda, Samuela, Sámo, Egona, Sixtus, Rosalinda a Sixt. A až na to poslední zmíněné jméno se v naší republice se všemi můžeme skutečně setkat. Tak krásnou sváteční noc a pak i krásný sváteční den vám všem oslavencům. A v dalších minutách si pojďme opět poslechnout poctivou porci hezkých českých písniček.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Byla jsi mi loučí světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: Baník počasí. Rádio
1: Baník. Nebe nad Českem je polojasné až skoro jasné, při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Úterní obloha bude polojasná až skoro jasná, během dne přechodně oblačná a hlavně na horách může také pršet. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Baník.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je úterý 1. září. Dnes má svátek Linda a Samuel a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes se začíná nový školní rok v základních a středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích. Prezident republiky Petr Pavel zahájí školní rok v základní škole a mateřské škole Tomáše Garrigua Masaryka Brodek u Konice na Prostějovsku.

součástí bude ceremonie ke stému výročí založení školy. Poté bude následovat setkání s žáky prvních tříd. V 6 večer začíná v Berouně koncert Jazz Open Air. Připomene blížící se 120. výročí narození Jaroslava Ježka. Akci hostí amfiteátr Autokempu na Hrázi. V Plzni dnes vyjde 11. ročník průvodu Vendelín, který v Plzni tradičně zahajuje novou divadelní sezónu. Start je v Mlýnské Strouze. Přelouč na Pardubicku odhalí v 6 večer pískovcový pomník herci a místnímu rodákovi Františkovi Filipovskému, a to v parčíku v blízkosti městského kina. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Valkovská, Rádio Blaník.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: Vzpomínám, když tehda před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat.

0: počasí. Rádio
1: Nebe nad Českem je polojasné až skoro jasné, při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Úterní obloha bude polojasná až skoro jasná, během dne přechodně oblačná a hlavně na horách může také pršet. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.